0: krátce počinu. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického je obětí studentka. Důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Na místě konfliktu se objevují kytky, které tam lidé přináší. Policie zatím nezveřejnila více informací. Z rozhodnutí ředitelky byly zrušeny maturity a škola zůstává do pondělí uzavřená. V hospodách za poslední rok klesl prodej piva asi o 5%, jak vyplývá z dat pokladního systému Dotykačka. Podíl zlatého moku klesá i na celkových tržbách gastropodniků. A jak doplnil Vladimír Sirotek z Dotykačky, zaznamenali také další změny.
1: Vlastně výzkumy hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bistra nebo kavárny, a tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
0: Zatímco před covidem podíl piva na tržbách v gastronomii byl přes 21%, loni to bylo jen 14%. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá o 12 let později. Po zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem pak 2,5 hodiny místo 4. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem 3 nováčky. Útočníka Christofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem. Vyšší nominaci na šampionát jsou i útočníci Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Páteční teploty budou kolem 22 až 26 stupňů Celsia, na severu to bude o něco méně, kolem 21, bude tam totiž místy také poprchat, ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

kdy spolu máme navždy zůstat. Život je dlouhá věta, však tohle ráno nám stačí jedno slovo, a to ano. Krok za krokem, den

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád to ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: i o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Hanvy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Dívka po útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích v nemocnici zemřela. Němečtí poslanci schválili záměr výstavby vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. A teploty v pátek budou až kolem 26 stupňů Celsia. Na severu ale může pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. V nemocnici večer zemřela oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. K napadení došlo po 2 hodině odpolední před budovou školy v Poděbradské ulici. Policie podezřelého útočníka zadržela krátce po činu. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického je obětí studentka. Důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Na místě konfliktu se objevují kytky, které tam lidé přináší. Policie zatím nezveřejnila více informací. Z rozhodnutí ředitelky byly zrušeny maturity a škola zůstává do pondělí uzavřená. V hospodách za poslední rok klesl prodej piva asi o 5%, jak vyplývá z dat pokladního systému Dotykačka. Podíl zlatého moku klesá i na celkových tržbách gastropodniků. A jak doplnil Vladimír Sirotek z Dotykačky, zaznamenali také další změny.
2: Vlastně výzkumy hovoří o tom, že až 20% hospod po covidu ukončilo svůj provoz. V hospodách je nadproporční důležitost piva. Naopak provozovny, které se nově otvírají, tak jsou spíše nepivního charakteru, ať už to jsou bystra nebo kavárny. A tohle všechno se vlastně projevuje na tom, že obecně konzumace piva v gastronomii výrazně padá.
1: Zatímco před covidem podíl piva na tržbách v gastronomii byl přes 21%, loni to bylo jen 14%. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá o 12 let později. Po zprovoznění by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem pak 2,5 hodiny místo 4. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem 3 nováčky. Útočníka Christofa Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve 17-letým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočníci Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Páteční teploty budou kolem 22 až 26 stupňů Celsia, na severu to bude o něco méně, kolem 21. Bude tam totiž místy také poprchat. Ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Studentka po napadení v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci za 100 milionů dolarů. A teploty budou v pátek kolem 22 až 26 stupňů Celsia, na severu ale zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Studentka po napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích i přes snahu lékařů v nemocnici zemřela. Oznámila to na síti X večer policie. Podezřelého útočníka zadrželi chvíli počinu. Podle informací médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Škola z rozhodnutí ředitelky zrušila maturity a do pondělí zůstane uzavřená. Možný motiv, tedy problémy ve vztahu útočníka a dívky, potvrdil později i hejtman kraje Martin Netolický. Výdaje na obranu a plnění závazků vůči NATO je téma posledních týdnů. Vznikla kvůli tomu i nová pozice vládního zmocněnce pro plnění našich závazků vůči NATO. Stal se jim Jakub Landovský. Ten v našem presklubu vysvětlil, že musíme změnit úplně celé uvažování o fungování aliance.
2: Dlouhou dobu za Evropany platili většinu nákladů na obranu hlavně Američané. Teď se situace obrátila a na to plnění našich závazků se koukáme úplně jinou logikou. Stala se z toho složitější disciplína, protože máme dvě kategorie těch závazků po summitu Aliance v Hágu. A to naplňování těch závazků se už netýká jenom ministerstva obrany. Prostě zapomeňme na to, že obrana je věcí obrany, obrana je věcí celé vlády, nás všech a odolná země, to je trochu jako mindset a věc všech občanů.
1: Poslechněte si celý pořad, kde vysvětluje, proč je to takové velké téma, na našem webu frekvence1.cz. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci za 100 milionů dolarů, což je více než 2 miliardy korun. Podle agentury Reuters to prohlásil ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Amerika podmínila pomoc významnou reformou a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev nebo důvěryhodná charitativní organizace. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1 a po 4 odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po 4 zápasech 3 body. Kanadští hokejisté pak na mistrovství zdolali ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela tabulky před Česko. Norsko zůstává se 7 body čtvrté.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty se budou držet kolem 22 až 26 stupňů Celsia. V pátek ale na severu čekáme o něco méně kolem 21. Je to také z toho důvodu, že tam místy může také poprchat. Ve zbytku Česka bude spíše jasno nebo polojasno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz. We were staring down disaster.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tomáš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A hezké ráno přejeme v 6 hodin.
7: Krásný pátek, jsou tu zprávy a Lucie Šmídová.
8: Dobré ráno, po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Policie pohlídá sudetoněmecký sjezd. Bude většinou slunečno a teploty až u 26. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích těžce zraněná po čtvrtečním napadení před školou po převozu do nemocnice zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Bezpečnost na středních školách se podle něj řeší, ale podobnému selhání jednotlivce nelze zabránit. Škola zůstane do pondělí uzavřena. Zrušené jsou i dnešní maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. V Česku poprvé proběhne sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Akce se koná ode dneška do pondělka v Brně. Budí kontroverze. Vládní politici navíc už před časem ostře odmítali konání sjezdu sudeckých Němců v Česku. Očekávají se demonstrace. Desítky policistů míří do ulic, řekl ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.
9: Do bezpečnostního opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciálně vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
8: Potomky sudeckých Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Středočeský kraj rozdělí na stavbu cyklistických tras a parkovacích stání pro kola 22 milionů korun. Krajští radní schválili nový dotační program. Jeho cílem je i lepší provázání veřejné dopravy a cyklistické dopravy. Proto dotace podpoří i vznik elektronicky zabezpečených cykloboxů u nádraží a autobusových uzlů. Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa Norsko 6-5 v prodloužení a posunuli se do čela skupiny B před Česko. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve Švýcarsku už druhý den volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Máme slunečné ráno. A dneska bude ještě větší teplo než včera, naměříme 23 až 26 stupňů. Většinou bude polojasno až jasno, jen na horách odpoledne ojediněle dešťové přehánky.
10: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: A už teď po 6. hodině se zdržíte před Brnem.
11: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 179. kilometru. Plynule se jede až od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 5 minut. A s překážkou počítejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 24. kilometru blokuje odstavný pruh dodávka s poruchou. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra. ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: A po zprávách startuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
6: A my vám přejeme hezké ráno. Ty jsi mluvila o tom, že 22 milionů na cyklostezky, ano. Takže budeme mít 6 metrů nové cyklostezky. Já když jsem minule viděl, za kolik se to staví, tak mě to docela překvapilo.
12: Víš co, ale no. Víš, že to je jako třeba maximum pro mnoho lidí, co ujedou na kole.
6: To je pravda.
12: V podstatě to je cyklostezka úplně pro všechny. Co jako dělat s cyklostezkou, která nemá 6, ale 60 metrů, nebo nedej bože 60 kilometrů.
6: Kolik ty jsi říkala minule, taky vej, to bylo něco...
8: Kolik jsem ujela, no asi 10 metrů.
6: Jo, takhle dobře, takhle jsem to nemyslela. Já jsem třeba zrovna koukal minule, kolik stojí kilometr dálnice. Teda no. Metr dálnice, kilometr no. Dálnice, tak abych nekecal. Tak kilometr dálnice stojí kolem 300 milionů korun.
12: No podle budovat. Toho, který kamarád to staví, že jo?
6: Dobře, a cyklostezku bude čí kámoš stavět.
12: To jsou taky kamoši, samozřejmě.
6: Hezké ráno.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: svátkem, který bude ve znamení tropů. A to je pravda.
1: To teda, no. Na to, že má být 30 o víkendu, tak si myslím, a nejenom, že jenom o víkendu, ale vlastně i po víkendu. Má to vydržet vlastně, obávám se, že do příštího pátku.
0: A pak šluz konec ende, jo?
1: Pak šluz konec ende.
0: Já potřebuji, aby ten příští víkend byl hezký. Dlouhou
1: Míro,
0: cestu na kole.
1: Míro, tak se dej na modlení.
0: Jo.
1: Udělej si dobře u svatýho Petra.
0: Dobře. Sudenáš, jenž si naražený, buď posvěceno pivo tvé. To je jediná modlitba, kterou já umím.
1: Kterou znáš, no. Jo, a končí dobře.
0: Končí dobře, jasně, no.
1: V hospodě.
0: Jistě, kámen.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné páteční ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je den biologické rozmanitosti. Svátek slaví Emil a Rekta. Gratulujeme. Luna ve lvu nastartuje váš život. Máte chuť dělat nové věci. Jinými slovy, vychutnáte si každý okamžik. Na milostném dobí se objeví sluníčko. No a co čeká blížence? Oslavenci narozenin si dnešek parádně užijí. Jste otevřeni zajímavým příležitostem a co víc, umíte druhé rozesmát. Pozor na alkohol a rovnováhu. Racejistá osoba se pokusí dostat blíže k vašemu srdci.

O poznání silnější a uvolní napjatou atmosféru. Štíři nelze vyloučit, že partner se bude domáhat větší pozornosti všemi možnými prostředky. Ideální by bylo mu vyhovět, jinak se pohádáte. Střelci, přestože se nikam nechystáte, večer změníte názor a vyrazíte za kulturou. S flirtováním však buďte opatrní, zvláště jste-li zadaní. Kozorozi, už jste se dlouho drželi zpátky a nyní je třeba trochu si užít. Kulturní akce, koncerty, sportovní utkání vás vybízejí k návštěvě. Vodnáři, chcete-li se s někým seznámit, nemá smysl čekat, vyrazte do světa. Nálada je žhavě jiskřivá, vy nahradíte si vše, co jste v minulých dnech promeškali. Ryby, průběh neovlivníte svou náladou, nelze vyloučit, že budete pociťovat vnitřní neklid. O menší rozruch se postarají vaši potomci, v takovém případě můžete mít únikové tendence. Berani, dnešek je předurčen k využití lepších stránek života. Milostný život nabere na obrátkách, ale faktem je, že bez vaší iniciativy se věci nepohnou. Víci, náhoda vnese do vašeho života trochu vzruchu. Dávejte si pozor na takzvaný komunikační šum. Ten může být zdrojem potíží. Milí přátelé, jak naznačují hvězdy, některé věci se povedou, na jiných budete muset víc zapracovat. Pravdou je, abyste se cítili odpočatí, potřebujete relaxovat, nejlépe kdesi v přírodě. Přeji vám super víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: jedna jsme s vámi my, tedy Lubka a Míra. A jedna plus jedna a vtip, který mi dorazil.
1: Od koho?
0: Hrozně mě baví, jo?
1: Dobře, pojď.
0: Jo. Prosím vás, přestaňte všem radit, ať pijou.

0: smírou. Už nemůžu. Míra.
1: Díky. Sedí, ne?
2: Bolí, bolí.
1: Jo, jo, jo.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde?
5: Od lesa koupí auto od Esa.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Po městě se řídím rychlým autem, pak mám rande s policajtem. Bych tam dal spíš.
1: Hele, bylo by to jako od Pokáče. Řekla mi ten text, ale to je boží.
0: Jedna plus jedna, frekvenci jedna. Před chvilkou tady byl výborný vtip s Mírou a teďka si dáme...
1: Výborný vtip s Mikešem.
0: Ano.
2: Představte si rybník, léto, večer a na kamenech sedějí dvě žáby.
1: Na kameni, kámen.
2: Takhle sedí. A teď ta jedna říká: Tvak, nějak mi není dobře. Ta druhá sedí a říká: Kuňk, jsi nějaká zelená.
1: To je ptákovina.
0: Žábovina přece.
3: Ráno frekvence 1.
4: Děláme vám den lepší.
3: Lepší.

0: Když jsem ještě chodil na základku, tak tenkrát kamarád dones plný pytel takových cvočků, který se dávali na džísky třeba.
1: Ano.
0: Víš, vybavuješ si taky stříbrný cvočky.
1: Jako vím, vybavuju
0: si. S nožičkama ze spoda musela
1: spolekat. A musela to rozkotnout kladívkem.
0: A udělal si z těch cvočků na záda nápis Europe? Na džísku právě.
1: Já jsem se
0: na sebe ne, na džísku. Jo. A my jsme potom zjistili, že to nejsou cvočky, ale že to jsou držáky kamínků na prstínky.
1: Jo, tyhle ty.
0: Jo. Kde to vzal, kdo nevím, ale měli jsme to celá škola, prostě z toho pocvakaný bundy.
1: Upřímně řečeno, tam u vás v Liberci, kousek do Jablonce, myslím
0: asi
1: si,
0: jo,
1: že
0: jasný,
1: víš, kde dělali rodiče.
0: Tak co s počasí?
1: O víkendu 30, o tom jsme mluvili, každopádně dneska nejteplejší den z celého pracovního týdne, nádherně, jasno, slunečno, maxima 22 až 26, jen na severu občas nějaký ten mráček a teploty o fous nižší do 21.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejový příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
0: Teď je přesně minuta, po půl sedmé krátké zprávy, Lucie Šmídová.
5: Dobré ráno, historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, na jeho organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetské německého krajenského sdružení se poprvé koná na českém území. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
5: Kolona je u Brna.
8: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 179. kilometru. Plynule se jede až od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 5 minut. A s překážkou počítejte na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 24. kilometru blokuje odstavný pruh dodávka s poruchou. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Krásné páteční ráno. Píše se rok 2010, to znamená 16 let zpátky. A právě v tento den se uskutečnila první koupě zboží za bitcoiny. Někdo si něco koupil. Byl to americký programátor, koupil si dvě pici.
0: Za bitcoiny, jo?
1: Jo, za 10 000 bitcoinů. Teď se ukažte, jak se orientujete na burze. Kolik je to dneska?
0: No, to je nekonečný.
1: 10 000 bitcoinů.
0: Peněz. Vesmír peněz, protože vím, že jako půlku bitcoinu já už bych si nekoupil, mám pocit.
1: No, dnes je 10 000 bitcoinů 16 miliard.
0: 16 miliard, jo? No, tak to tak sedí. Doufám, že si je schovali.
1: Ty pici?
0: Picař, že je má schovaný doma někde.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Papež Lev XIV. Osobně volal na zákaznickou linku své banky. Položili mu telefon. Co by na to?
2: To mu trošku patří. No tak to víte, ty nevěděli, kdo volá, neviděli ho, že jo. Tak se k němu chovali jako ke obyčejnému klientu.
1: No ne, oni právě jako dobrý všechno, dobrý bezpečnostní otázky, dobrý, jo. Všechno tak
2: zvládnou.
1: Ale potom se ho zeptal asi na zaměstnání a on řekl papež. No,
2: no on řekl, tak na tyhle srandičky dneska nemám náladu.
1: Chudá.
2: Jo, no tak to, ale to zase jí taky chápu.
1: Ale,
2: no, nebo toho operátora. A pardon, profese papež, no tak nazvám.
1: Zde děláš srandičky z někoho jiného.
2: Ale už to, že musí volat také do banky, mně přijde podivný.
1: To tak je, to je skromné, chtěl si to vyřídit sám, něco potřeboval mít.
2: No, jestli to bylo nebo čistý, miluško.
1: Jo.
2: Jestli nevolal, přišli už ty prachy od Giacomina, arcibiskupa tam.
1: No to se snad kluci posílají v bitcoinech, ne? Když
2: to ne, no to ne, no tak tyhle starší bitcoin neumějí. To neuměli vyzvednout. To není tak jednoduchý zase. Jako.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za 4 minuty bude 6:45. Na frekvenci 1 teď prověříme, kdo je chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak Lubka dneska připravena u tabule na zkoušení.
2: Ano, stojím zde.
0: A nebudu si brát servítky. Jsi připravená?
2: Ano.
0: Já se tě ptám, co je servítek. Když si nebudu brát servítky, jo, nejsou jo. To servírky, prosím vás, jak si mnozí můžou myslet v restauračním zařízení. Co je servítek? Víš to, jsi jistá.
2: No, vím to.
0: Jo, dobře, tak jo.
2: Já nevím, já jsem ze slušné rodiny.
0: Jo, dobře.
2: Nás to učili.
0: Vy víte přesně, co znamená servítek?
2: Servítek.
0: Tak za chvilku.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: je servítek. Mm-hmm. Vím to. Míro, vím to a já ti řeknu, proč to vím.
1: No.
0: Můj dědeček Emanuel, dědeček Emánek, ročník 1907, mm-hmm. byl takovej docela uznávaný plzeňský pán. A to kvůli tomu, že byl číšník, ale on byl ten jako fakt ten číšník.
1: No, protože tenkrát být číšník bylo něco úplně jiného. Kdo viděl, obsluhoval jsem anglického krále, tak ví.
0: Počkej, můj dědeček obsluhoval generála Petna.
1: No, tak vidíš, je to tady. Tak ví, že to byla jako dostat se na úroveň nějakého ano. vrchního, opravdu.
0: Ano.
1: Nebylo tak jednoduché.
0: Dědeček, když tam se mnou byl, protože to byla plzeňská beseda, kde on pracoval, měšťanská beseda, tak my jsme tam byli potom někdy v 80. letech v té besedě, podívali jsme se do podniku, kde dědeček pracoval a dědeček říká, jaké máte víno, prosím vás. A oni, červený a bílý. A teď ten můj dědeček, který tam prostě pracoval a měl ty servítky kolem toho vína a tak ten normálně málem dostal infarkt. Takže ano, takže servítek je, prosím pěkně, ubrousek.
1: Ano, takový ty ještědy, co stojí na
0: takový ty, co se krásně skládají.
1: Takže nebrat si servítky znamená mluvit vlastně bez zábran, bez toho jako bez té otřený huby vlastně.
0: Bez čisté pusy, no.
1: Abych to řekl jednoduše.
0: A v podstatě jako ubrouskem třeba se zakrýváš pusu, i když chceš zakašlat a tak, takže v podstatě ani tu pusu si nepřikraješ. Prostě seš takovej
1: hrubý. Hrubý.
0: Seš takovej hrubý.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.

0: Naposled. Za chvíli bude 7, dáme si zprávy, v příští hodině hrajeme samozřejmě o peníze.
1: 24 tisíc tam pro vás máme nasyslených na dnešní ráno, tak možná, někde se to říká, mně se to hrozně líbí.
0: Nasyslený.
1: Jako, že jsi to nasyslil.
0: Nasyslený je dobrý docela. Tak, prosím
1: vás. Zaškraně. Nasyslil si to zaškraně.
0: Zaškraně, co jsou škraně?
1: To jsou takové ty tváře, ne?
0: Fakt, jo, neznamen.
1: To jsou škraně. No. Tak nic, pojďme na slova, co padala včera, co jste zkoušeli. Tablet znalosti celek rtuť.
0: To už neskoušejte, to včera nedopadlo, takže tablet znalosti celek a rtuť. Slova, která nepasují do věty od Dáši Honcové, pokračujeme samozřejmě za chvíli po 7 hodině. 24 tisíc korun ve hře, držíme palce.
1: Krásné ráno.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po 5. v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: Teď se fotím já.
9: Řekni Epet.
11: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
12: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
11: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
13: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Hezké páteční ráno.
1: Zprávy má Lucie Šmídová.
14: Dobré ráno, cesta vlakem z Prahy do Drážďan bude trvat hodinu. V Bedřichově rozhodnou, zda bude možné zastavit ski areál. Převrácená dodávka s nákladem blokuje D1 u Velkého Meziříčí. Cesta mezi Prahou a Drážďany bude trvat místo současných 2,5 hodin jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba trati by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. Pardubická střední průmyslová škola chemická dnes zůstane zavřená. Po včerejší vraždě mezi studenty zrušila na dnešní den výuku i maturitní zkoušky.
15: Ředitelka školy Markéta Tefrová vyhlásila jednodenní volno a škola aktivovala školního psychologa i krizový tým. K dispozici je také krajský metodik prevence a pedagogicko-psychologická poradna. Tuto pomoc mohou využít jak samotní studenti, tak i jejich rodiny, které mají být podle ní ke svým dětem v těchto dnech k dispozici víc než kdy jindy. Ředitelka v osobním dopise rodičům a studentům zároveň vyzvala k nezdílení jmen a fotografií týkajících se tragické události, při níž partnerské neschody zaplatila životem studentka druhého ročníku. Náhradní termín maturit, ale i formu pětní vzpomínky škola připravuje a včas oznámí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
14: V referendu budou dnes obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavit pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být nyní uložena pokuta v přepočtu téměř 22 milionů korun. Na jihu Čech dnes zahájí rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš. O 10. triumf soutěže bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
13: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Máme většinou slunečné ráno, dnes bude ještě větší teplo než včera, naměříme 23 až 26 stupňů. Většinou k tomu bude polojasno až jasno, jen na horách odpoledne ojediněle dešťové přehánky.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Problémy hlásí zde jedničky u Velkého Meziříčí.
16: Čerstvá dopravní nehoda vás zabrzdí na dálnici D1 z Prahy na Brno u Velkého Meziříčí. Na 144. kilometru se převrátila dodávka převážející vozidla na přívěsu. Nehoda blokuje dva jízdní pruhy. Na místě jsou záchranné složky a projedete krajnicí. Do kolony zpomalíte na 143. kilometru a zdržení zatím 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
14: Tolik zprávy, teď už opět Míra Michálek, Lubka Ponížilová, hezké ráno.
1: Krásné ráno, tak pojďme do Brna. Dvojice.
14: To stačilo.
0: Pojďme do Brna.
1: Já si to můžu dovolit. Já jsem v Brně žila, já jsem v Brně porodila obě děti.
0: Já jsem v Brně málem zemřel. No, takže.
1: Dvojice si ustlala ve vystaveném stanu před dekáčem v Brně. Muž byl celostátně hledaný.
0: A našli ho v tom stanu?
1: Oni, jako když přijeli policajti na místo, tak oni stihli zdrhnout, schovali se někde právě za tím obchoďákem, no ale policie tam našla, vyhmátla. No
0: já vlastně ani nevím, jestli to tam nechávají přes noc, možná jo?
1: No tak zjevně ano.
0: Jo, takže přes noc si tam ustlali.
1: No jo, v noci taky.
0: Já vím, že byly takový ty výzvy, jako že přespat v obchoďáku přes noc, že jo? To se jako dělalo, nevím, jestli to ještě v módě.
1: To nevím, ale vím, že jsem jako malá o tom docela uvažovala. Přesně, jakože vyjedu teda, protože u nás v Plzni v Prioru hlásili takový to, jakože za půl hodiny obchodní dům zavírá. Mm-hmm. Za čtvrt hodiny obchodní dům zavírá.
0: A ty jsi říkala, kdybych se tady někde zašila.
1: A kdybych se tady někde schovala mezi těma regálama, že jo? A teď máš takovej jako ten nápad, že by to bylo třeba v potravinách u těch čokolád.
0: Jo, že by tě tam našli ráno.
1: Tenkrát nebejvaly kamery, že jo?
0: Celou umazanou od čokolády, přežranou.
1: Přesně, tlustou, ráno o 10 kilo těžší než večer, když šla spát.
0: A v ruce plišáka.
2: Míra Michálek
13: a Lubka Ponížilová.

0: Je čtvrt na osm, máme pro vás 22 tisíc korun.
1: 24
0: jsem chtěl říct tisíc korun, 22 bylo včera, jsem zpátečnický, omlouvám se.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Kupředu levá.
0: Tak jo.
1: Tak, 24 tisíc navízíme na čísle 257 409 999. Tak.
0: Tak uvidíme, kdo by chtěl zápolit a soutěžit tady Míra s Lubkou. Hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré, kdo a odkud?
4: Blanka, Plzeň.
0: Blani, zdravíme vás na západ. Tak je tu tahle věta.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
4: Já bych řekla satelit.
0: Satelit.
1: Satelit.
0: 24 tisíc ve hře, zkusme to.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Ne. Ani saťák to není. Ne, nedá se nic dělat. Mějte se, Blani, hezký víkend.
4: Taky, naslyšenou. Taky, děkuji, nashledanou.
1: Tak my přihodíme pětistovku.
0: A vstříc tedy 24 tisícům a pětistovce k tomu?
1: Přesně tak, hrajeme o ně ještě jednou dnes ráno.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Billa klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Billa. To dobré začíná u nás.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: co, poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: týdnu tady s námi na frekvenci 1 byla Miluška Bittnerová, naše kolegyně, hračka a taky máma malé slečny. Tak co, nějaký tip takhle před víkendem, kam v Praze s dětskama? A nebo naopak z Prahy utíkáte?
1: Jo, tak pozor, takže když jsme v Praze, my hodně chodíme na takový ty jako kulturní věci. Hodně jsme v divadlech, já normálně chodím do divadla jenom na sebe, ale s Betinkou chodím do divadel a do kina tak, ale když začne být hezky, odjíždíme a teď jsme našli neuvěřitelnou záležitost, která je u Chlumce nad Cidlinou, takovej jako velikánský park pro děti, ale obrovský a mají tam naprosto všechno a je to třeba na 2-3 dny jako plná zábava. Já tady asi nemůžu říkat jméno toho parku, že jo, abych nedělala úplnou reklamu, ale jmenuje se to Fine Park u Chlumce nad Cidlinou a je to fakt jako, hele, já bych tam klidně bydlela. Nádhera. Zvířata, skákadla, autíčka, strašně moc atrakcí, jako a všechno v jednom, na jednom místě, v nádherný přírodě a není tam moc lidí, je to prostě pecka. Frekvence 1.

0: Dagmar Honcová, která tvrdí, že dnešní odpolední teploty budou mezi 21 až 27 stupni. O víkendu čekáme i tropické třicítky. Na severu a severovýchodě čekejte občas nějaký ten mráček a teploty o něco nižší, pouze mezi 20 a 21 stupni.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny každý týden. A jsme v centru Prahy. www.schoolforfuture.cz.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Dvě minuty po půl osmé, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno, americký ministr zahraničí Rubio poděkoval Babišově a českým lékařům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. Ocenil českou pomoc. V Brně dnes pokračuje festival Meeting. Jeho organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v playoff zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase psal 25 úspěšných zákroků.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: Nehoda komplikuje provoz na D1.
9: Dopravní nehoda dodávky převážející osobní vozidla na přívěsu se vyšetřuje na dálnici D1 na 144. kilometru ve směru na Brno. Počítejte s 15-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: A hezké ráno, 3 minuty po čem? Po půl osmí. Hezké
0: ráno. Po půl osmí, krásné ráno. Tak jsem se prosím tě dívala na to, že v podstatě teď večery patří pánům v televizi. Mm-hmm. Máš tam jeden hokej za druhým. Hokej potom vystřídá fotbal a tak si myslím, že si na podzim tu Stardance jako dámy zasloužíme.
6: Jako takhle. No, jako myslím, že teď nechodí ženský úplně na hokej, na fotbal. Na hokej spíš si myslím, než na fotbal. Hokej. Fotbal je nuna. No.
0: Jo, jakože na něj koukají v televizi.
6: V hospodě.
0: V hospodě. Ty jo. Tak v hospodě jsem naposledy koukala.
6: Na hokej.
0: Na hokej.
6: Když ne. Se hrálo ještě bez helem.
0: Přesně, a ve svetrech.
1: Míra Michálek
10: a Lubka Ponížek.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V jedné britské zoo muselo být 5 papoušků odděleno od ostatních, protože se naučili nadávat návštěvníkům. Šlo o papoušky druhu Ara, kteří patří mezi nejinteligentnější ptáky na světě. Co vy na to?
2: Jo, Ara, jo, to jsem slyšel taky, ty se učí mluvit velmi dobře. No to mě nepřekvapuje, že musí oddělit, to věřím. Já to znám teda z komičtějšího pohledu, že se stane, že se třeba lidi rozejdou a toho papouška dají jaksi k dispozici, aby ho někomu dali, protože se neshodnou, kdo ho bude mít, nebo nemají na to prostředí podmínky. No a ten, kdo ho dostane, tak ten pak vlastně z těch výroků toho papouška odpozoruje, jak žila ta bývalá rodina, protože on používá jejich slovní i jejich jména často. A četl jsem o tom zábavné historky, kdy vlastně je až nepříjemný, co ten papoušek je schopný prozradit. Když se vám to zase neměl dneska takový, jako to najednou, když se dostanete do poměru rodiny, že vás to trošku zaskočí.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: slepou mapu. Tak, pojďme na ní.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Tomáš Píla opět na cestách, míří kamsi po našich krásných zemích a dá nám pár indicí a podle toho můžeme zkusit tipnout, kam to dneska bude.
2: To je hezky, když říkáš slepá mapa a míří. To jsou takový vlastně, jako víš,
0: že slepej nemůže mířit. Oh, okay. Tak hezké ráno, Tome.
2: Krásné ráno, ahoj.
3: Ale krásné dobré ráno vám přeji. Tak schválně, jo? Jak dlouho vám to bude trvat? Dneska řeknu jedno heslo, který by mělo být naprosto zásadní. Dneska jedu na dominantu Pavlovských vrchů.
2: Do Mikulova.
0: Asi bych řekl ten takovej...
2: Nahoru na svatý kopeček.
0: Ten kopeček, no.
3: No, na svatý kopeček to není, člověče. Mám tady něco mnohem lepšího, s krásnou legendou, sice strašně morbidní, jo, ale to prostě už tak v historii jako bylo. Já mám dneska namířeno, přátelé, na Sirotčí hrádek.
0: Sirotčí hrádek, jo.
2: Sirotci, tyho drama.
3: No, počkej, ale to jako, tam je to úplná klasika. Představ si, že jsi rytíř, jo. Máš manželku. Narodí se vám dítě, manželka zavolá tvýmu nadřízenému, aby přišel jako k motrti pokřtít dítě. Ty kvůli tomu, ale nenastoupíš do války, protože se ti právě narodilo dítě a chceš být s tím dítětem. Přijde ten kmotr, pokřtí to dítě a pokřtí ho rovnou sirotek, protože v zápětí tě zabije a zabije všechny z toho tvýho panství kvůli tomu, že jsi nebyl ochotný nastoupit do války.
2: Jo, ty tak blaho, to je pěkná historie, hezký. No, taková páteční. To je takový jako dobrý sebrat se a jít to zapít. Nažal, když seš teda v těch Pavlovských vrších.
3: je to neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný, jako samozřejmě je to legenda, která se k tomuhle místu váží, jestli se opravdu stala nebo ne. Je jediná dochovaná, takže věřme tomu, že se to takhle stalo. Vlastně proč ne, je to jako ze života, no. Je to taková jako jiná výměna manželek v tomhle, no.
0: Ale to nemůžu najít, jaký tam je I? Tam není tvrdý, co?
2: Sirotek.
3: Sirotčí hrádek.
0: Ok, takže sirotčí s někým, kdybyste to hledali.
3: No jistě.
0: Vypadá to fantasticky, Tome, těšíme se, až budeš na místě, až nám zprostředkuješ atmosféru. Zatím se měj hezky, šťastnou cestu.
2: Měj se krásně, ahoj.
3: Vám všem krásný ráno, ahoj.

0: Společně s námi v týdnu byla herečka Nela Boudová. Je před víkendem, pojďme si dát nějaký víkendový tip. Nela Boudová, žena, která hodně cestuje, ráda cestuje po světě, ale co třeba doma v Česku? Máte nějaký hodně oblíbený místo?
1: Mám moc ráda Krkonoše, ale když tam nejsou lidi, což je teda horší.
0: Poslední dobou se to nedá.
2: Jak se to dělá?
1: No, vyjedete dopoledne ve všední den a to se dá. Ale mám taky ráda třeba Třebíč nebo Jindřichův Hradec. Mám tady ráda hodně míst.
0: Takže jste spíš městský typ nebo horský typ?
1: Jak trošku stárnu, že jo? Nebo normálně stárnu. Tak jsem dost ráda sama, takže ráda chodím. Byla jsem nedávno teda v Krkonoších, ale na té polské straně a taky to bylo teda moc.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: Come on, yeah.

0: ručičku líbám.
1: Ručičku líbám a holubičko říkává můj tatínek. Teď už teda ne, ale dřív to říkával. Hluboce se klaním, holubičko, ručičku líbám.
2: Trošku teatrální, ne?
1: Trošku teatrální, no tak dělal v divadle.
2: Právě.
3: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: Zháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol a Kvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
12: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Velmi poctivě je nachystala Lucie Šmídová. Hezké ráno.
13: Dobré ráno. Policie pohlídá sudetsko-německý sjezd. Mapa republiky roztaje během několika dnů. Tunely na D8 jsou uzavřené. V Česku poprvé proběhne sjezd sudeto-německého krajanského sdružení. Akce se koná ode dneška do pondělka v Brně. Budí je kontroverze. Vládní politici navíc už před časem ostře odmítali konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Očekávají se demonstrace. Desítky policistů míří do ulic, řekl ředitel jihomoravských policistů Leo Štržel.
14: Do bezpečnostního opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využití kolegové, kteří jsou speciálně vyškoleni z hlediska antikonfliktního týmu.
13: Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Ve velmi dohledné době lze podle odborníků z Krkonošského národního parku očekávat, že roztaje legendární sněhová pole mapa republiky. Podle středečního měření má sněhové pole rozlohu 850 metrů čtverečních. Podle odhadů roztaje ještě v květnu. Středočeský kraj rozdělí na stavbu cyklistických tras a parkovacích stání pro kola 22 milionů korun. Krajští radní schválili nový dotační program. Jeho cílem je lepší provázání veřejné dopravy a cyklistické dopravy. Proto dotace podpoří i vznik elektronicky zabezpečených cykloboxů u nádraží a autobusových uzlů. Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa Norsko 6-5 v prodloužení a posunuli se do čela skupiny B před Česko. Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve Švýcarsku už druhý den volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
12: Frekvence 1.
8: Počasí.
13: Máme slunečné ráno, dneska bude ještě větší teplo než včera, naměříme 23 až 26 stupňů. K tomu bude slunečno celý den, většinou polojasno až jasno, jen na horách odpoledne ojediněle dešťové přehánky.
10: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
8: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Problémy hlásí z D8.
0: Tunely na dálnici D8 jsou uzavřené od 83. kilometru ve směru na Německo. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo v tunelu. Čeká se na odtah. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
13: A po zprávách pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
2: A já přináším velmi zajímavé téma. Přátelé, zvažuji, že bych udělal ten zásadní odvážný krok.
13: Ano.
2: A odjel na Moravu, co je pro mě vždycky velká, to potřebuji nazbírat odvahu, protože vím, jak se budu vracet. Teďka o víkendu jsou totiž v Ivančicích slavnosti chřestu.
13: Miluju.
2: Jo, kam já jsem dřív jezdil hodně, pak se mi to párkrát vymklo z rukou.
13: No jsou to totiž slavnosti chřestu a vína, ať jsme konkrétní.
2: Ale nebývalo, bývalo to jenom chřestu, ale zjistilo se, že ta vinařská ulička, ano, která tam je, se vyplatí. No a tohle téma jsme nakousli dokonce i s Janou Knížkovou tady. A ta říkala, fuj, chřest, teď to nějak nechutná, jídlo úplně k ničemu, zbytečný.
13: Já ho mám ráda.
2: To je právě chřest. Teďka otázka, že jo?
13: No. Já ho mám ráda, ale víš, na co koukám? Hmm? Že ten typický ivančický je ten bílej.
2: No.
13: No a oni mají normálně jako na tom poutáku ten zelený.
2: Ale možná umí oba.
13: Umí oba. No, prostě tam odkrajou a on ze zelená, viď?
2: No, no, tak kdybyste nevěděli, co ze sobotou má být krásně, tak můžete vyrazit do Ivančic. Je to tam super. Ochutnáte jako mraky různých jako druhů zpracování právě toho chřestu. Kdybyste nemohli trefit, je to cítit na dálku. Kudy?
13: Záchodky jsou cítit.
2: Ano. Jo, to je jako peklo. Máte rádi chřest, přátelé? Ano. Nebo ne, a když ho upravit, tak jak? Protože třeba velkým hitem v těch Ivančicích je chřest v trojobalu, jak smažák. Smažený a stojí za to fronty. Je to zvrhlý samozřejmě.
13: Já ho normálně zapékám do rolády z listového těsta. Taková ta klasika. Dávám do toho ementál a chřest, normálně to zaroluju a je to hrozně dobrý. Hrozně dobrý.
2: Mm-hmm. Tak co, chřestíte nebo nechřestíte?
13: Dejte nám vědět 736 300 444.
12: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Je před námi víkend, je tu páteční speciál předvíkendový v týdnu. S námi byl na frekvenci jedna herec a daber Oldřich Heilig, který se tady vychloubal, jak skvěle vaří.
1: Že stojí furt u plotny.
0: A že to učí Přemka Forejta teďka.
1: Potřebovali kluci spolu něco poladit.
0: Poladit možná dost. Poladit. Tak Přemek je i muzikant.
2: Ano, ano.
0: Ty zpíváš?
2: Já moc nespívám. Já hraju na klavír a učím se teďka na kytaru nově, ale...
0: Zahraješ nám něco a zaspíváš?
2: Jasně, to víš, jo.
0: Jo.
2: Počkej, teď jsme hráli na Slapech, mám trošku
1: přičený vlastnou. Neříkej dvakrát, ale... jako Míra je schopen doběhnout pro kytaru.
2: Jo, jo, já jako mám to rád, ale spíš jsem jako samouk v tomhle.
0: No tak nějaký recept, co jsi vařil naposledem? Co vaříš rád, co bys dal jako tip?
2: To je krásný, já rád jako vařím takhle. Jsou dny, kdy mám na to čas a s přítelkyní si vyloženě vlezeme jako do kuchyně, nakoupíme si jakoby hodně věciček sofistikovaných a vaříme klidně 2-3 hodiny jako nějakou sofistikovanou věc, pak pozveme přátelé, dáme si s nima to jídlo a máme z toho takový jako krásný pocit. No a pak jsou dny, jako když jsem s klukama na Slapech a chci jako uvařit dobře, ale zároveň jako nechce u toho člověk jako stát pořád a chce jako odbíhat, že jo, na terasu a zpátky do kuchyně a tak dále, tak já rád vařím třeba bůček. Jo, to jsou věci, které se bůček nebo kuře, nebo kuřecí prsíčka, nebo paličky nějaký kuřecí křídla. Všechno, co se dá vlastně dát do trouby a jenom tak jako si to mazlit, polejvat a jednou za čas jenom si nařídit budíka na 22 minut a chodit to podlejvat.
1: No tak počkej, jak udělat vy laděnej bůček?
2: Já to dělám velmi intuitivně a to je, že koupím bůček, nařežu v podstatě takovou tu kůži, ale jako nesmíte to proříznout až úplně dolů. No a pak to nasolím, napepřím, zasypu to nějakým sušeným česnekem třeba, nakrájím na to čerstvý chili, dám na to poměrně dost másla, protože to máslo hodně propojuje chutě. No a dám to třeba na 140-150 stupňů do trouby a pak to každých 22 minut, tak jako symbolicky si tam odcházím podlejvat. Trošku to pak podleju třeba v půlce pivem.
0: To můžeš, jo?
2: To se dá. To je, ono se to vyvaří, ten alkohol. Tam zůstane pak už jenom čistá chuť toho chmele.
1: Dobře. Takže buček podle Heilicha.
3: Frekvence je.

0: 3 minuty po čtvrt na 9, hezké ráno přejeme. Před chvilkou jsme vyrazili do Ivančic, tam chystají teďka na víkend slavnosti křestu. Kdybyste nevěděli, kam vyrazit, tak můžete. Je to krásné malé moravské městečko, kde se narodil kdo?
1: V Ivančicích Menšík,
0: no
1: a taky Krejčíková.
0: Tak, ty jsou asi nejznámější. Hmm. Tak Mucha možná, člověče, ještě mám pocit, jestli se tam nenarodil. No a to je jedno, pojďme teďka k tomu křestu. My jsme tady řešili, jestli je to potravina, která jako má význam nebo nemá. Jak pro mě třeba jako dýňová polívka zbytečná, to je velké téma.
1: No a to taky
0: ale pro někoho
1: někdo,
0: je zbytečný ten křest.
1: Někdo
0: právě
1: tady píše o křestu. No. Nechřestím, jsem alergik, nové věci neskouším, ale polívku jsem asi jedla v Alkronu a nezaujala.
0: A jo,
1: tak když nezaujme ani ta v tom Alkronu. Tak, no. Dobré ráno, mám moc ráda křest, může se i rychle připravit, oloupat a ogrilovat. A co je možná zajímavé, že zelený a bílý je stejná rostlina, bílý podzemí, zelený nadzemí. Aha. A když se nechá růst, tak z toho vyroste asparagus. Přesně tak, Eva z Valdu, měli jsme je na zahrádce. Já jsem přesně takhle, to už je dávno, přišla k tchyni na zahrádku, tenkrát jsem to ještě nevěděla, že pěstujou křest a říkala jsem, je, maminko, vy tady máte asparagus. A já myslela jsem, že to pěstujou jako do kytek na hrobě, víš, že tam dávají. A ona, ne, to je křest.
0: Jo.
1: Takže tak.
0: Viděli jste někdy pole křestu, když roste? Jak to vypadá?
1: No je to zakrytý, jenom takový ty čumáčky
0: to
1: vystrpuje.
0: No a pak, když to kdyby čumáčky, ono to vypadá prarůzně. Jako prostě vůbec titlustí.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Mám rád toho ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás byl rozhodně...

0: nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
0: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Chtěl bych napsat báseň,

k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: že to vydrží do dnešního odpoledne. Co, Dášo? Dagmar Honcová a počasí na Frekvenci 1.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Před námi je nejteplejší den z celého pracovního týdne. Díky teplému jihozápadnímu proudění se nejvyšší odpolední teploty zastaví v intervalu od 22 do 26 stupňů Celsia. A těšit se můžeme na nádherný slunečný den. Bude jasno, maximálně polojasno a ta kupovitá oblačnost se během odpoledních hodin bude vytvářet zejména v horských oblastech, a to na severu našeho území. Srážky už neočekáváme. A pokud balíte na víkend, tak nezapomeňte na plavky, protože nejvyšší odpolední teploty budou o víkendu atakovat hranici 30 stupňů Celsia.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Teď je přesně 8:30, jsou tu krátké zprávy, Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno, historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedli to Seznam zprávy. Lyžařský svaz příčiny zkoumá. Finští hokejisté porazili na mistrovství světa Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: Po nehodě je kolona na D1.
9: Na 137. kilometru ve směru na Brno se došetřuje nehoda dodávky a osobního vozidla. Tvoří se kolona od 135. kilometru. Dopravní nehoda dodávky převážející osobní vozidla na přívěsu se vyšetřuje na dálnici D1 na 144. kilometru ve směru na Brno. Počítejte s 30-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: A hezké ráno vám přejeme, Frekvence 1 s vámi, před námi krásný víkend plný grilování, ale grilovat budeme sebe, protože má být opravdu vedro.
0: Má být
6: Má být
0: Já chtěla jsem říct, má být krásně, když jsi řekl vedro, tak v tom cítím takovej jakoby pejorativní nádech.
6: Jakože nechci, aby bylo vedro.
0: No, jako tak to znělo, jakože grilovat budeme sebe, má být vedro. Tak jo, tak to není krásně.
6: Ale já
0: krásně.
6: Jsem tady zmiňoval, že jedu na tu Moravu, na Moravě, když je vedro, tak to vůbec nevadí, protože se máš kam schovat. Což je někdy bohužel, protože jsi zalezlá, nevím, asi to zažil každý, kdo někde byl na sklípkách, jo. Ale ty si zalezeš do toho sklípku, kde já nevím kolik.
0: Já nevím, 5-6 stupňů.
6: To je víc. Ale je tam opravdu zima, že jo? A teď si tam tak jako nalýváš a pak vylezeš ven a teď dostaneš ránu tou palicí.
0: Když a vyletí 30, tam. Okamžitě vyletí.
6: Okamžitě ze dvou probyle máš 4. No nic, tak užijte si víkend, ať už míříte kamkoliv, přátelé, hlavně na sebe dávejte pozor.
0: Krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Turista skočil šipku do slavné fontány di Trevi. Dostal doživotní zákaz návštěvy památky. Co vy na to?
2: No to viděl na video. No blbeček, no. To se nám stalo po několikátý. Teda tenhle tam doslova skočil šipku. No producíruje se. Je to tak něco primitivního. A zároveň vidíte, jak někomu dělá dobře, aby byl vidět v tom svým neobvyklým počínání. No. Takže dostal celoživotní zákaz. No tak co s ním, no.
1: Ale on má štěstí, že přežil, mě to tam nepřijde jako hluboký na šipku.
2: To není hluboký.
1: To si pamatuju právě.
2: No tak není to hluboký, zase to není tak mělký, ale já bych mu dal pokutu trošku.
1: Jo, to dostal, ale asi jenom 12 tisíc, jako zase.
2: Jo, já bych mu řekl, že budeme muset vyčistit všechnu vodu ve fontáně, před fontánou i za fontánou, nikdo nesmí stát. A jako, on je to potřeba taky jako výstrahat těm dalším, kdyby měli podobný nápady. No.
1: A vy jste třeba někdy udělal takovouhle jako tu zlobivou věc?
2: Že jste... No ne, u památky. No, zlobivá věc to je jako široký pojem, ale budu mít pochopení pro některý určitý zlobení. Měl jsem ho někdy tady pro z toho ven třeba, to se mi někdy líbilo, ty jejich počínání, protože to byl takový performance, takový představení jako a měla to nějaký nápad. Ale tohle ne, no, ne. Tak to je takový jako, je to hlavně producírování. Hlavně producírování.
1: Jasně, to vy máte za potřeby.
2: Já to dělám divadle, no, a tam se to dělá, protože divadle na producírování. Proto jsem tam.
1: Navíc mám za to
2: platí. Abych mu řekl, blbečko, jdi z fontány, jdi trevidí do divadla.
1: Kolega.
2: Můžeš skákat mezi lidi, no, tě utlučou, ale...
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Společně s námi v týdnu na Frekvenci 1 byl herec Marek Adamčík. Před víkendem pojďme si dát nějaký víkendový tip. Máro, když někam vyrážíte třeba s rodinou o víkendu na výlet, kde, kam to je, kde to máte v rádi?
1: No tak nedávno jsme byli v takový miniaturní zoo, která je kousek od nás. A vlastně já mám zoo docela rád. Jo. Já jsem nějak nezískal nikdy pocit, že by tam ty lidi trpěli, jak se... lidi tam trpějí občas, ale zvířata mám dojem tolik ne, a že opravdu ty zoologické zahrady, když dobře fungují, tak udělají i hodně pro to, aby ty zvířata, aby se jim dařilo dobře a aby jsme je měli radši a víc se o ně starali a tak. Takže to je pro mě vždycky zdroj jako velký inspirace a samozřejmě s malým prckem je to zase, na to koukáte novýma očima a je to o to zajímavější.
2: Nejoblíbenější zvíře tvoje?
1: Medojet.
2: Medojet? Medojet. Jak vypadá? To bude nějaký tak nosák, ne?
1: No, je to takový, má takový, no, nemá úplně takovýhle nos, ale má takový, já nevím, možná jako jezevec trošku vypadá. Jo.
0: Medojet.
2: Čekala bych, jako, že někdo řekne slon, želva, žirafa.
1: Ne, já totiž medojet. Když jsme na Damu dělali nějaký scénky se zvířatama, každý jsme měli mít nějaký zvíře, tak jsem si zašel právě do zoo a tam jsem si tak jako typoval, který to zvíře bych měl jako dělat. A zaujal mě tenhle ten medojet, protože on měl takovej, asi to byl trošku tik, jako jo, ale on měl ten vnitřní výběh a vždycky vběhl do toho výběhu a vypadalo, že tam je poprvé v životě a úplně to tam celý jako oběhal, očuchal a pak jako ho to přestalo bavit a odešel pryč. A za minutu byl zpátky a zase se pustí, ty brďo, co to je za místo? Tuhle scénku já jsem hrál právě na Damu.
2: A poznali spolužáci, kdo seš?
1: Myslím si, že medojeda nepoznali, to jsem jim pak musel prozradit.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, připraveno 24,5 tisíce korun.
3: Nervozita. 257 400 999, telefonní číslo, na kterém můžete vydělávat právě teď.
2: Tak, nechme se překvapit, koho tam máme. Hezké ráno.
4: Hezký den, krásnej.
2: Moc krásný, kdo pak tam, odkud?
3: Někdo z Čech, tohle není Morava.
2: Krásný.
4: Tady Míra Rakovník.
3: Míro, zdravíme do Rakovníku.
2: Fantastický jméno. Míro, zdravíme, pojďme na to, tady je věta od Dáši Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte?
4: Video.
2: Zkusme video.
3: Prověříme video.
2: 24,5 ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
2: Bohužel. Video to není. Tak Míro, zdravíme do Rakovníku, hezký víkend.
3: Mějte se krásně, my přihodíme.
2: Krásné ráno, 25.
3: No vidíš, a je tam čtvrtka, 25 tisíc, o které hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Takže to jenom, abyste věděli, že zůstat s frekvencí 1 se rozhodně vyplatí.
1: To se jenom v rychlosti, teď mi tady Lucka donesla zprávu, kterou jí donesla slečna z recepce, že ano. Přišel mail a píšou, dobrý den, zdravím vás do ranního vysílání, paní Lubková, váš dědeček obsluhoval v Plzni generála Petna a já mám pracovní stůl na památku ze Sušice, kde bydlel u mého tatínka a jeho rodičů.
0: Fakt, jo.
1: Tak to je krásný.
0: Sestřenka skoro,
1: ale,
0: taková vlastně, Alena. Že?
1: No, to...
0: Mohla by být...
1: Západočeské kořeny tam máme.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny každý týden. A jsme v centru Prahy, www.schoolforfuture.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Maja Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Dobré ráno, u pražského policisty našli tekutou extázi. Cesta vlakem z Prahy do Drážďan bude trvat hodinu. Po nehodě je kolona na D1 u Velkého Meziříčí. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až 2leté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Gibbs o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Cesta mezi Prahou a Drážďany bude trvat místo současných 2,5 hodin jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba trati by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. Litomyšle a jeho okolí trápí dlouhé kolony aut. Nejhorší situace je na začátku a konci pracovní části týdne.
10: Absence obchvatu Smetanova rodiště a dokončování dálničních úseků připravuje situace, kdy se často hlavní zátěž přesouvá do okolních obcí, přes které popojíždí dlouhá jednolitá kolona. Ta se mnohdy, především v pondělí a v pátek, táhne také třeba už od Cerekvice nad Loučnou na Litomyšl a má tak mnoho kilometrů. Celou tuhle problematiku vyřeší až obchvat, ale ten dřív než za rok hotový nebude. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Na jihu Čech dnes zahájí rally Český Krumlov. Druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se dnes na start postaví Filip Mareš. O 10. triumf v soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
9: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: Máme slunečné ráno a slunečno má být celý den, má být většinou polojasno až jasno. Jen na horách odpoledne ojediněle dešťové přehánky a teploty příjemné 23 až 26 stupňů.
11: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
1: a zdržíte se na D1.
12: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 10 minut. Kolona vozidel se také tvoří po dopravní nehodě na dálnici D1 od 136. kilometru ve směru na Brno. Zde musí řidiči počítat s 10-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: No, 9:03 zprávy končí, je páteček, je tu připravený Miloš Pokorný.
13: Tak hezké ráno, přátelé. Emil má dneska svátek, my tady máme kvízíček, pak se podíváme ještě na jeden podcast zajímavý, takový nenápadný, uvidíme. V každém případě už vám teď přeju hezký víkend, protože možná, že už někteří vyrazíte za chviličku, protože jste si to nějak zařídili, nebo máte třeba home office a radši pracujete někde z hor, nebo já nevím odkud. Dá se pracovat de facto všude, ale v každém případě, pokud u toho bude aspoň chviličku Frekvence 1, tak budeme velice rádi. Hezké ráno.
9: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: nebylo diskotéky, kde by nezazněl tento hit DJ Boba Švýcara a Everybody. No ale pro mě je ještě víc než DJ Boba, a tomu nechci ubírat na slavě. Genia Genser.
1: Ano, bez sporu.
0: To je minimálně pro české publikum je Genia víc. To je bez diskuze. A i proto byl hostem našeho podcastu. Lepší už to nebude, čili jak my ve zkratce říkáme Luton. Vy si dneska můžete pustit nový díl se Zdenkem Plorejchem se mnou a právě s Geniou. Pokud byste chtěli vidět Tři krasavce, tak se můžete podívat na YouTube, kde je to celé sejmuté na kameru. Celé nás to sejmulo. A nebo na...
1: Sejmul vás kameraman, jo?
0: Ano, a nebo na aplikacích samozřejmě podcastových, kde jsme pouze audio. Je to škoda, ale je to tak. Ale to je princip prostě podcastu.
1: Video se blbě pouští na...
0: Je to, ano. Není to úplně dokonalý. A pokud byste chtěli, a Míro, to tě poprosím, jestli by si ty mohl vyprezentovat nás, vidět takzvaně live.
1: Tak je to 5. června v Plzni.
0: Ano,
1: na západě, kulturní dům Šeříkovka.
0: Čeříkovka. A tam budeme právě s Geniou. Genia bude naším hostem. My střídáme ty hosty. Teď byl Matěj Rupert, byli jsme v Olomouci, bylo to fantastický, vynikající publikum, možná nejlepší zatím, když je těžko se to srovnává, a fakt byli skvělí. Takže byla Olomouc, Brno bylo taky vynikající, na podzim Praha, takže budeme velice rádi. A tentokrát s náma vyráží právě Genia. Takže nenechte si to ujít. Genia je naživo ještě třikrát lepší, než když spí.
1: No a já teď koukám, tam vidím nějaký popis toho, co zazní v tomhle aktuálním dílu.
0: Ano,
1: jestli
0: ano.
1: Můžu dát takový...
0: Můžeš.
1: To hlavně hrozně baví, jo, a předpokládám, že to řekl Genia, kdo jiný, samozřejmě. Jsem jako kosmodisk, nic neumím, ničemu nepomůžu, ale znáte mě z televize. Je to ono. To je Genia prostě, to je krásný.
0: Ano, jsem jako kosmodisk, mě taky velmi pobavilo, ano. Takže pokud byste chtěli, můžete si dneska premiérově poslechnout nebo podívat se na podcast, a lepší už to nebude. A pokud byste chtěli nás vidět na život, tak 5. skutečně v Plzni Šeříkova. Je to tak, Šeříkovka. Je to tak.
1: Ano.
0: Tak přátelé, těšíme se na vás, moc se na vás těšíme. Hezké ráno.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme,

0: Tak, pane kolego, ve 9:45 se nám otevře registrační místnost pro naše hráče a hráčky v kvízu se Střelcem Miloše. Těším se na to. Ty se usmíváš, proč?
1: Já jsem ti teď rozuměl degustační místnost.
0: To by taky nebylo otevřít později. Registrační místo.
1: Těším se na to, já neprozradím ti téma, ale já už jsem ho viděl.
0: Ano, a usmíváš se.
1: A vím, proč se mi tady naše kolegové smáli, že na to budu dobrý dneska.
0: Že na to budu.
1: Vysvětlím, ale později, abych ti nic neprozradil. Takže přátelé, www.frekvence1.cz, místo, kam musíte se dneska podívat, protože to téma je velmi zajímavé.
0: Ano, dobře. Stačí vám, nebo stačí vám, potřebujete počítač, chytrý telefon, nějaký laptop, prostě stolní počítač, cokoliv, kde jste schopni se připojit, aby, jak říkal Míra, na www.frekvence1.cz kliknete na vlastně, když to řeknu, kliknete na mě a tím pádem se přihlásíte jakoukoliv přezdívkou, nebo když je dneska Emila, tak klidně jako Emilka, to je jedno. No a my ve 3:15 vlastně to začínáme nabírat a pak už jdeme hrát.
1: Ve 48 přesně začínáme.
0: Přesně tak. A vychází nám to úplně pintliš.
1: Jsem zvědav na tu rekordní účast, většinou je hezký počasí, tak všichni už, jako nikdo už nechce pracovat.
0: Nikdo nechce pracovat.
1: Víš, tak si říkaj, ale tak takhle, si zahraju a půjdu domů.
0: Pojďme si říct, že 1000 máme standardně, což je skvělý, ale už jsme měli i 1300 a myslím si, že zdárně tady v tom jako vlastně porážíme naši sesterskou stanici, která s tím přišla.
1: A že to je těžký porazit, ale dali jsme to.
0: Dali jsme to.
1: Takže přátelé, dneska se Střel Miloše začínáme za 20 minut www.frekvence1.cz.
2: Frekvence 1.

0: Tak přátelé, přiblížila se nám půl desátá, vy už se asi registrujete, máme radost. My čekáme na malé zprávy na frekvenci 1, protože ty jsou zásadní, přestože jsou kratší, aby jsme věděli, co se děje prostě.
1: Ježiš, tam má výraz.
0: Ja, tam má výraz.
1: To teda nevím, co.
0: Tam má výraz opět vítězky našeho kvízu, protože opakovaně se umisťuje na čelných pozicích a to nám nedělá dobře. Nedělá.
2: Vy jste se ještě nedívali na téma. Míra často řeší téma takové, co řeší hodně lidí denodenně ve svém okolí, svého bydliště.
1: Ano, aha. A to je i téma dnešního kvízu,
2: jo? A to je i téma dnešního kvízu.
1: Takže na to budu jako dobrý, myslíš?
2: Myslím si, že jo.
1: Tak můžeš vědět, že Miloš neřeší taky takové.
0: Já myslím,
2: že Miloš neřeší.
0: To je zavadějící.
1: Miloš neřeší, jo.
0: No ale uvidíme za 4 hodiny.
1: Tak se necháme překvapit. Přátelé, pokud vás zajímá téma dnešního kvízu, tak vy už ho samozřejmě můžete zjistit jednoduše na webu frekvence1.cz, tak se na vás těšíme.
0: Dobře.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
2: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Lidé přišli protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudeční Němci. Z papírových krabic s historickými fotografiemi staví barikádu. Město Bílovec na Novojičínsku nesouhlasí s rozhodnutím policie České republiky, která chce zrušit tamní oddělení. Starosta Martin Holub svolal na pondělní mimořádné zasedání zastupitelstva a chce se pokusit rozhodnutí zvrátit. Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě playoff zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
2: Kolona je na D1.
8: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: Frekvence 1.

0: Tak přátelé, definitivně za 6 minut otevíráme naši registrační místnost, náš registrační obýváček a vy se můžete zaregistrovat před jakoukoliv přezdívkou, pokud se podíváte na www.frekvence1.cz, kde máme fotografie se střelte Miloše a přihlásíte se do našeho klasického pátečního kvízíčku, na který se opět velmi těšíme. Teď mluvím o množném čísle, protože mým tradičním parťákem v této akci je samozřejmě Míra tady.
1: Je to tak. Takže přátelé, frekvence1.cz, zásadní místo, kam se teď můžete podívat, přihlásit se. A pokud byste nemohli, tak rádio pěkně volume doprava.
0: Přesně.
1: A my vám vždycky položíme otázku, nám trvá, než na ní zvládneme odpovědět.
0: No, trvá.
1: My to prostě, nemůžeme prozradit takhle. Víme hned, samozřejmě.
0: Ano, ale hlavně víme to dobře, že?
1: To se ukáže teda. Téma si prozradíme za chvilku, vy už ho uvidíte na našem webu frekvence1.cz. Vyhlížíme opět velmi rádi rekordní účast. No a držíme vám palce, no, jsem zvědav. Všim si, že první pozice obsazují velmi často dámy?
0: Všim jsem si, takhle, nelze si toho nevšimnout.
1: Mají rychlejší prsty asi.
0: Ano. Mají víc času asi. Možná nevím, jsou chytřejší.
1: Chytřejší, to bude časem. Lepší telefony, který jim kupujeme
0: my vedle toho nádobí, toho praní, žehlení, vaření a ještě vyndávám pravou rukou pračku. Co mám dělat víc, no, Ježíš Maria?
1: Tam stíhat, že jo? No. Tady ta si sedí, lakuje si nechty, nohy na stole. Má čas hrát.
0: Já musím vypnout tu žehličku.
1: Tak jo, takže začínáme přesně za 5 minut, otevíráme registrační místnost frekvence1.cz.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po 5. v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: Přestřel Miloše.
1: Tak to letí, člověče, začínáme za chvilku, za 20 vteřin, to jsem proč bych nějak vy.
2: Ne, je to akorát, je to akorát, ale jako 1100 hráčů už teď a hráček, skvělý, děkujeme za přízeň, že nám jste věrné.
1: Frekvence 1.cz, ještě ano. Můžete naskočit do toho rozjetého vlaku, dnešní téma zní naši sousedé.
2: Ano? No, naši sousedé.
1: Naši sousedé. Ale když sousedy vypálo do vesmíru nejradši, takže...
2: Skvělý.
1: Uvidíme, jo? Který ze sousedních států České republiky má český tým ve skupině na aktuálním mistrovství světa v hokeji?
2: Mm-hmm. Ty blázno,
3: čekajte,
2: S kým jsme hráli?
1: Rakousko, Slovensko, Německo. Já jsem to moc nesledoval, se přiznám. Tak to mám teda start.
2: Já mám
1: to blbě, Slovensko je to, no, to Slovensko.
2: No, tak jsme začali hezky.
1: Začali jsme hezky, výborně, já jsem vyhlížel svoje sousedy, ale tam tohle, to je za bordel. Tak, já jsem 11. stej, kamarádi, jsi 11.40, ty jsi 4 místa od konce.
2: Jo.
1: Koho stvárně Bruce Willis v komedii Můj soused zabiják z roku 2000?
2: Já tady budu typovat.
1: Mafiánského bose, bývalého nájemného vraha zubaře. Bado, tak teď si nejsem teda jistý.
2: Já si myslím, že tady asi vím. Nebo já už se neříkám nic.
1: No je to Ačko nebo Bčko, že jo?
2: Mám to
1: je
2: dobře.
1: To Bčko.
2: Mám to dobře.
1: Uf.
2: Bývalé,
1: je to, ano, je to nájemný vrah, ano, no, bývalej. Ano. Výborný film teda, mimochodem, výborný.
2: No.
1: Tak mě to pomohlo mě to nepomohlo vůbec tobě, jo? Člověče,
2: no, trošku.
1: 1250 no. Hráčů. Tak, pojďme dál. Jak se jmenuje film s Milošem Kopeckým? Němž si sousedé dělají různé žertíky.
2: Ano,
1: a
2: ano.
1: Na schvály. Já už budu hodný dědečku. Zítra to roztočíme, drahoušku, a pane, vy jste vdova.
2: Ano, ano, tady si myslím, že to taky vím, ale já už nic...
1: A byly dva díly a v jednom byl pan Sovák a v druhém byl právě Miloš Kopecký.
2: Ano, ano.
1: Se tam jakoby vyalternovali. Zítra to roztočíme, drahoušku.
2: Mám to dobře.
1: Fantastický film.
2: Ano.
1: Tak, jak mi to velice pomohlo. No krása, člověče, moc to míst.
2: Já jsem se teda moc nepohnul, musím říct, protože jsem to měl dobře.
1: Jsem tě sejmul, kámo. Která z těchto hlavních měst leží nejdále od Prahy? Ježišmarja. Varšava, Berlín, Vídeň.
2: Nejdál od Prahy, no já tak tady asi...
1: Já si myslím, že to vím, ale jestli to mám dobře. Co zdál? To jsem, takhle těžký jsem to nečekal.
2: Mám to
1: je
2: dobře,
1: to Varšava,
2: Varšava, mám to dobře.
1: Pámu,
2: já taky
1: no,
2: to mám jako, dobře.
1: Taky, Varšava to mám je fakt dobře. Daleko, to
2: je
1: si
2: daleko. Mimo,
1: no.
2: Ano, ano.
1: Tam chtěl jet a...
2: Vídeň kousek, Berlín na dostřel, dá se říct, dá se říct.
1: To neříkej u
2: Berlína, stejně...
1: neříkej, že Berlín na dostřel.
2: Ježíš, ne. Relativně blízko.
1: A která z těchto hereček se proslavila v seriálu Zoufalé manželky? Šmaria.
2: Já to asi vím,
1: nevím. Já to nevím.
2: Já jsem to neviděl.
1: Já nevím, jak to čte. Eva, Míla a Megan.
2: Ano, já jako vím asi, že, ale neviděl jsem to nikdy.
1: To zase psal.
2: Ale ono se to nedalo přehlednout. Mám to dobře.
1: Já ne, ale...
2: Eva.
1: Eva, no.
2: Ona je Mexičanka původně.
1: Tvojí kvízovou ano, náladu začíná
2: ano,
1: mít.
2: Ano, ano. A to mě houplo na hezké 63. místo. Ježišmarja.
1: Jo, Zoufalý manželky. To je jasný. Se kterým z těchto států nesousedí Slovensko? Nesousedí.
2: Mm-hmm.
1: Jo, buď to Ukrajina, Rumunsko nebo Maďarsko. Tak konečně budu mít něco dobře.
2: To si troufám říct, že to vím asi.
1: No, tohle snad jako vím
2: to
1: taky
2: asi. To
1: si
2: troufám říct, že to vím. To mě mrzí ten hokej, protože já jsem teď taky se neorientoval ve skupině. A mám to dobře,
1: Rumunsko.
2: Je to
1: Rumunsko, no, ano, to jako bylo jednoduchý.
2: To je jednoduchý.
1: Tak sedmá
2: teď
1: otázka.
2: Teď mě mrzí ten hokej.
1: Takže Miloš 620, Andy na prvním, Kaťák na druhým, Týnka na třetím, 1300 hráčů. Svoje místo radši neříkám. Jaké je rodné jméno Debbie, zpěvačky s německými kořeny?
2: Mm-hmm.
1: Jo, za A Debbie Weber, za B Debra Wurst, za C Deborah Kahl.
2: Já to vím.
1: To si myslím, že vím
2: jim,
1: taky.
2: Já vím velmi dobře.
1: Tak já nevím příjmení, ale
2: by byla
1: ale
2: na rozhovoru,
1: myslím si, že to je Deborah.
2: Je to Deborah.
1: Kahl.
2: Mám to dobře.
1: Je to tak.
2: Ano, a o to víc mě teď mrzí ten hokej, že jsem měl víc sledovat skupinu. Mm-hmm. Teď jsem to nějak vyptěl. No.
1: 419. místo máš, kamaráde. Tak, uj, to je těžký dneska. Pojďme dál, jak se neživila Penny, sousedka Sheldona Leonarda ze sitcomu Teorie velkého třesku. Jako servírka, jako obchodní zástupkyně farmaceutické společnosti, jako vědkyně, tohle vím úplně 100%.
2: Tak to já nevím vůbec.
1: Je to můj oblíbený
2: to
1: seriál.
2: To já nevím vůbec.
1: A Penny byla moje oblíbená než jsem zjistil, že jsou umělí.
2: Ty blázně. Hmm.
1: Jako vědkyně, no. Tam to byl samý vědec, ona jediná vybočovala z toho, no.
2: Já právě myslel, že nevybočovala.
1: Jo.
2: No, a to mě hodilo o 200 míst.
1: 655, jo. Já jsem tě kolik, aspoň jsem tě předběh.
2: Jo.
1: 1310 hráčů. Pod jakým názvem přespíval těžký pokondr hit Smokey Living Next?
2: No, tak to bych...
1: Elvis, víte, co to za písničku, nevítáme, pak zaspívám. No. Dennis, Elvis, Tennis. I jedno, ještě by tam mohlo být Dčko. Jo, tak...
2: Sheldon, to no, jsem jako odpodal a hokej mě byl.
1: Kdo je sakra, Dennis?
2: Ano.
1: Nebo jak to tam bylo, nebo tam bylo horší slovo. No, ty jsi to řekl, já to mu to řekl.
2: No, tak musel jsem tak ten název, je jasný.
1: Jako, jasně, dobře. Takže Dennis to byl. Hele, na konci?
2: Hele, tak jako.
1: Tak počkej.
2: Takže přátelé, Verulinka, třetí místo, gratulace, Karolína, Sam, druhé a první
1: Andy.
2: Místo,
1: Andy.
2: A Andy, no. Já jsem byl na kterém? Nebylo to tak hrozný, 4-9-1. Kdybych ten hokej nepropásl, protože jsem teď tu skupinu přestal sledovat trošku, tak by to bylo tak...
1: První jako, polovině vlastně, první to polovině. Tak.
2: Přátelé, moc děkujeme za vaši hojnou účast, neuvěřitelný, skvělý, děkujeme moc a samozřejmě příští páteček opět kvízíček a jinak já se na vás budu těšit v pondělí mezi 9. a 10. hodinou, frekvence 1 jede dál a budeme rádi, když aspoň chvilku třeba o víkendu ji naladíte, budeme velmi potěšení, je to tak.
1: Cestou normálně roztočila hlava, mě se mi točí hlava z toho kvízu.
2: Opravdu.
1: Já jsem předtím neměl pít.
0: Sestřel Miloše. Hey, Fonzie.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
1: Ptáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
12: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: Chviličku po 10. hodině je tady Lucie Šmídová a přeji krásné dopoledne.
14: Hezké dopoledne. Cizinci v Brodě chtěli s falešným potvrzením dostat řidičáky. Světový pohár ve Špindlu skončil milionovou ztrátou. V kolonách se zdržíte na D1. 8 mužů z Mongolska předkládalo úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 až 49 let, kromě zákazu činnosti také vězení až na 2 roky. Policisté případ dál vyšetřují. V Brně se chystají na protesty další odpůrci víkendového sjezdu sudetských Němců. Na výstavišti už jich jsou asi 200.
15: Lidé, kteří s akcí nesouhlasí, aktuálně na výstavišti postavili podle jejich slov němou barikádu z papírových krabic. Na těch jsou například mapy Sudet nebo fotografie z odsunu sudeckých Němců. Mají připomínat oběti druhé světové války. Akci pořádá KSČM. Lidé se začali scházet po 8. hodině. Protest začal kolem 9. hodiny, kdy z reproduktoru zazněl husitský chorál Ktož jsou boží bojovníci. Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně dnes a potrvá do pondělka. V Česku má být poprvé. Hlavní program je o víkendu. Očekávají praxe i další protesty. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
14: Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun, uvedli to Seznam zprávy. O ztrátě akce, která do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku podle serveru na začátku dubna, informoval širší vedení svaz. Konkrétní příčiny finanční ztráty svaz stále prošetřuje. Muzejní noc v Pardubicích otevře i netradiční místa. Do akce, která v celém městě startuje v 17 hodin, se zapojí také historická doprava.
16: Muzeum Rosice nad Labem a dopravní podnik města Pardubic vypravují historické trolejbusy a autobusy na trasy mezi centrem města a Rosicemi. Vyjede i historický motoráček. V ulicích krajského města dnes bude jezdit také historický autobus s komentovanými výjížďkami za architekturou a urbanismem Pardubic z historiky Východočeského muzea. Trasa je inspirována knihou Život na sídlišti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
14: Na jihu Čech dnes zahájí rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš. O 10. triumf v soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Od rána si užíváme sluníčka, slunečno bude celý den, polojasno až jasno, jen na horách odpoledne ojediněle dešťové přehánky a teploty vysoko 23 až 6. 120 stupňů.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
14: Kolony dnes od rána hlásí opět z D1.
17: Na dálnici D5 ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel od 5,5 kilometru. Důvodem je silný provoz, počítejte s 10-minutovým zdržením. A na pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.

0: protože od včerejška máme blížence, znamení blížence. Mm-hmm. A spousta lidí na ty znamení dá vlastně. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, co si lidé o blížencích myslí, protože mám třeba kamarádku a ta říká, že by v životě s blížencem nechodila.
1: Je pravda, že ženy, já jsem žena, blíženec, jsou lepší než muži blíženci. Mm-hmm. Tedy alespoň co se týče těch vztahových mm-hmm. záležitostí.
0: Já jsem teda chodila s blížencem, mm-hmm. s klukem.
1: Taky.
0: A musím říct, že to bylo občas, že člověk nevěděl, jako. Mm-hmm. Že jsem si myslela, že to dělají třeba ty ryby, že jedna plave doprava, druhá doleva, ale ty blíženci jsou vlastně, já nevím, jeden mě chtěl, druhý mě nechtěl. A mm-hmm. furt se to mezi nima, jako, takže to se mi moc nelíbilo. Pište mi vy, co si o tom myslíte, jestli na to vůbec dáte, jestli jsou opravdu nějaký znamení, který k vám absolutně nepasují, protože mě bylo řečeno, že já jako dívčí, jako ženský beran, se hrozně hodím k pánským váhám. No a oba dva moji manželové byli ve váhách, teda pořád ještě jsou. Tak mi klidně pište na 736-300-444. Dneska mluvíme o blížencích, o znameních, kteří vám vyhovují a kteří ne. Pište, těším se, mezi tím to nejlepší z muziky. Ale mám pro vás jednu na pátek, moji oblíbenou písničku od kapely The Cure. Protože v pátek se musíte zamilovat, abyste si užili celý víkend v zamilovanosti a doufejme, že s tím správným znamení.
2: Co se děje? S Martou Jandovou.

0: s Martou Jandovou.
1: Dnes tady spolu řešíme znamení, protože spousta lidí tomu věří, čte si horoskopy nebo si dokonce nějaký horoskop nechá udělat. A my vlastně od včerejška jedeme oficiálně sezónu blíženců, jo? Znamení Gemini, Zodiac, Sign vlastně. Letos začalo 21. května, potrvá do 20. června a o těch blížencích se toho říká opravdu, opravdu hodně. Že jsou ukecaní, zábavní, rychlí a umí dělat 5 věcí na jedno, jo? Ale taky, že dnes chtějí jednu věc a zítra zase úplně jinou, prostě jsou jako dvě osobnosti v jednom člověku. To mi připomíná, že tady mám zprávu od vás o těch dvou osobnostech, počkejte, já se tady vždycky vypisuju. Téma blíženci, katastrofa, tady někdo píše. To nejsou dva lidi v jednom, jak se říká, ale 50 lidí. Mám syna, sousedku a dobrého známého, bojuji stále. No prostě občas se to takhle jako, občas to opravdu jako na ně platí. Jinak astrologové tvrdí, že blíženci milují komunikaci, milují změny, milují ten chaos a upřímně, když někdo jako během jedné minuty změní téma třikrát, tak je dost šance, že je to právě blíženec. A mě by vlastně zajímalo opravdu, jestli na to teda věříte, jestli si fakt myslíte, že některý znamení se k sobě hodí a jiná zase vůbec, protože znám lidi, kteří normálně třeba řeknou, Ježíš Maria, hlavně žádný štír, anebo právě s blížencem už nikdy. Mě ještě napadlo, že si tady něco ověřím, protože pokud se nemýlím, počkejte, já se ještě napíšu, jsem český, pokud se nemýlím, tak třeba Dan Hůka mě by měl být blíženec. Petr Kolář, jo, takový ty prostě Pepa Vojtek vlastně z Kabátu. Já si to za chviličku ověřím, řeknu vám to dál. A ještě tady mám pár zpráv od vás. Tady píše Johnny z Přerova. Ahoj, jsem Váha a mám partnerku Páju, ta je Beran. Občas je to těžké, její tvrdohlavost a moje váhaň, ale neměnil bych. Johnny, tak to máte vlastně úplně stejně jako my dva doma. Manžel Váha, já Beran. Ono právě, že manžel mi říká, že já, jak jsem taková ta jako volnomyšlenkářská, jo, jako jak ráda lítám, dělám blbosti, tak on mě trošičku v tom brzdí, abych nevlítla zase někam až moc do nějaký blbosti. A on zase, jak je hrozně při zemi, tak já občas jako odlepím a lítáme v tom spolu. Že to je jako osvěžující prostě pro obě ty znamení, že se taky krásně doplňujeme. No a pak tady ještě píše Kája, dobrý den Marti, nestuduju to do detailu, ale něco na tom je. Beru si, co se na nás hodí, jinak blížence mám v rodině a v pohodě. Krásné slunečné dny všem přeje Kája. Pište klidně dál, co si o tom myslíte na 736-300-444. Já se ráda vyslechnu vaše názory a rádi to předáme i do rádia. Tak jo, popovídáme se zase za chvilku, já jsem se tím vyhledám, kteří čeští slavní muzikanti nebo herci jsou právě blíženci a jestli si myslíme, že se to na ně hodí. Těším se za chviličku na Frekvenci 1.
0: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
0: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa.

0: Objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíjí.

0: krásná písnička od Erika Kleptna, kterou napsal pro svého syna, který tragicky zemřel, když mu byly, myslím, 4 roky.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Dnes mluvíme o znameních, o horoskopech a hlavně o blížencovi, protože včera jsme právě vstoupili do měsíce blíženců. Píše Lucka, ahoj všem, manžel je blíženec a nikdy jsem horoskop na jeho znamení nepochopila, protože on je hodný člověk a za ta léta vím, že nemá 2 osobnosti. Za to já, Beran, na mě sedí úplně všechno, co se o Beranech píše. Píše Lucka tady. Ještě koukáme tady na ty blížence. Můj manžel je blíženec, podle mě to nedělá, akorát je opravdu x osobností v jedné. Jinak takhle, ano, osobností v jedné. Tak já jsem vám slíbila, že si najdu nějaký slavný český blížence a jejich teda hromada, opravdu jejich hromada. Ale nejdřív vám zodpovím na otázku, s kým si blíženec prý vůbec nerozumí. Tak blíženci prý nemají rádi podobný, takhle, nejvíc si rozumí s podobnými kompány horoskopu, jo. Takže milujou váhu, vodnáře. Úspěšný a velmi zábavný vztah může navázat i s Beranem, to jsem já, a Lvem. Zde se ale obě znamení střetnou s určitou povrchností citů blížence. A tak to přesně bylo. Já jsem nevěděla, jestli mě miluje, nebo nemiluje, nebo miluje, nebo nemiluje. To bylo prostě každý den úplně něco jiného. A my Berani jsme takový trošku jako teritoriální, že? Chceme tu lásku prostě pořád a ne se domnívat, jako nevím, miluje mě, nemiluje mě. No nic, ale ten blíženec prej má problémy různého druhu s panou, střelcem, s rybama a tvrdě může narazit na kozoruha nebo štíra. Tak to se tady takhle jako povídá na internetu, jo. Tak pojďme na ten nejslavnější. Tak třeba Eliška Balzerová je blíženec. Měla jsem teda pravdu s tím, že Dan Hulka je blíženec. Kolikže měl těch žen? 3, myslím. Václav Hudeček, houslista, že jo. Jan Hrušinský, pozor, taky blíženec. Lou Fanánek Hagen, taky takový blíženec. Ale měla jsem taky pravdu s Petrem Kolářem, že jo, taky blíženec. Potom můj miláček Petr Kostka a jeho dcera, vlastně Tereza Kostková. Richard Krajčo je blíženec. Prostě všichni tady ty slavní muzikanti. Jarek Nohavica, Přemek Podlaha, Felix Slováček, Libuška Šafránková byla taky blíženec. Lukáš Vaculík, Pepa Vojtek, říkala jsem to správně, ano. A taky Karel Zich byl blíženec, herec Martin Zounár. No prostě těch blíženců je strašně, strašně, strašně moc. Tak vidíte, oni jsou možná jakože náladoví, ale díky tomu možná mají to něco, takový to extra právě, nějaký ten talent, že potom třeba krásně zpívají nebo skvěle hrajou, protože většina men, který jsem tady jmenovala, jsou opravdu jako obrovský, obrovský talentové. Tady ještě třeba vidím Petr Malásek, jo. Jirka Langmajer, Richard Krajče, to už jsem myslím říkala. No jejich opravdu, opravdu hodně. Ještě Jirka Voskovec a Štěpař Jan Železný. Jo, tak tady to ještě se podívám, co mi píšete za zprávy, protože píšete opravdu zprávy všeho druhu. Ahoj Marti, jedna z mých nejlepších kamarádek je blíženec. Já jsem vodnář, obě tady vzdušné znamení, takže si moc dobře rozumíme. Občas se stane, že se mu nekomunikuje i pár týdnů, pak se zase ozve, jako by nic. Po 10 letech si to už od ní neberu osobně, ale za partnera bych blížence radši nechtěla. Přestože všude čtu, že bychom si rozuměli, píše Diana. Já vám moc děkuju za zprávy a teď už mi pište jenom k narozeninám, který ostavíme za chviličku, ale ještě předtím si pustíme zprávičku.
2: Ahoj Marti, tady Ríša. Ale asi na těch znameních něco bude. Já jsem teda štír a moje přítelkyně, se kterou jsem chodil, než jsem poznal manželku, byla Berán. Moje manželka, teda ex-manželka, byla taky Berán a moje současná přítelkyně, se kterou jsme už 10 let, tak je taky Berán. A aby se to nepletlo, tak moje současná přítelkyně má narozeniny úplně ve stejný den, jako má moje ex-manželka. Takže ano, něco na tom bude.
0: No je to opravdu tak, protože můj první manžel se narodil 4. října a můj aktuální manžel 3. října. Jsou vlastně o jeden den. A první žena mýho manžela je taky dubnová. No neuvěřitelný, my jedeme dál.
3: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba. Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na dálnici D5 ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel od 7,5 kilometru. Důvodem je silný provoz, počítejte s 10-minutovým zdržením. Na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 10 minut. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 168. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tak, máme narozeniny, já mám přání jediný i dnes v pátek 22. května na blížence se někomu dovolat. Poslali jste mi 3 telefonní čísla, tak uvidím, který se vytočí jako první. A je to tohleto, už koukám. Je to kamarádce k 30. narozeninám. Anetka se jmenuje.
1: Prosím.
0: Dobrý den, mluvím s paní Anetkou Přibylovou.
1: Ano, ano.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše kamarádky Eva a Žáňa ano. Vám chtějí popřát všechno nejlepší k narozeninám.
1: Ježiši, děkuji. Krásně, moc děkuju.
0: No, oni tady mají pro vás vzkaz, jo, a to je, ano. Byť jsme o malinko starší kamarádky, o generaci, vždy si společná setkání strašně moc užíváme a milujeme je. Ať štěstí na každém tvém kroku číhá, ať anděl tvůj tě dobře hlídá, ať neustále na tvé tváři štěstí, smích a radost září, ať se splní všechna tvá přání a sny. Prožíváš jen ty nejkrásnější dny. Zdraví, štěstí, lásku a hodně radosti v životě ti přejí Eva a Žáňa. Máme tě moc rádi, Aninko, naše, a v sobotu sedáme na vlak a spěcháme za tebou do Prahy, píšou.
1: To je krásné, já se až tady klepu, děkuju moc.
0: A vy slavíte 30. narozeniny.
1: Uhum, 30.
0: Ježiš, to je krásný, to je nádherný. Já si pamatuju, když mě bylo 30, takže jsem si říkala, a teďko mládí skončilo, začíná jako důležitá, musím tě říct středověk, to nevím, to je blbost. Jakože dospělost začíná, ale nebojte, ta ještě dávno nezačíná. Fakt ne.
1: No, já jsem taková, jakože už mi ten věk nebude začínat dvojkou, ale bude
0: já
1: to jízda.
0: Já to úplně chápu. Já jsem se kdysi chvástala, že to je super, že můj věk furt začíná jako set, jako jo, 30, 20 a 40. Mm-hmm. Bohužel už tam mám to sát na konci a to je teprve hrůza, vám řeknu. A člověk to musí brát z humoru. No, přesně tak. Tak Anetko, nebo jak říkají holky, Aninko, přeju krásný víkend, krásný narozeniny a krásnou party s Evou a s Žáňou. Jo?
1: Moc děkuju ještě jednou. Je to krásné, děkuju.
0: Jsem moc ráda, mějte se moc hezky.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak, tady mám další přání. Krásný den, Marti, jsme 3 velké kamarádky. Věkově po roce, ta prostřední z nás, Jíťa, slaví dneska 40. narozeniny a my dvě, mladší Jana a starší Jana, jí chceme popřát, Jity, jen to nejlepší, ať seš pořád tak skvělá holka, ať ti manžel Jirka a dcera Aneška dělají jen radost a ať seš spokojená ve všem, co tě v životě potká. Musíme to pořádně oslavit, obě tvoje Jany. Tak a potom ještě dceři Nelly, dnešním 26. narozeninám máme vzkázat, máme tě moc rádi, objímám tě tvoje maminka, taťka a bro. A bro, děkuju. Tak jo, pojďme na ty slavné, dneska by slavila narozeniny Věra Bílá. 1, 2, 3, 4. Pašu paňo Ríča.

0: koukat se ven, poslouchat ptáčky a Šárla a Znavůra. No, narozeně slaví také tenista, vlastně nejstarší číslo na světě vůbec v historii, jo, byl Novák Djokovic. Ano. Taky zpěvák z kapely The Smiths, kterou jsme poslouchali v naší emo době, Morrissey. V tento den se také narodil Richard Wagner, nebo Jaroslav Dietl, jo, kterého známe z nemocnice na kraji města, jako vlastně scenáristu. Taky modelka, herečka Naomi Campbell, takže je vás hrozně moc, kteří dnes slaví. Já chci ještě popřát všem Emilům k svátku a vůbec krásný den vám všem.
1: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: v plné síle. Usmívá se, těší se na brýle.
1: Ahoj.
2: Jo.
0: Sluneční brýle.
2: Sluneční brýle, protože venku je krásně, venku je slunce, venku se lidi smějou.

0: Taki Marta.
1: Ja tu Robin.
0: Celá parta.
1: Krásný Ropova do Robina, čau.
0: Co to je za úlet?
1: Já nevím, mě to tak jako nabilo teďko strašně. Možná tím, že je ten pátek a že je tak venku hezky právě.
0: Takový džemíček, to musíme, ty džemy bychom si měli dávat asi častěji.
1: Věď, já se taky myslím.
0: Jo, prostě z toho vždycky něco se jako stane.
1: Ale člověk se jaký říká, třeba včera, jo. Včera, to jsem vyprávila tobě před chvilkou,
0: nevím.
1: Nebo já mám... To je právě, mám rajčata na balkóně.
0: Jo, tak to si vyprávila Lubce, já jsem byl u toho a přiletěla straka a rajčata.
1: Sežrala mi na balkóně moje rajčata, ale před těmi rajčatama mi stál taková jako miska, kde mám afrikány, taky ty krásný oranžový. Hmm. Ona mi půlku těch afrikánů polámala. Takže jenom, že mi sežrala rajčata, ale ještě mi zničila zahrádku
0: to
1: na balkóně.
0: Svíňa, teda.
1: Veď?
0: To je
1: teda. Tak já doufám, že teda, hele, byla chytrá, papala zdraví rajčátka.
0: Ale zase to má ve jméně, jako straka. No, tak co jsi čekala od straky, že ti přinese, jako, já nevím.
1: No to nám nemuselo, mi zničit ty Afrika.
0: No to nemuselo, no.
1: Jako jsou tam další poupátka, doufám, že tam není toho tolik, ale pak jsem byla včera naštvaná. Jako ty straku, já jí tam dávala, mi vyhrabává oříšky, schovává se do jiných, jako. Já mám totiž jediný zelený balkon u nás široko daleko. A myslíš, tak chodí ke mně, no.
0: A myslíš, že jde jako na tu barvu, jo? Že kdyby si to přemalovala na jinou barvu?
1: Ne, to jako, jako zelený, jako kytičky. Já tam mám kytičky.
0: Jo, takhle, já myslím, že natřenej na zelenou.
1: Ne, aha, to ne, aha. To ne. Všechno mi tam kvete, tam bylinky.
0: No tak to je hezké, to je hezké, no. No tak to musíš dát dovnitř teď. Nebo musíš tu straku zjistit si...
1: Upéct.
0: Ne upéct, ale ty si musíš rozmazlovat.
1: Já si musím ochočit.
0: Ochočit, tak. Takže ty budeš lákat na něco. Na něco, no, co má ráda. Ona se bude vracet, to jako pozobe, ale nepůjde do rajčat, víš, nepůjde na afrikány.
1: Já jí tam dám cedule. Do rajčata ano, afrikány, sedni si prosím, dá mi tam sedátko.
0: Straka bude mít své křesílko. Dobře.
1: Ano, na opalování.
0: Jo, to je super.
1: A misku s vodou samozřejmě.
0: Ježiš, to je super, to chci vidět fotku aspoň. Tak,
1: tak nejenom ať všechny straky, ale ať i vy všichni máte krásný víkend s rajčátkama třeba a nějakým dobrým drinkem.
0: Tak jo, ty rajčátka, hezký víkend.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
9: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Je to tak, dáme si zprávy minutu po 11. Tady Petr Převrátil, hezké dopoledne, vítej.
10: Krásné dopoledne. Sjezd sudeckých Němců v Brně provázejí protesty. Na Ostravsku zemřel předškolák na záškrt a zdržíte se na D1 a Pražském okruhu. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá ho KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců, mají připomínat oběti druhé světové války. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovateli sjezdu, se protestující postavili. V jeden moment ho obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali ho k odchodu a označili za provokatéra. Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně dnes a potrvá do pondělí. V Česku bude poprvé. Na Ostravsku zemřel předškolák na záškrt, na nemoc, proti které se v Česku běžně povinně očkuje, ale tento chlapec vakcínu neměl.
11: Hygienici tak nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí, protože zrovna u této nemoci vakcína je velmi účinná. Výskyt záškrtu je přitom v Česku od zavedení povinného očkování v roce 46 vzácný. Postupně ale přibývá rodičů, kteří se rozhodnou své děti nenechat očkovat, i přes možné zdravotní komplikace v budoucnu. Lékaři na tento trend dlouhodobě upozorňují a doporučují také v dospělosti přeočkování. Nemoc záškrt se v začátku projeví jako těžká angína s horečkami. Při včasném zásahu se ale dá léčit antibiotiky. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
10: Policie pátrá po mladém muži, který se podle ní pohybuje po Přelouči a vzhledem k tomu, že by u sebe mohl mít sekáček, mohl by být nebezpečný. Lidé by se ho neměli snažit zadržet a pokud ho viděli, mají ihned volat na tísňovou linku 158, uvedla policie na síti X. Muž má mít oblečenou výrazně červenou sportovní bundu s modrým pásem na hrudníku a bílými nápisy a modré kalhoty se třemi oranžovými pruhy na boku. Měl by také mít modrou kšiltovku, červené tenisky a na zádech černohnědý bat. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
9: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: Dnes bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách pak až 21 stupňů.
12: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
3: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Jak to teď jezdí? Aktuální informace přidá Ivona.
13: S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Důvodem je dopravní omezení na 144. kilometru. Na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se tvoří kolona vozidel z důvodu silného provozu. Řidiči budou popojíždět okolo 15 minut. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 168. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
10: Tolik ze zpráv v 11 hodin, teď už na frekvenci 1 pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, hezké dopoledne, máme 5 minut po 11. a za půl hodiny budeme hrát o 25 000 korun. Tohle aktuální bank posledního slova. Zní to neuvěřitelně, ale opravdu už jsme tam společnými silami nazbírali tolik peněz. No a Dagmar Huncová mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Venku nádherně, sluníčko nás čeká. No, tak když už jsme u toho počasí, tak máte co hádat, máte co trefovat, pokud opravdu budete schopni doplnit jedním jediným posledním slovem nedokončenou větu Dagmar Huncové, tak ty peníze budou vaše ještě před víkendem. 25 000 korun, držíme palce, ať to dobře dopadne, jinak určitě vyrazíme taky na výlet, když nám to počasí přeje, a teď už vyrazíme za tím nejlepším z muziky PH, Robbie Williams, Pet Shop Boys a nebo James Arthur, pojďme se bavit, pojďme hrát, hezký pátek.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Žena říká, že mám posedlost dílnou. Ale když se tam půjdu jen sednout a koukat na vercajk, tak je to ještě práce nebo už relax? Dušan 54 Rakovník. No, jako to chození do té dílny, to dívání se na ty nástroje je samozřejmě krásný. Od toho to je, že jo. Já mám to, že rád nakupuju ty různý nářadí a tak a nepoužívám.
2: Přesně tak.
1: Jo. A vždycky, když jdu do toho, jako nechcete dělat reklamu do nějakého toho obě.
2: No, kdy do toho druhého.
1: Nebo toho druhého. Tak já tam prostě vždycky chodím a všechno si to hrozně jako chci koupit, ale nikdy to nevyužiju. A vždycky si něco jako koupím, jo.
2: Já jsem si tímhle, co máš ty, prošel 20 let dřív, když jsme koupili, že opraže a něco, pak jsme koupili barák nebo chatu. A pak jsem začal nakupovat tyhle ty věci, které jsem vůbec neznal. Jel jsem přesně do toho krámu a tam strunová sekačka.
1: No přesně, křovinoře, šukalka.
2: Ale měl jsem to, že jsem ještě nechtěl dávat tolik prachů, byl jsem neskušený jakoby a myslel jsem si, že mě to chytne. Jo? Takže jsem to hned koupil tu. Ale koupil jsem třeba za 800 tu strunovku. Hned došla ta struna. Tak jsem, a to už jsem ti říkal.
1: Ale vytáhl jsi to, zkoušel jsi to.
2: No to jsem samozřejmě zkoušel, ale nešlo mi to. Takže jsem měl koupit další. A takhle jsem v průběhu dvou let koupil třeba 8, až jsem se dostal ke strunovkám jako těch značek a opravdu jako za prchy. A vždycky mi ta struna šla. A vždycky jsem utáhl. Pak jsem zjistil po letech, že když to struní, když jedeš a bzučí to, tak máš občas jebnout tím koncem vozem a ta struna se automaticky popotáhne dál. Tou rotací obrovskou.
1: Mm-hmm.
2: A to já vůbec nevěděl. A jel jsem kupovat nový sekačky kvůli tomu. To jsi věděl?
1: Ne, nevěděl jsem, já nemám tu trávu, že jo, takže já nemám sekačku, ale jako chtěl bych, víš, jako chodím okolo toho a vlastně, to je ta rada, já si myslím, že není nic špatného na tom, si koupit sekačku, když nemám trávu, prostě udělat si tu radost.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
5: Prostačí, že si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
6: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
7: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
5: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
6: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

0: z muziky John Parr na frekvenci 1-3 minuty po půl 12. Pojďme na to, před námi je poslední slovo. Budeme hrát o 25 000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: 257-409-99, volejte frekvenci 1 právě teď v banku 25 000. No a věta Dagmar Honcové, která prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud přijdete na to, co to je, tak ty peníze budou vaše a vkročíte do toho víkendu s tímto nádherným balíčkem a hned můžete vyrazit někam na výlet nebo kamkoliv, kam si budete přát. No, ještě si možná stihnete vzít dneska na poslední chvíli, jak se říká, za 5.12 volno v práci na ten příští týden a uděláte si vlastně takový prodloužený víkend. No, to už je na vás. My držíme palce a já vezmu prvního volajícího a přeji hezké dopoledne. Komu? Kdo je tam? Kdo se dovolal?
3: Hezké dopoledne. Renata Přerovsko.
0: Tak jo, Renato, 25 000. Sakra, to je dost, ne?
3: Mm. No je, to je hezky.
0: Co? Tak jdeme rovnou na věc?
3: Jo, jo. Můžem.
0: Můžem, dobře, tak já pouštím větu Dagmar Honcové, která zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: klid.
0: Jo, myslíte si, že potřebuje klid Dagmar Honcová?
3: No, klid na práci.
0: Já tomu rozumím, no, tak uvidíme, jestli je to správná odpověď.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Ne, sakra,
3: ne,
0: zase.
3: Ale znělo to jako, že jo.
0: Znělo, že jo, že to tak zní.
3: No.
0: To zní jako vždycky nějaká...
3: Škoda, nevadí.
0: Velká přisypem. Sláva. No ne, pojďme přisypat. Ano. Pojďme přisypat. Dali jsme tam další 500 a díky vám, to znamená 25 500 je teď aktuálně v banku, posledního slova. Pokračovat se bude v 16:30 odpoledne, no a nevím, no, co teda... Budou potřebovat ti naši posluchači, aby už to konečně mohli trefit.
3: Nevím.
0: Možná klid, Renčo.
3: Na přemýšlení.
0: Na přemýšlení. Tak my držíme palce, vy se na Přerovsku patrujte, mějte se krásně, užijte sluníčko a zase někdy. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No a jestli se alespoň dá mluvit o klidu na cestách, to už ví Petra.
5: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na 18. kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona nákladních vozidel vás zdrží na příjezdu do Prahy po dálnici D5 již od 7. kilometru. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte se zdržením okolo 20 minut. Popojíždět budete mezi 149. a 144. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No, na klid na silnicích to při pátku moc nevypadá, to je bohužel pravda, ale my si dáme alespoň nějaký ten příjemný tip na výlet za chviličku od Tomáše Fíly, tak zůstaňte s námi a tady máte Elány.

0: A zprávy už za chviličku na Frekvenci 1. Hezké poledne.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, je tady páteční pravé poledne a zprávy má Petr Převrátil.
4: Krásné poledne. Cizinci v Havlíčkově Brodě chtěli s falešným potvrzením dostat řidičáky. Sjezd sudeckých Němců v Brně provázejí protesty a kolony vás drží na D1. 8 mužů z Mongolska předkládalo úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 až 49 let, kromě zákazu činnosti, také vězení až na 2 roky. Policisté případ dál vyšetřují. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá ho KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Událost se neobešla bez potyčky. Více Frekvenci 1 řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
5: Protest před branami brněnského výstaviště skončil drobným konfliktem mezi odpůrci sjezdu a jejich oponentem. Zajištěna byla jedna osoba, ke svému jednání podala vysvětlení na obvodním oddělení. Věc bude zřejmě vyhodnocena jako přestupek. Při další vzrušené debatě došlo k poškození kamery jednoho z účastníků. Tam jsme obě dvě osoby ztotožnili a vysvětlili jim další postup.
4: Mezi protestujícími se pak objevila i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Policie obvinila z vraždy mladíka, který ve čtvrtek zaútočil na dívku v blízkosti střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Vzhledem k věku mladíka i oběti policie nebude poskytovat další informace, uvedla dnes na síti X. Útok se stal před školou ve čtvrtek odpoledne. Útočníka policisté krátce poté zadrželi. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Cesta mezi Prahou a Drážďany bude trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba trati by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s An-Nasrem poprvé vyhrál Saudskou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4-1 nad Damascem, díky které soutěž ovládl s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Dnes bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Jak to jezdí, ví Petra?
7: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte se zdržením okolo 20 minut. Popojíždět budete mezi 150. a 144. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A teď už na Frekvenci 1 opět pokračuje Robin Sobek.
0: Se zlekl toho zvuku, viď?
4: Nečekal jsem ho.
0: No tak to je takový krásný, dynamický podkres samozřejmě, ale Je pravda, že Petr tady není každý den, že jo, Peťo, takže ty ho ještě tak nemáš jako načtený, jako nacítěný.
4: Ano, přeci je pátek a pro mě to je skutečně svátek, já tady nejsem tak často, pro mě to je trošku větší svátek, než pro vás, pro všechny.
0: Peťa úplně, to jsou zvuky, to jsou zvuky.
4: To jsou zvuky, tady to jede na té frekvenci.
0: To jede, přesně. No tak dobře, no tak my jedeme dál teda, 4:40 a já bych začal možná sportem, protože první fotbalovou ligu v Česku čeká o víkendu poslední kolo sezóny a pořád se ještě neví. Jedna docela zásadní věc, který z klubu napřímo sestoupí a čeká ho v příští sezóně. Druhá liga. Bude se rozhodovat mezi Duklou a taky Baníkem, ale podrobnosti budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou a to ve 12:45 odpoledne v půl. Petr Jablonský je za chvilku filmový odborník, teď už Brian Adams, Mandraže nebo Ozone. Hezký pátek.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To je to 16, tak jednou, vyvej!
1: Frekvence 1.
2: Nyní jsem odstěval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
3: Tak pojďme na něj. Máme pár minut po čtvrt na jednu odpoledne, to znamená, že si dáme pátečního, pohodového, filmového odborníka. Mám tady parádní filmové skvosty, ale opravdu myslím, že tak trošku nadčasové, že vás budou bavit. 257-409-999. Volejte Frekvenci 1 právě teď a odneste si takhle v pátek odpoledne titul filmového odborníka, co vy na to. Není to nijak složité, nebo alespoň si to myslím. Minimálně jednu ukázku musíte trefit. To si myslím, že 100% a třeba trefíte obě a ten titul a někdo z vás získá, kdo se dovolal, kdo je tam. Hezký den, hezké odpoledne.
4: Au, teď jsem to málem upustila. Dobrý den, zdravím své oblíbené rádio.
3: Ježíš, to zní
4: a
3: moc
4: hezky. A tebe, Robine, zvlášť.
3: Je, děkuju moc, děkuju. Já si samozřejmě nevybavím hned takhle jméno, jo, takže se omlouvám.
4: Jo,
3: ale
4: já to hned napravím, ano. Pardon. No. Jarka z Prahy.
3: Jarka, já ten hlas určitě znám, Jarka. Velmi sympatická dáma z Prahy. Ano, Jarko, teď je to všechno napravené snad.
4: A já děkuju za poklonu.
3: No, tak hele, prostě pravda se jako říká dobře. Jo, Jarko. A teď pojďme k těm filmovým ukázkám, protože ty dneska fakt stojí za to. Já tady mám sice krátkou ukázku, ale poměrně výstižnou z filmu, který si možná viděla a který možná znáš, ale to se dozvíme záhy. Připravená?
4: Připravená.
3: Tak super, pouštím.

0: snadno.
1: Tak kvůli mrtvolám, aby se nekazili a nesmrděli.
2: Tak, Jaruško, slyšela jsi ukázku?
3: Slyšela, ale to bylo hodně krátký.
2: Bylo to hodně krátký a bylo to hodně ostrý, teda bych řekl. No.
3: No.
2: No. Tak řekněme, dobře, řekněme, že do místnosti vešla Petra Hřebíčková a v té místnosti bylo chladno, jo, jak znělo v té ukázce. A Ondřej Vetchý odpověděl docela rázně, že je to kvůli mrtvolám, no, aby se nekazili.
3: Tak já to úplně živě vidím a nejsem si jistá, jestli to nezmotám.
2: No, no.
3: Ženská do nepohody.
2: Těsně vedle, Jaruško, těsně vedle. Tohle je totiž...
3: Bezvaženská.
2: Bezvaženská na krku, bych řekl ještě.
3: Na krku ještě, no.
2: Ale šla si dobrým směrem, jako ne, určitě. Ono se to totiž motá, že jo, ty filmy a ty názvy, teď kolikrát se to všechno opakuje, že jo, taková ženská, maková ženská a... Jo, když tam není ženská, tak je tam zase chlap v tom názvu, nebo muž teda, abych byl konkrétnější.
3: Asi tak. A no. Je fakt, že tenhle film znám a je bezva.
2: Je bezva, ano. Je bezva. Jako bezva ženská na krku. No tak jo, Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý v hlavních rolích, taky Jirka Langmajer, Tereza Kostková a další herci. To je rok 2016, ale my se teď přeneseme do roku 1968, Jaruš. Co ty na to? Hm? Co?
3: Mm, no. Jo.
2: Jo?
3: Zkusíme,
2: tak jdeme.
4: Když sníte tolika jako Bernardín, strávíte svoji dovolenou tady u mě bezplatně.
5: U vás tady zdarma?
4: Ovšem.
5: Ježiš, to se vám ale prodraží, kamaráde.
4: To nechte na mě. Ovšem, když nesníte tolika jako Bernardín,
5: tak co?
4: Odpracujete si svoji dovolenou tady u mě jako pokojská a taky bezplatně.
2: Teda, ale to byl snímek, panečku.
3: To teda byl, to je prostě legendární Bohouš.
2: Je to tak. Já jsem věděl, že tady nebudeš váhat. To je prostě legendární Bohouš, přesně tak. To je vlastně taková československá krátkometrážní komedie Petra Schulhofa, který je vlastně natáčel s panem Sovákem a panem Menšíkem v hlavních rolích. A já prostě tuhle tu krátkometrážní záležitost miluju, no, ale věřím, že nejsem sám.
3: No určitě ne, ale je fakt, já jsem ji už nějak dlouho jako nevnímala, že by vysílali.
2: Já mám pocit, že jednou za rok i dávají pravidelně.
3: Na Vánoce.
2: Tak, já si myslím, že to je okolo Vánoc, ale taky nejsem si úplně jistý, je to pravda, ale myslím si, že to je okolo Vánoc, že se mi takhle vždycky jako zaznamenal. No nic, každopádně poloviční filmová odbornice, já si myslím, že Praha může být hrdá na svoji Jarku.
3: A, bude... a Kralupy taky.
2: A Kralupy taky. Přesně, Kralupy taky. A já budu hrát velmi rád to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: Tak rodině. A jestli teda dneska jsou ty Emilové, já mám bratra Emila, byl to i můj tatínek a děda. Takže všem a těm Emilům.
2: Tak jo, je to jejich den, ať si ho pěkně užijou. Tobě taky, Jarko, díky za hru a měj se parádně.
3: Já taky děkuju.
2: Tak
3: jo. A
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku.

0: To nejlepší z muziky Falco na frekvenci 1, pár minut po půl jedné odpoledne. Před námi nejenom aktuální doprava, ale také sportovní novinky. Ty fotbalové, podotýkám se sportákem Alešem Svobodou, ale předtím Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady je frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je tam?
2: Dobrý den, Petře, u telefonu je Lucie z Pardubic.
1: Koho byste si přála slyšet?
2: Já bych vás chtěla, Petře, poprosit o Lučka Sobotu.
3: Lučko, já vás zdravím.
2: Dobrý den, Lučko.
3: Jsem tady, už jsem připravený, jak si zodpovědět všechny vaše otázky. Tak
2: já bych ráda...
3: Klidně je na mě naklaďte.
2: Tak já kladu, chtěla bych se zeptat, co Luděk Sobota vaří takhle v neděli na oběd.
3: No tak takhle, podívejte se, Ludko, já opravdu se dá, že jsem tedy jaksi, že vařím, občas teda se přiznám, že malinko vařím, jo, ale no, asi bych vám to nepřál. Podívejte se, ono to není jako jednoduchý, jo, protože třeba já teda vařím nejradši takový ty opravdu český, jako takový ty jídla, jako jo, a dám ty výpečky a kachnu a takový, protože já bych vám tady dal takový recept. Víte, jak správně připravit tofu?
2: Tofu? Tak to nevím. Tofu. Tak to si nechám poradit.
3: Já vám poradím. Tak za prvé, hoďte ho do koše, za druhý ogrilujte nějaký maso.
4: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 na 12,5 kilometrů z Prahy na Brno. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. A také na dálnici D1 na 298,5 kilometrů se stala dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel z Ostravy na Olomouc. Projíždějte opatrně. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Popojíždět budete mezi 150. a 144. kilometrem. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Alexandra Sten, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme 1:15 odpoledne. Jdeme, nebo vběhneme přímo lépe řečeno na fotbalový trávník, protože první fotbalovou ligu v Česku čeká o víkendu poslední kolo sezóny a pořád se ještě neví. Jedna důležitá věc, už jsem to tady zmiňoval dneska, který z klubu napřímo se stoupí a čeká ho v příští sezóně druhá liga. Bude se rozhodovat mezi Duklou a Baníkem. Oba celky si to navíc rozdají v přímém vzájemném souboji. A to v sobotu na pražské Julisce, ale podrobnosti má sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne.
1: Ahoj Robine, hezké odpoledne.
0: Kdo drží před zápasem lepší karty, Aleši, Dukla nebo Baník?
1: Je to Dukla, která má lepší výchozí postavení. Oba celky tedy mají na kontě stejný počet bodů, ale Dukla byla na konci základní části ligy v tabulce nad Baníkem. A to je v případě rovnosti bodů mezi kluby rozhodující kritérium. Jinými slovy, jenom výhra může Baník zachránit od přímého sestupu. Výhra či remíza Dukly znamená účast Pražanů v baráži s druholigistou a přímý sestup Baníku.
0: Hovoří pro Duklu i výhoda domácího prostředí?
1: Na první pohled ano, na druhý už tolik ne. Utkání je vyprodané, ale z větší části je zásluhou fanoušků Baníku. Ti vzali lístky doslova útokem a vykoupili všech 1500 vstupenek do sektoru hostů a to jim Dukla ještě jeden sektor přidala. Další lístky si potom koupili baníkovci ve volném prodeji a na další místa na stadionu s tím, že by na základě pokynu Dukly neměli používat klubové symboly, jinak nemusí být na místa vpuštěni, ale přítomně budou slyšet, předpokládám taky. A tak to možná bude největší fanouškovský ligový výjezd v historii Baníku.
0: Jaké další trumfy může ještě Baník krom fanoušku vytáhnout?
1: Kvalita kádru, ta je určitě na straně Baníku. Navíc minulý víkend si ostravští fotbalisté připomněli, že vyhrávat nezapomněli a tak si pomohli i co do psychického rozpoložení. Dukla navíc při poslední porážce v Teplicích přišla hned o tři důležité vykartované hráče, obránce Kozmu a Hunala a také útočníka Milu. Rozhodující ale bude samozřejmě přístup a mentální nastavení. Kdo bude v hlavě silnější, tak bude mít oproti tomu druhému výraznou výhodu.
0: Tak, jsem zvědav, ne, určitě sám, jak to všechno dopadne. Nechť každý drží samozřejmě palce tomu svému klubu a my budeme pokračovat dál na Frekvenci 1 s tím nejlepším z muziky a co se týká sportovních novinek, tak zase v pondělí odpoledne s Alešem Svobodou. Budeme se těšit, Aleši, hezký víkend a v pondělí naslyšenou.
1: Budu připraven, hezký víkend.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Cestovatelé a taky autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.

0: Milovat, milovat, no name, povedz mi to nejlepší z muziky, budou i činasky. A nebo The Rembrandt. A za chviličku taky další zprávy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín tě vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde?
5: Esa koupí auto od Esa.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
13: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
14: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, slibované zprávy minutu po 13. a taky Petr Převrátil. Hezké odpoledne.
15: Krásné odpoledne. Na Ostravsku zemřelo neočkované dítě po onemocnění záškrtem. Policisté našli muže, který se podle jejich informací dnes pohyboval v Přelouči se sekáčkem. A kolony vás drží na D1 a také D8. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V 7členné rodině onemocněli celkem 3 děti. U jednoho byl ale průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen 1 dítě. Jak Frekvenci 1 řekl epidemiolog Roman Primula, který je zároveň místopředsedou České vakcinologické společnosti, odmítání vakcín poslední roky způsobuje návrat dávno vymícených nemocí.
16: Jsme se dostali na čísla, která tady dříve nebyla. V podstatě se můžeme setkat už s případy záškrtu v České republice, který tady skutečně téměř nebyl v minulosti. Máme tady případy spalniček a je jasné, že pokud rodiče dítě neočkují, tak se samozřejmě vystavují nebezpečí, že k tomuto onemocnění může dojít a samozřejmě čím více osob v populaci nebude očkováno, tak přestane fungovat ta takzvaná kolektivní imunita.
15: Lékaři doporučují u záškrtů nebo i dalších nemocí preventivní přeočkování také v dospělosti. Pojišťovny ho ale hradí jen částečně. Asi 200 lidí přišli dnes protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá ho KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců. Mají připomínat oběti druhé světové války. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovateli sjezdu, se protestující postavili. V jeden moment ho obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali ho k odchodu a označili ho za provokatéra. Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně dnes a potrvá do pondělí. V Česku bude poprvé. Policisté našli muže, který se podle jejich informací dnes pohyboval v Přelouči se sekáčkem. Případné nebezpečí pro občany pominulo. Uvedli bez dalších podrobností na síti X. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo. To kontroluje hranice se všemi svými sousedy, tedy i s Českem, a to rovněž od října 2023. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt počátkem letošního května uvedl, že na zachování hraničních kontrol trvá, i když do Německa přichází méně migrantů. Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení. 55-letý Guardiola má v klubu smlouvu ještě na rok. O jeho odchodu však už nějaký čas britská média spekulovala. U druhého celku končící Premier League by ho měl nahradit někdejší trenér Chelsea Ital Enzo Maresca.
14: Frekvence 1. Počasí.
15: I dnes odpoledne bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: A Petra nám řekne, jak to jezdí.
17: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Po pojíždě bude tam mezi 171. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením. A z důvodu dopravního omezení je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí. Počítejte se zdržením okolo 40 minut, po pojíždě budete mezi 152. a 144. kilometrem. A s kolonou a zdržením okolo 20 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Z důvodu dopravní nehody na ulici Kbelské v Praze se tvoří kolona již od 3. kilometru Klíčany. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
15: Tolik zprávy ve 13 hodin a teď už na Frekvenci 1 opět pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, bude určitě tip na výlet. Muzejní noc v Pardubicích otevře i netradiční místa, tak se tam podíváme, ale zároveň je konečně pátek. Dost možná jste štěstím ve sebe, že za chviličku začíná víkend. No a cesty za štěstím můžou být různé a právě o tom bude taky ten dnešní večerní pokec, který startuje v 21.00. Kdo přijde, to si řekneme za pár minut. Do té doby Saša, Aneta Langerová nebo Justin Timberlake.
18: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: pořádný kus světa, napsali o tom dokonce už ne jednu knihu nebo knížku a sledují, jaký mají lidé přístup ke štěstí a jak za ním jdou na různých místech planety. Mimochodem, Kristýna je psycholožka, svůj výzkum věnuje právě lidskému štěstí v závislosti na kultuře, kde člověk žije a kde člověk vyrůstá. Ještě jednou připomenu, že večerní pokec startuje u nás na frekvenci 1 úderem 9. Pokud budete u toho, tak se budete moct taky zapojit do velmi zajímavé debaty na čísle 257 400 999.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D6 na 33. kilometru z Prahy na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte se zdržením okolo 40 minut. Popojíždět budete mezi 152. a 144. kilometrem. A kolona nákladních vozidel vás zdrží na příjezdu do Prahy po dálnici D5 již od 9. kilometru. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: It's my life a doktora Ban, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Ještě než se pro dnešek budeme loučit, mám tady parádní tip na výlet.
1: Tip na výlet.
2: Frekvenci 1.
0: Muzejní noc v Pardubicích otevře netradiční místa do akce, která vlastně v celém městě startuje v 17 hodin, se zapojí také historická doprava.
3: Muzeum Rosice nad Labem a dopravní podnik města Pardubic vypravují historické trolejbusy a autobusy na trasy mezi centrem města a Rosicemi. Vyjede i historický motoráček. V ulicích krajského města dnes bude jezdit také historický autobus s komentovanými výjížďkami za architekturou a urbanismem Pardubic z historiky Východočeského muzea. Trasa je inspirována knihou Život na sídlišti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Tak Oldovi samozřejmě moc děkujeme za tohleto krásné aktuální info. Muzejní noc v Pardubicích v plném proudu. Pokud nemáte žádné plány, tak si to určitě pěkně užijte.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Cranberries a jejich sny, jejich dreams tady na Frekvenci 1 a zprávy za chviličku a pak Vojta s Janou, čau.
1: O čem se vám zdálo?
0: Já ty sny nějak nemývám, no. My jsme se o tom bavili.
1: Ty nemýváš sny?
0: Nemám nějak sny. Jako,
1: a víš, co to znamená?
0: Nevím, co?
1: No, že máš kvalitní spaní.
0: No, tak vidíš to.
2: Ne, ale pozor, i když má takhle kvalitní spaní, tak sny má, akorát si je nepamatuje, jak hluboce spí. To je prokázaný.
1: No právě proto, že má dobrý spaní.
0: Když jako jsem byl v pubertě.
1: Tak se ti zdalo. Tak jsi měl mokrý sny.
0: Tak jsem si to pamatoval.
1: Tomu se říká pouce.
2: A když jsi to nepamatoval, tak si na to ráno přišel.
1: Robinku, proč je to? No nic.
2: No začínáme hezky dneska.
0: Ježišmarja.
1: No tak pátečně. No.
2: Jaro je tady, no.
0: Přesně tak, dělat. Jaro je tady.
1: A je to v pořádku, začíná se oteplovat, zkracují se spodky, jako kalhoty a sukně a tak.
2: Řídnou.
0: Já jenom čekám, kam se dostaneme ještě. O té poluce vlastně, kam se dostaneme tady v téhle předávce.
2: Robin, hezký víkend.
0: Jo, takhle. Ty jsi to utnul, teda Vojto.
1: No, užij si to.
0: Tak jo, já si to užiju.
1: Ať se ti dobře spí.
0: Hezký poluce.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 12,90 gambrinus 10,5 litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Máme pro nás Petr Převrátil, hezké odpoledne.
10: Krásné odpoledne. Z Prahy jsou vypravovány nové přímé lety do Filadelfie. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie a smrtelná nehoda na D6 a kolony na D1. Jsou tu zprávy Frekvence 1. Provoz nové linky do Filadelfie dnes na pražském letišti slavnostně zahájila letecká společnost American Airlines. Zatím je v plánu její nasazení jen během letní sezóny. Podle mluvčího letiště Jiřího Hanicha ale usilují o její celoroční provoz.
11: Na linku dopravce nasazuje dálkové letadlo typu Boeing 7878 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Podle našich předpokladů využije toto nové spojení během letošní letní sezóny více než 57 000 cestujících v obou směrech. Věříme společně s dopravcem, že o tuto linku bude stabilní zájem ze strany cestujících, což dále může vytvořit příznivé podmínky pro její rozšíření po dobu celé letní sezóny a případný provoz během sezóny zimní.
10: Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka, který se akce na letišti zúčastnil, linka zkracuje cestu k investorům a zároveň je přivádí do Česka bonitní návštěvníky. Z Prahy létají do Severní Ameriky už teď přímé lety také do New Yorku a Toronta. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Dnes po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explozii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazku vůči Severoatlantické alianci. Dva lidé v osobním autě, do kterého narazilo kolo jiného auta, zemřeli dnes odpoledne při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Záchranáři mají v péči ještě zraněnou ženu. Dálnice ve směru na Karlovy Vary je mezi exity Nové Strašecí a Hřevničov uzavřená. U nehody zasahují složky integrovaného záchranného systému. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s Al-Nassrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4-1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: I odpoledne bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách pak až 21 stupňů.
5: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
4: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
12: Stále počítejte s uzavřenou dálnici D6 na 33. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody z Prahy na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte se zdržením okolo 40 minut. Popojíždět budete mezi 152. a 144. kilometrem. A pokud jedete nákladní vozidlem po dálnici D5, počítejte s kolonou z Plzně na Prahu. Popojíždět budete již od Loděnice. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: Tolik zprávy ve 14 hodin. Teď už Jana Knížková a Vojta Efler na Frekvenci 1.
1: 14. hodina za námi, 22. květen a já mám v neděli svátek.
2: To je dobré vědět. Ne, tak máte 3 hodiny na to Janě pogratulovat. Takhle to mělo vyznít.
1: Ne, to vůbec ne. Já jsem dneska právě byla s kamarádkou na obědě a ona mi přinesla puget a já říkám, ty Kačí, to už je dávno prostě promlčený, teď jako 7. květen. A ona říká, no ale ty máš v neděli svátek a já mám vlastně svátek. No. Jak na to vůbec jako člověk nemyslí?
2: No, protože jsi pořád ještě pod vlivem těch oslav, těch narozenin.
1: Já to takhle mám celý rok. Jako já mám vlastně celý květen takový pod vlivem v podstatě.
2: Jo.
1: Víš, jako, že když má někdo narozeniny 7. a hned za 14 dní má svátek, tak to je vlastně jako takový chuchel oslav.
2: No.
1: A pak z toho vyjdeš a jsou Vánoce.
2: Ty to máš takový jako nárazový, že to máš vlastně všechno najednou a pak 11
1: a
2: měsíců
1: pak dlouho,
2: klid.
1: Dlouho nic.
2: Jo.
1: No.
2: Takže jako, kdyby se to spojovalo s alkoholem, tak ty jsi vlastně takový jednoroční alkohol. Ty nejsi kvartální, ty jsi jednoletka.
1: Takový květnový. Ale zas na druhou stranu, hele, tohle je vlastně výhoda. Za prvý je to v květnu.
2: No.
1: Jako mít narozeniny v květnu je prostě pecka.
2: No jasně, všechno je
1: květ. To ty ledňák musíš vědět.
2: No
1: prostě.
2: Tak hele.
1: To nikdo nechce mít narozeniny v lednu.
2: Ale já chci.
1: No a na ty oslavy. No tak ty to jindy neoslavíš.
2: No,
1: nebo respektive můžeš, jako můj švára třeba 40. slavil o půl roku později. Má 30. prosince.
2: Aha.
1: A narozeniny byly až někdy v červenci nebo v červnu.
2: No, je to možný. Možná si to spojíme, protože my máme takovou tradici a takhle, loni jsme vynechali, ale to jsme si říkali, že se do toho musíme pustit. My si děláme letní Vánoce. Vždycky půl roku od Vánoc.
1: To je pecka, to miluju.
2: Si normálně uděláme si bramborový salát, seženeme toho kapra nebo nějakou rybu.
1: A zdobíte stromeček.
2: Ozdobíme stromeček.
1: Dárky.
2: Soused přijde s kytarou a v santovský čepici.
1: A už se zase těšíme.
2: Zpíváme koledy, no. No a protože mám narozky po Vánocích, tak to znamená 24. července nás čekají letní Vánoce. No tak 11. srpna budu mít druhý narozky, to je super.
1: Všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Doufám, že budou chlebíčky.

0: Tak to byla Pinka Try na frekvenci 1. O víkendu má být až 30 stupňů.
1: Přeháňka. Že to je drsný.
0: No je, no. Říkala jsi přeháňka, jakože sprchne?
1: No, ale nevím, jestli sprchne, ale každopádně jsem někdy četla, že zase naopak v červnu by mělo přijít ochlazení.
0: Jo, no tak se aspoň teď se rozehřejeme, pak se schladíme a pak budou prázdniny a ty budou hezký.
1: Bude to pestrý.
0: Je to prostě tak, jak má být. Každopádně to horké počasí samozřejmě už vybízí k tomu, aby se člověk nějak osvěžoval.
1: Svlíkal
0: a osvěžoval na zahradě.
1: Zmrzlinu?
0: No, zmrzlinu to můžeme probrat třeba jako později. Já jsem teď myslel to vnější ochlazování. Málo kdo má ještě napustěný bazén, že jo? Kromě těch, co mají celoroční nebo krytej vyhřejvaný. My nemáme ještě napuštěný bazén, ale...
1: Vy máte bazén?
0: My máme bazén, no bazének, takový brouzdálko, no prostě takovou louži.
1: S teplou vodou.
0: Ale včera jsem instaloval večer, když jsem přijel z rádia domů, jsem instaloval zahradní sprchu. Takže jsem to hezky zašrouboval do té dlažby, co tam máme.
1: To je nějaký nový prvek vaší zahrady.
0: To je nový prvek naší zahrady. Je to taková osvěžovna pro ty z nás, kteří se bojí vlíct do bazénu, když má voda pod 30 stupňů, zdravím svoji manželku. A samozřejmě třeba, když člověk bude mít špinavý nohy, tak se jenom opláchne, nebo se bude chtít jenom rychle svlažit, opláchnout a tak.
1: Že vy do ty vaší louže máte ještě speciálně vedle sprchu.
0: My ještě máme sprchu. Včera jsem ji tam instaloval, jako vypadá to docela pěkně, je to takový skoro až jako monument. Tak jsme na to koukali zálibně, jak to vypadá pěkně, ještě to musíme zapojit teda do vody. No a samozřejmě, víte, co se stalo jako první? Ne, že bychom ji vyzkoušeli. Šel k ní pes a počúral jí.
1: No tak to je v pořádku.
0: No jasně.
1: Takže je pokřtěná.
0: Vzal jí za svojí.
1: Jako mohl jsem to rozbít šampaňský. No.

0: nepamatuju, že bych se někde osloval Vlašák.
1: Nebo Voříšek.
0: Jo. Jsem Vlašák neměla, už ani nepamatuju. Prosím vás, je to v Mikulově. Jsem si to rozklikla.
1: Takže víno. Rizling. Jsme doma. No.
0: 5. června je tato hezká akce na zámku v Mikulově. Ale víš, co je vtipný? Jak mi tam naskočil ten Vlašák, jako klasický Vlašák. Ten salát, který se, já ještě pamatuju, dával do toho
1: povoskovanýho
0: povoskovanýho papíru.
1: A to se dává do dneška v některých lahůdkách. Viděl jsem to nedávno, zrovna, jako ne, že by to někdo jedl v nějakém automatu opřenej o ten vysoký stolek, jak se tam vždycky chlapi v 5 ráno nešli do práce, dávali liberecký párek a pivo. No jasně, ale viděl jsem to někde jet, jako venku na volném prostranství a měl normálně rozložený ten papír. Na něm měl ten majonézový salát a v ruce ten rohlík.
0: Ten rohlík.
1: No,
0: já to vidím úplně před sebou a dokonce si vybavuju i tu chuť. Mi to strašně chutnalo, ten Vlašák. Strašně mi to chutnalo.
1: Já jsem Vlašák neměl nikdy rád.
0: Ne?
1: Já mám třeba rád pařížský nebo pochoutkový. Ty mám rád.
0: Tam je salámu na mě.
1: Ale ten Vlašák mě vadí, že tam jsou ty brambory.
0: Ty ho vůbec.
1: No.
0: To, aniž jsem se na to ne... Jediné, co by tam možná vadilo, že si zkousnul ten hrášek. Jakože byl v tom Vlašáku ten hrášek, že tam bylo trošku navíc. Ale mám úplně tu asociaci, úplně to vidím, jako jak přijde máma z toho obchodu. My jsme ty holky z 9. třídy, čekáme, až teda přinese nějakou tu pochutinu. No. Ona vytáhne tady tu dobrotu a my tam kufrujem ty rohlíky s tím Vlašákem.
1: A víš, co se to... dávalo se to do papíru a pak se to dávalo do takových těch bílejch plastových kelímků, přetažených tou potravinkou.
0: Jo, no, jasně. Tak. A ten rohlík si do toho vlastně mohl tak jako namáčet. To Vlašák, vidíte?
1: Hele, je pátek, já myslím, že o dnešním tématu je rozhodnuto. Sice je venku teplo.
0: Udělejte někde mezinárodní den Vlašáku. Jako Vlašáku?
1: A nebo pochoutkáče.
0: Vína, už jsme všichni přechlastali.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: Undercover na frekvenci 1 je půl třetí.
1: Tak máme tady Petra Převrátila. Čau, a zrovna Petře. Se tady bavíme, protože Petr Převrátil, nevím, jestli to víte, každopádně je to tvář Primy.
0: Ano.
1: A moderuješ
0: CNN
1: zprávy.
0: CNN Priva News, buďme korte.
1: Moderuješ zprávy. A teď jsi měl takovou zkušenost, nevím, jestli to bylo úplně poprvé.
2: Bylo to úplně poprvé, ano.
1: Když jsi moderoval politickou debatu.
0: Takže otevíráme rubriku Tenkrát poprvé, jako bravíčku. Tak jaký to bylo?
1: A Petě říkal, můžu to říct, co jsi řekl?
2: Můžeš.
1: No, že ta spodní část těla mu cvakala.
2: To je
1: a bylo to zezadu.
2: To je pravda, protože to bylo poprvé a většinou, že to poprvé, tak je z toho člověk trochu nervózní.
1: To si myslím, no. A jak jsi se v tom cítil?
2: Jako takhle.
1: Jako je ti to blízký?
2: Je mi to blízký, tak poprvé to bylo v tomhle formátu, jinak nějaký politický debaty už nějakou dobu dělám.
1: Jo, to děláš, no tak ty nejsi žádný novák.
2: Ne, ale v tomhle formátu to bylo poprvé, takže ta zodpovědnost tam byla. No. Značně vyšší než
1: obvykle. Tak bylo to v českém jazyce, ne?
0: Bylo to v českém jazyce, i když to bylo Olivie ze Štrasburku, jo.
2: Ano.
0: Ne, pojďme trošku posunout zprávy. Mě třeba zajímá, jak se člověk na takovou debatu chystá, jako jestli si musíš rešeršovat výroky těch lidí, nebo...
1: Na to máš lidi, podle mě. Jo. Nemáš?
0: A máš třeba v uchu odposlech? Takovou tu pecku, kde jo? Ti režisér mám. Říká, hele, řekla tohle předtím, řekla tohle, vmetí to.
1: Lže, vmetí to.
2: No ne, tak na tohle už během toho vysílání úplně čas není, jakože někdo řekl někdy něco jako minule. To samozřejmě tu rešerši musíš si dělat dlouho dopředu, a což jsem samozřejmě věděl třeba měsíc, že už budu právě já ten, kdo bude moderovat tu debatu. Takže od té doby jsem se vlastně začal připravovat. A... Na místě už toho moc nevymyslíš.
1: No, to si myslím.
2: Tam se musíš maximálně soustředit na každý slovo, co zazní od jednotlivých pánů i dam, protože byla tam i Markéta Gregorová jako jediná...
0: Růžová rebelka.
2: Ano. Zelená rebelka. Takže musíš být absolutně soustředěný. Do toho máme tu pecičku, jak jste zmiňovali, fuchu, posloucháte ještě...
1: A co ti říká do pecičky?
2: Možné rady.
1: Ne, to jako zlehčuju samozřejmě.
2: Ono samozřejmě není potřeba tam vyvolávat nějaké spory, oni sami si je vyvolají, jasně. Politici.
1: No, ty jsi vlastně jaký učitel ve školce, že jo? Nepřekřikovat!
2: Hlaste
1: se!
2: Ale na druhou stranu diváci to mají rádi. Diváci to mají rádi, tak, to je vlastně na tom to nejzábavnější, když se ti dva nebo tři nebo i ve více zkrátka hádají.
0: Mě třeba napadlo, kolikrát třeba u toho pořadu, co je na jiný televizi, co uvádí Míša Jilková, jestli třeba jako vám nedat do ruky rákosku a kdyby náhodou jste je přistihli při lži, že byste jako majzli přes ruce, víš?
1: Ještě
2: jsme to nezavedli, fyzické tresty, lež! Tu máš!
1: No nic, ale myslím, že to je velice zajímavá zkušenost, to si z toho budeš dlouho žít, že? Protože.
0: Ten první okamžik, když to skončilo, pamatoval jsi něco z té debaty, nebo ti to docházelo až zpětně?
2: Pamatoval. Pamatuju si...
1: Jak jsem se šel převlíknout.
2: Kde tam byl jaký nedorazy.
1: No nic, no tak.
0: Zprávy za chvíli.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy Frekvence 1. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 8 haléřů, což je o 23 haléřů méně než dnes. Náchodská policie pátrá po 42-letém Miloši Rozinkovi. Nezvěstný je od středečního večera. Podle oznámení na linku 158 se údajně pokusil o sebevraždu, pak utekl z domova. Skrývat by se mohl v lese v okolí Velké Jesenice. Po Rozinkovi pátrají i kriminalisté, protože nenastoupil do vězení. Odsouzen byl mimo jiné za drogové delikty. A hostem dnešního presklubu bude karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki-Taka show Milan Kounovský. Ondřej Kopa s ním rozebere oslavy mistrovského titulu na Slávii.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, ví Petra?
6: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením. A z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte se zdržením okolo 40 minut. Popojíždět budete mezi 152. a 144. kilometrem. A stále je uzavřena dálnice D6 na 33. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody z Prahy na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Pravda nebo blábol, za chviličku naše rubrika, která bude o příbězích.
0: Příběh bude buď smyšlený nebo pravdivý, jak to bude, to se samozřejmě dozvíme a vy můžete tipovat.
1: Tak si to nenechte ujít a do té doby Taylor Swift.

0: Taylor Swift na frekvenci 1, půl třetí a 10 minut, nejvyšší čas na příběh. Tak
1: hele, neuvěřitelný příběh, poslouchejte, no. Jo. Stalo se to v období druhé světové války, 1942. Sovětský voják na lyžařské hlídce během války dostal za úkol, když pronásledovali nepřátelé, mít u sebe tablety proti únavě.
0: Ano.
1: A ty tablety použít prostě, když bylo potřeba. Jenže, co se nestalo? On omylem spolkl celou tu dávku najednou.
0: Aha.
1: Byla to dávka pro celý oddíl. Asi si dokážete představit, co to je za lék proti únavě. Nevím, jestli jste o tom
0: brusku,
1: slyšeli.
0: Vodka v prášku, ne?
1: No, já myslím, že oni tam docela jako požívali celkem jako slušný drogy.
0: Jo, no ale to se testovalo během druhé světové války, kdy tehdy se vlastně jako pervitin se považoval tehdy za života budič a chtěli tím vojáky dopovat, aby byli výkonnější.
1: Tak si představte, že měl prostě dávku pro celý oddíl. Aha. A tady se teda píše, že si omylem tu celou dávku aplikoval. Myslím, že to nebylo úplně omylem. Každopádně, následující dny, jo, co se dělo? Nevnímal realitu. Ujel desítky kilometrů, přežil výbuch miny, spal ve sněhu při extrémních mrazech. Několik dní neměl vůbec co jíst a když ho nakonec našli, vážil kolem 43 kilo. A jeho tep přesahoval 200 úderů za minutu. Takhle nadopovaný tohle všechno přežil a tenhle příběh je dodnes považován za jeden z nejpodivnějších skutečných příběhů přežití vojáka.
0: Já bych tomu věřil. Hapruje mi tam jedna věc. Že by v Rusku měli lyže. Ale jo, myslím, že je to pravda.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Základ příběhu je prý považován za skutečný. Ten člověk se jmenoval Aimo Koivunen. To si to čtu správně. A skutečně se tahle věc stala. Prostě, i když teda tady se píše, že omylem si aplikoval tu dávku, a teda trošku pochybuju, že to bylo. A máš pravdu, byl to pervitin.
0: V žádném případě to doma nezkoušejte, děti.

0: Richard Miller na Frekvenci 1. A Richard Miller teď odchází, přichází jiný mužský hlas.
1: Ano, Richard Miller odchází nahý a naštěstí oblečení přichází Tomáš Fíla.
2: Na výlet
3: Frekvenci 1.
0: Tak máme ho na telefonu, těžko říct, jo, ale tak spodek nějaký tam bude. Dneska není zase takový teplo, aby byl člověk úplně odhalený.
1: Já bych moc do hloubky nešel. Každopádně Tomáš nás...
0: Takhle, když to říkáš ty, tak to musí být pravda. Takže...
1: Tomáš nás pozve na výlet. Tome, ahoj.
0: Ahoj.
4: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Také dneska vás vezmu na jednu z nejkrásnějších dominant Pavlovských vrchů. Ano, zamířili jsme na Jižní Moravu a konkrétně jsem si dneska vyšlápl na Syročí hrádek. Ten vznikl díky rodu Wehingenů, kteří jsou původně z Rakouska, ale jejich jedna větev sirotů se přestěhovala v první polovině 13. století z Rakouska na Moravu. Jinak celý hrad byl vybudován na dvou rozeklaných skalních útesech, které jsou odděleny hlubokou roklí, z níž je přístup do Krasové jeskyně. Já jsem zaparkoval v obci Klentnice, no a z ní už to na Syročí hrádek bylo opravdu jenom kousíček. Zhruba nějakých 20 minut šlapání sice do kopce, ale s překrásnými výhledy do krajiny. Tenhle výlet si můžete také prohlédnout na Instagramu Rádia Frekvence 1. Tak na to mrkněte, protože to opravdu stálo za to. A když někdy vyrazíte na Jižní Moravu, tak Syročí hrádek byste rozhodně neměli vynechat. Vám všem přeji krásný zbytek odpoledne a užijte si víkend. Tak ahoj!

Páteční večer ve 20 hodin a 10 minut patří na televizi Seznam filmu Dva výtečníci, ve kterém se vrací legendární dvojce Bud Spencer a Terence Hill. Dva přátelé a zároveň profesionální hazardní hráči se tentokrát zapletou do konfliktu s nebezpečnými gangstry. Jak už je u slavné dvojce zvykem, nechybí bláznivé situace, rvačky ani typický humor, díky kterému patří jejich filmy mezi divácké stálice. Po 22. hodině navazuje americký thriller Práskač. Dwayne Johnson jako obyčejný otec udělá maximum pro záchranu svého syna, kterému hrozí dlouholetý trest za drogový zločin. Aby získal důkazy a pomohl policii rozkrýt organizovaný gang, proniká postupně přímo do nebezpečného prostředí drogového podsvětí. Každý další krok ho ale dostává do stále většího nebezpečí. Nedělní večer v 21.30 patří na televizi Seznam americkému filmu Holka z města. Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka, která miluje svoje boty, miluje svá auta a kariérní postup. Když dostane nabídku na jeden krátkodobý úkol, neznámo kde, aby rekonstruovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti svědomím, že má jasné povýšení na dosah ruky. Tajný recept na výrobu pudinku, charismatický šerif a předák z továrny jí ale postupně převrátí život úplně na ruby. Akční komedie, napínavý thriller i český film o nových začátcích. To vše přináší víkend na televizi.

0: Haló, haló.
1: Slyšíme se. Tahle hudba trhá hlavou totiž. Jako. Já vždycky, když tohle písničku slyším, tak mi to tak jako cuká. Jakože prostě mám...
0: Máš pocit, že se musíš ucukat
1: prostě. Mám potřebu se jako hýbat do rytmu.
0: Tak máš potřebu cukat.
1: No, takže jsem si teď hnul s hlavou. Děkuju pěkně.
0: Tak, dáme si po 15. hodině Eltona Johna a Dua Lipu. Ale to je docela vtipný. Jako, je to úplně mimo, jo. Ale tahle ta písnička, která hrála předtím, no. Já nevím, jestli Jeruzalém je název a jak, kdo to zpívá?
1: Jeruzaléma, Master KG a Nomce Bozikode.
0: Já mám tuhle písničku a i tuhle písničku spojenou s horama, na kterých jsme byli před 3 lety.
1: Jo.
0: A víš, jak máš ty asociace, jak ti vždycky prostě nějaká písnička připomene nějaký moment. Tak tady ti to přesně popíšu, byla to Itálie, stála jsem tam na takovým pódíku, držela jsem v ruce prosecco a bylo to boží.
1: A byly 3 ráno.
0: Ne, bylo asi 7 večer. No.
1: Takže Elton John a Dua Lipa nebo Luis Capaldi. Tahle písnička, to je taky zajímavý, tu já nemám spojenou vůbec s ničím.
0: To nemá, ale já zase, když si vybavím taky nějaký video ze sociálních sítí, on totiž Luis Capaldi trpí nějakou nemocí.
1: No.
0: A občas není schopen jakoby zpívat.
1: No, on dlouho nic nevydal a měl velkou pauzu, jako je koncertování.
0: A na pódiu mu najednou prostě, já nevím, jestli vypadly hlasivky, protože nebyl schopen to uspívat. No. A ty lidi tu písničku za něj dospívali. Já jsem úplně plakala u toho videa, to si zkuste najít, to je jako tak dojemný. A on teda byl taky dost dojatý.
1: A když už se o tom tak bavíme, tak budeme hrát i Kylie Minogue. A na tuhle písničku zase mám vzpomínku. Pamatuju si, když Kylie Minogue vydala, nevím kolik to je, 15 let zpátky, desku, ze který taky občas hrajeme třeba In My Arms a podobné věci. Byla taková hodně elektronická a přijela v rámci toho turné tady v Praze do O2 Areny a já jsem na tom koncertě byl a tuhle písničku tam zpívala jenom s kytarou akusticky.
0: Fakt, no, jo. A ona umí na kytaru, jo?
1: Ne, ona ne. Ale zpívala živě akusticky a nutno říct, že jako
0: to
1: bezchybně.
0: Umí, to
1: je
0: umí.
1: Prostě šikovná holka, no.
0: To
1: no,
0: není
1: holka,
0: vůbec.
1: Paní.
0: Holka! No.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
2: I o víkendu díky nám víte, co se děje.
4: Kdo slaví a co.
2: A taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
2: Petr Wagner.
4: Veronika Elhotová.
2: A Marek Malášek.
3: I v sobotu a v neděli.
2: Zapněte rádio a vypněte starosti. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetarogerie.cz.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má pro nás Petr Převrátil. Hezké odpoledne.
9: Krásné odpoledne. Klíšťata jsou ve městech mimořádně aktivní. Policisté našli muže, který se podle jejich informací dnes pohyboval v Přelouči se sekáčkem. A kolony vás drží na D1 a také D8. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před aktivitou klíšťat. Nestačí přitom dávat si pozor na procházce lesem, jak dodává mluvčí úřadu Lenka Hucová. Parazity najdeme i ve městech.
10: Klíšťata jsou v tomto období mimořádně aktivní. Na našem webu proto uživatelé najdou mapu, kde tento mimořádný stupeň aktivity předpovídá pro téměř celé území republiky. Riziko přitom není jen ve volné přírodě. Klíšťata se běžně vyskytují také ve městech, v parcích, zahradách, kde lidé často prevenci podceňují. Pro mimořádný stupeň aktivity klíšťat se doporučuje použití repelentu, nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách.
9: Už v minulosti upozorňovali odborníci, že mnohdy je větší riziko nákazy od klíštěte ve velkém městském parku stejné i vyšší než v lese. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá ho KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců. Mají připomínat oběti druhé světové války. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovateli sjezdu, se protestující postavili. V jeden moment ho obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali ho k odchodu a označili ho za provokatéra. Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně dnes a potrvá do pondělí. V Česku bude poprvé. Policie od dnešního dopoledne pátrala po mladém muži, který se podle informací, které obdržela, pohyboval po Přelouči a mohl mít u sebe sekáček, čímž mohl být nebezpečný okolí. Podle policejní mluvčí Markety Janovské muž údajně někomu vyhrožoval. Krátce před 13. hodinou policisté na síti X uvedli, že podezřelého vypátrali a pominulo tak případné nebezpečí pro občany. Kvůli zdravotnímu stavu zadrženého ale přivolali záchranáře, kteří ho převezli do nemocnice. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo. To kontroluje hranice se všemi svými sousedy, tedy i s Českem, a to také od října 2023. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt počátkem letošního května uvedl, že na zachování hraničních kontrol trvá, i když do Německa přichází už méně migrantů. Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení. 55-letý Guardiola má v klubu smlouvu ještě na rok. O jeho odchodu však už nějaký čas britská média spekulovala. U druhého celku končící Premier League by ho měl nahradit někdejší trenér Chelsea Ital Enzo Maresca.
2: Frekvence 1. Počasí.
9: I odpoledne bude převažovat polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17. V noci pak klesnou teploty na 11 až 7 stupňů.
8: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
9: Jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
11: Stále je uzavřena dálnice D6 na 33. kilometru z důvodu vyšetřování vážné dopravní nehody z Prahy na Karlovy Vary. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí. A dopravní omezení na dálnici D1, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, komplikuje provoz u Velkého Meziříčí z Brna na Prahu. Aktuálně se také v koloně střetla dvě osobní vozidla a blokují levý jízdní pruh na 151. kilometru. Počítejte, že budete popojíždět mezi 153. a 144. kilometrem a zdržení je okolo 45 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: A po zprávách teď na frekvenci 1 už opět Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Děkujeme za zprávy, Petře. 5 minut po 15. pátek 22. května. Slyšeli jste to sami ve zprávách. Pozor na ty klíšťata i ve městě.
0: Každý den. Každý den aspoň 5 klíšťat. Já z ní sundávám. Naštěstí ne jako zapitejch.
1: No.
0: Ale prostě přinese je domů, že jo? No.
1: Ne, je teda fakt, že já vždycky večer, protože náš kocour se rád po večerech, ne, že toulá, ale jde se proběhnout rajon, že jo, a pak přijde domů.
0: Takže přinese něco domů.
1: No, a má čerstvý obojek. Člověk by si říkal, že to jako nějak zabere.
0: Ale oni nejsou zakousnutý, ne?
1: Ne, lezou po něm.
0: No, ale to tak jako je, ne? Oni k němu přijdou, když zjistí, že mají tady tu věc, no, no. Tak zase jdou pryč, ale než stačí odejít, tak kocour přinese domů.
1: Kocour přinese domů, takže jako my máme takový večerní rituál, on už to začíná vyžadovat. Že vždycky večer, když pro něj jdu, zavolám ho, on přiběhne, teda, já už mám v ruce hřebínek a on už se začíná jako štosovat, že se nechá vyčesat, protože já ho vyčesávám, aby náhodou něco takového po něm nalezlo. Protože on nám leze do postele
0: zmeťo. Tak chytrý zvířata, prostě no. To uděláš, on ti poděkuje.
1: No, on mi poděkuje,
0: packu na to.
1: Zalehne mě a v půl pátý mě vzbudí, protože už je světlo a v misce je prázdno.
0: No, takhle jste si ho naučil, ale víš?
1: Ne, takhle on si naučil nás.
2: Jana Knížková a Vojta.

0: na frekvenci 1, 13 minut po 15. hodině a my jdeme telefonovat.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu se dneska pokusíme dovolat a proplatit účtenku?
0: Dneska voláme na Vysočinu do Světlé nad Sázavou. Tam je to moc hezký, tam to znám. Tam bývaly dobrý poutě. Možná tam ještě, oni tam asi jsou, ještě jsou. A voláme Pepovi, voláme Jaroslavovi.
3: Jaroslav.
0: To je taky na jo.
4: Valenta, prosím.
0: Dobrý den, Jardo, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
3: No jo. Dobré odpoledne přejeme, kde jsme vás zastihli?
4: No, já jsem jinak ze Světlí, ale teď jsem v Letohradě.
0: V Letohradě. Na výletě, jo?
4: No, na chalupu.
3: Jo, na chalupku.
4: Tak jsem musel zastavit, že jo, no.
0: To děláte dobře, ale že jste zastavil, no, že jste nám to vzal.
3: To chválíme. Každopádně o víkendu má být jasně, tak na chalupce bude taky nádherně. Předpokládám nějaký ohníček, bustíky budou, co?
0: Nějaká práce vás čeká určitě.
3: Posekáte zahradu.
4: Začneme tou prací, no.
0: Začnete prací, přesně.
3: A v neděli zbyde poslední půl hodinka před odjezdem na relaxaci, tak to bejvá, no.
4: No, tak přesně,
0: pojďme
4: tak
0: k té účtence, kterou tady máme. Vzpomínáte si, za co jste utrácel?
4: Jo, tak mám pocit, že naposledy do tiskárny barvy.
0: Barvy do tiskárny jsou správně. A my máme v ruce účtenku za tuhle věc a na ní je 850 korun.
4: No, vynikající.
0: Tak tyhle peníze pošlem zpátky.
4: No, děkuju jako moc.
0: Utratit to bude asi docela jednoduchý, ne? To s tím vám poradit nemusíme.
3: No, tak víte co, jestli máte chaloupku, tak to je takový žrout peněz, že jo, co si budem povídat.
4: No, tak když jsem říkal, že jsem ze Světlí nad Sázavou a jedu až tam za Letohrad, takže si spočítáte, že to mám ani ne na naftu.
0: Tyjo, to máte jako docela z ruky, to je pravda.
3: Je to docela z ruky, no. To je, ale zase je tam krásně, jezdíte tam rád, předpokládám, ne?
4: No, tak je tady přehrada, jsou tady lanovky v zimě. No, tak to je to bomba.
0: Tak si to tam užívejte krásně. Krásný víkend. Moc gratulujeme, mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naschle.
0: Naschle.

0: Espen Lind na frekvencii 1 a 15 hodin 18 minut. Je pátek, takže si dáme něco dobrého, jak je naším dobrým zvykem. A my jsme to tady vlastně otevřeli už před hodinou, to téma majonézové saláty.
1: Mě tady totiž zaujala pozvánka na Vlašákový den a říkala jsem si to, tak to bude super, tyjo, tady mají prostě mají festival Vlašáku, že jo, tak si dáme dobrotu s tím, s rohlíkem. A prosím nás, to je víno, tady ten festival se týká vína.
0: Riesling vlašský, ať jsme úplně konkrétní.
1: A já, počkej, na tu reakci, nebo respektive na tohle tady reaguje náš posluchač Petr, k tomu Vlašáku, já jsem

0: vyhledávače, jaký všechny majonézový saláty se nabízí, jo. Hmm. Patří sem teda i rybí salát a ten mám ráda.
1: Ten majonézovej.
0: Oni ho trošku dělají v takový zdravější verzi s jogurtem.
1: No, to není ono.
0: To vůbec není dobrý.
1: A oni ho dělali, ten majonézovej salát, nevím, jestli se to ještě dělá, v rybím závodě v Žalhosticích u Litoměřic.
0: Vážně?
1: Což bylo kousek od nás, že jo? Mm. A my jsme si tam vždycky chodili pro čerstvej.
0: No.
1: To prostě bylo úplně geniální.
0: To strašně, strašně to
1: a dělali ještě zavináče a takovýhle věci.
0: To jsou takový jako hrozně náchylný věci, podle mě fakt jako stačí půl dne. A ty máš jeden celý den prostě odtučňovací dietu, že?
1: Přesně tak, no. Ale zase na druhou stranu, jako občas si to dá, tady tu, já používám slovo prasárničku, jako no, neuškodí.
0: Jeden den odtučnění vůbec nemůže uškodit.
1: Nicméně, majonézové saláty, to je naše dnešní téma.
0: Tak, který máte nejraději a můžete nám psát. A takhle, možná byste nám i mohli napsat, kde mají ten váš nejoblíbenější k prodeji. Kde ho máte?
1: Jo, takhle. Tak já vím, kde mají můj nejoblíbenější, ten prodej není, já si dělám domácí.
0: No, to s nám moc nepomohlo.
1: Ale mám i nějaký jako prodejný.
0: Můžete nám psát buď na Instagram nebo Facebook, je na knížku a Vojta Effler Frekvence 1.
1: Případně poslat SMS-ku na 736-300-444.
0: A taky je k dispozici naše aplikace, a tam můžete namluvit hlasovou zprávu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: Shakira na frekvenci 1, 15.29.
1: Myslíte, že Shakira někdy ochutnala vlašský salát?
0: Já myslím, že kdyby ho ochutnala, tak už by nechtěla nikdy nic jiného.
1: Já si taky myslím.
0: A takový ten echt Vlašák.
1: No právě, no, s rohlíkem pěkně.
2: Možná ho ochutnala, protože si pamatuju, že tady tenkrát ještě se svým vlastně už tehdy rozvedeným odloučeným manželem.
0: Takže ex-manželem.
2: Byla ex-manželem. Jestli oni vlastně byli manželé.
0: A v koutku měla něco, co vypadalo jako majonéza.
2: Něco takového.
0: Takže měla.
2: A v Čechách byla, a když seš v Čechách, tak musíš jíst Vlašák.
1: Jasně.
2: Co jinýho by v tom koutku měla.
1: Byl to Vlašák.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Teď se fotím já.
8: Řekni Epet.
9: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
8: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
9: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
2: Dneska odpoledne je 15:30, tady jsou zprávy. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 8 haléřů, což je o 23 haléřů méně než dnes. Opoziční strany kritizují úvahy premiéra Andreje Babiše o prodeji pardubické Explozie. Odmítají, že by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví mělo teď vůbec přemýšlet. A hostem dnešního presklubu bude karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki-Taka show Milan Kounovský. Ondřej Kopa s ním rozebere oslavy mistrovského titulu na Slávii.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A jak to teď jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
10: Dálnice D6 je aktuálně z důvodu vyšetřování dopravní nehody na 33. kilometru uzavřena obousměrně. Řidiči jedoucí z Prahy na Karlovy Vary musí sjíždět na exitu 32 a z Karlových Varů na Prahu exitem 38 Řevničov. Z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Meziříčí, počítejte s kolonou a zdržením okolo 40 minut. Popojíždět budete mezi 152. a 144. kilometrem. A na Pražském okruhu počítejte s kolonou a zdržením od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 25. a 18. kilometrem a zdržení je zde okolo půl hodiny. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Klidné odpoledne od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. Ten nebude mít chybu. Nejvyšší odpolední teploty totiž budou atakovat hranici 30 stupňů Celsia a dá se říci, že víkend bude zalitý sluncem. Pokud se nějaká oblačnost bude vytvářet, tak to bude ta kupovitá, a to v horských oblastech. V nižších nadmořských výškách tak po celý víkend očekáváme jasno a nejvyšší odpolední teploty budou kulminovat v sobotu na 29. V neděli potom na 30 stupních Celsia. Máme se tak na co těšit. Nezapomeňte opalovací krémy, pokrývku hlavy a sluneční brýle, ať se nespálíte, a také repelenty proti klíšťatům. Jejich aktivita zůstává na vysokých hodnotách.
1: Hic bude, Cecilko. Hic bude.
0: Bude hic.
1: Dáša bude. Řídící naladila do sopránu, nedá se nic dělat.
0: Ale pojďme se vrátit ještě k Shakiře. Máme tady upřesnění toho příběhu, který vyprávěl Petr, který tvrdil, že Shakira přijela se svým bývalým manželem. Ale ano. Pozor, tady nám píše Peťa. Věřit kolegovi ze zpráv, že Shakira a Gerard, Piqué manželé nikdy nebyli. V Čechách byli, protože jejich starší syn hraje baseball a na Hluboké nad Vltavou se účastnil
7: účastnil mezinárodního turnaje mládeže. Proto jo. Tady byli. A Petra je strašně vtipná. Já ji moc zdravím. A o tom, jestli zde Shakira ochutnala Vlašák, se mi nepodařilo zjistit podrobnosti.
1: No takhle, jestli byla na jihu Čech, někde u řeky, u Vltavy, že jo, na Hluboký, no tak to musel být spíš kemping salát, než nějaký nebo, Vlašák.
7: No, to je pravda. A tady píše, že Zdeněk, k tomu, co se týče Vlašáku, jsme se mu trefili do tématu. Na Prunce jsme z bufetu jedli Vlašák s rohlíkem. Včera jsem si ho shodou okolností koupil a dneska v práci ráno k snídani si dal.
1: Jo, no tak gratulujeme. Máte hezký den, že?

0: tedy Swim, Tones and I, tito tři a teď téma, které je dost aktuální.
1: Podcast roku. Tradiční anketa každý rok vás vybízíme k hlasování, každý rok bedlivě sledujeme, který podcast je ten nejoblíbenější.
0: A každý podcast začíná tím, abyste pro něj hlasovali.
1: Samozřejmě, třeba podcast Míry Michálka, tady s Jani o cestování.
0: My to ještě netlačíme, ale měli bysme.
1: Ne, Míra už to tlačí, jsem koukal, dával,
0: už to, tlačí,
1: dával to na Instač.
0: Ne, to tlačí.
1: A napsal tam, že jako by bylo fajn, kdybyste... kdyby pro vás bylo hlasováno.
0: Jo, Míra to umí tlačit.
1: Jo.
0: Ale každopádně my oba dva s Vojtou to jsme už prozradili, jsme konzumenti podcastu.
1: Ano,
0: jsme přesně ty lidi,
1: skoro vášniví.
0: Pro který je jako čím delší podcast, tím lepší. True crime bylo takový, byla taková oblast, která mě na jeden čas strašně pohltila, ale pak se mi začaly zdát špatný sny, tak jsem od toho upustila a dopřávám si jenom každou středu od 6 jeden takový true crime ten pořad, ale jinak jsem musela to vypnout.
1: Já jsem to tady už říkal, já spíš sleduju jako politický...
0: Spíš jako politickou satiru, jako, ne? Nebo i fakta vyloženě?
1: No, mě zajímají i fakta. Já si třeba občas pustím, protože se mi na to o víkendu nechce koukat, tak si pustím jako podcast Nedělní debaty, co jsou. Jo, že mě to občas
0: tak
1: zajímá.
0: Ty si samotrýzně to.
1: Ne, a pak si jako říkám, škoda, že u toho nevidím ty ksichty.
0: No, to jo.
1: A ne, já si pouštím spíš takový ty...
0: ještě, že nevidím.
1: Takový ty reportérský podcasty a ideálně ty, který mají nějaký nadhled a člověk se u toho třeba občas i uchechtne.
0: Mm.
1: Nebo se tak jako hořce usměje.
0: Jo. Jo. Mě taky baví podcasty, které jsou vlastně na základě nějakých jako vyloženě zkušeností lidí.
1: Aha.
0: A jsou to, jak ty říkáš, reportáže o tom, která se jako dopátrávají, jak to teda bylo a jak se věci mají. Víš, jako je to vlastně, je to taková reportážina, no, je to vlastně jako taková publicistika.
1: No každopádně podcastů je jak máku, zrnek máku v jedné makovici.
0: A pak si v tom najdete
1: víc.
0: Jana Výlety na míru. Jak.
1: To samozřejmě, jak jinak.
0: Je to prostě strašně moc.
1: No, tak můžete hlasovat podcastroku.cz, abyste ten svůj oblíbený, respektive ten váš nově oblíbený podcast Jana na míru. abyste ho jaksi nějak jako
0: podpořili.
1: A samozřejmě potom budeme všichni bedlivě sledovat, jak to celé dopadne. Hlasování běží do 14. června.
0: No a pak to vyhlášení proběhne 22. června a celý ten event můžete sledovat živě online.
1: A to je snad letos poprvé, ne? To jsem ještě nezaregistroval, nebo už to bylo loni?
0: Myslím, že to bylo loni, ale jako možná se pletu. Důležitý je, že prostě 22. června se vyhlásí výsledky. No a taky je důležitý, že pro tento rok tady je... partner.
1: Ano. Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky stará myslivecká Selection.
0: Takže až budete mít chuť na něco výjimečného, vzpomenete si na číslo 7, nejenže to značí roky zrání, ale možná, že je to taky číslo vašeho oblíbeného podcastu.
1: Každopádně pozor, alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Konzumujte zodpovědně.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You. Na frekvenci 1 je 3/4 na 4. Byť je venku teplo a bude k tomu ještě vedro, tak se s vámi dneska bavíme o majonézových salátech.
1: Ano, ideální jídlo.
0: Ano, skvělý. Když si to vezmete třeba do batůšku a jedete na nějaký dlouhý výlet, to nemáte
1: po 3 hodinách.
0: Po 3 hodinách tu krabičku otevřete, salát vám zamává.
1: Jo, to je hned rychlej výlet.
0: No jasně.
1: Tak vy nám píšete, který ten pochutkový, nebo respektive takhle, který ten majonézový salát máte nejraději. Aha. A je tady SMSka od Věry. Pochoutkovej miluju. Kde ho mají, neprozradím. Vy byste mi ho vykoupili.
0: Ne, pozor. Vy jste vtipná. Veronika je sdílnější. Ta píše, že ona osobně má nejraději pochoutkový salát a kupuje ho v prodejnách Náš chléb. Tam mají naprosto úžasný.
1: Mm-hmm. Pak nám tady píše Vláďa. U nás byl bufet, kde měli super rybí salát. Ten už zavřeli, ale já jsem zjistil recept. Děláme si ho doma. Zkuste, je to jednoduché.
0: Mimochodem,
1: rybí salát doma?
0: No, si koupíš ty nakládaný ryby.
1: A to asi, se jako, asi okurka nějaká? Nebo
0: musí se koupit ty kyselý ryby, to znamená třeba právě zavináče nebo něco takového a z toho se to potom dá udělat. Ale co se týče dělání těchto salátů doma, já už jsem to tady říkal, já jsem na to objevil pár receptů a ty saláty jsou opravdu hrozně jednoduchý.
1: Ty rybí, jo.
0: No nejenom rybí, ale třeba i ty pochoutkový, vlašský a tak dále.
1: Musíš mít tu majonézu hlavně, že jo?
0: No tak ta se dá buď udělat domácí, nebo se dá koupit, jo? Ale nebudeme tady teďko šlehat žloutky v oleji, ale
1: se dá všechno udělat doma, že jo?
0: Jasně, ale u toho domácího salátu máte několik výhod. Za prvý dochutíte si to podle sebe, za druhý víte, co do toho dáváte, a za třetí ono se to má nechávat do druhého dne rozležet. Nikdy to nevydrží do druhého dne. No, je to prostě strašně dobrý.
1: Prostě se tím neotrávíš.
0: No, spíš mi to vždycky všichni snědí, takže já nemám šanci se tím otrávit.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Cestovatelé a také autoři cestopisů Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík. Tak jak se jezdí po světě a hledá štěstí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.

0: Hvězdy se mění. Jan Kalousek krátce před 16. hodinou.
1: Po 16. Miley Cyrus.
0: Taky Michael Jackson.
1: A nebo Neil Cable.
0: A budou zprávy. Už za chvilku.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Ta rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňačka.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
9: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
10: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Petr Převrátil. Hezké odpoledne.
11: Krásné odpoledne. Většina Čechů stráví letní dovolenou u nás v republice. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. A D6 je stále obousměrně uzavřená. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů. Oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller Frekvenci 1 řekl, že motivací není jen cena.
12: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě.
11: Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina pak odložila dovolenou úplně. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. České televizi to dnes po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naši armádu.
13: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády, takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
11: Opoziční strany ale úvahy premiéra Babiše o prodeji Explosie kritizují. Odmítají, že by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví mělo teď vůbec přemýšlet. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Počet případů nákazy hantavirem souvisejících s výletní plavbou v Atlantiku vzrostl už na 12. Nově se infekce potvrdila u nizozemského člena posádky. Dnes to podle agentury AFP oznámil šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus. Dosud po nákaze zemřeli tři lidé. Ředitel Světové zdravotnické organizace znovu vyzval představitele zemí, odkud cestující i členové posádky pocházeli, aby pečlivě dodržovali karanténu. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s Al-Nassrem poprvé vyhrál Saúdskou ligu. Titul si celek z Riádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4-1 nad Damascem, díky které soutěž ovládl s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem.
10: Frekvence 1. Počasí.
11: I teď odpoledne převažuje polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17. V noci pak klesnou teploty na 11 až 7.
2: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
7: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Petra.
14: Stále je obousměrně uzavřená dálnice D6 z důvodu vážné dopravní nehody. Ve směru na Karlovy Vary je stále uzavřená na 33,5 kilometru a ve směru na Prahu je uzavřená na 38. kilometru. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a náklad doprava bude v této koloně popojíždět okolo 2 hodin. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
11: Ze zprávy to vše, pokračuje Jana Knížková a Vojta Efler.
15: Na Frekvenci 1 si dneska povídáme o jedné takové dobrotě, jsou to majonézové pochoutky, majonézové saláty, něco, co podle mě, když si dáváš a sledujete nějaký výživový poradce, tak se drží za hlavu,
1: no, drží se
15: ale
1: za hlavu,
15: sám říká, si to dává.
1: Já bych si dal taky, no, si u toho říká, přesně. Pane bože, ale já nemůžu, protože kdyby mě u toho někdo vyfotil, tak mám po kariéře.
15: Ale jednou za čas podle mě
1: já
15: si to dát můžeš.
1: Jako když se to nepřehání.
15: Jsem někde slyšela myšlenku, že není nezdravé jídlo.
1: Je nezdravá záleží, dávka toho
15: přesně
1: jídla.
15: Přesně tak, no. Záleží na množství, jako asi ne. Si nedáte prostě ráno, večer.
1: A to proč ne?
15: Jo.
1: Když je toho hodně. Takhle, já jsem nedávno viděl takový krátký video na sociální síti, to na mě kouklo, nevím, proč se mi to tam objevilo, protože to nesleduju, ale nějakýho kluka, který dělá výživovýho poradce, on říkal, že zhubnout se dá třeba i na fast foodu. Nebo na majonézových salátech, jako on je tam přímo explicitně jmenoval a říkal, že ten trik je v tom, že musíš vydat víc, než
15: no,
1: přijmeš.
15: Jasně, vždycky to tak je.
1: Jinými slovy, když si dáte 10 deka nějakého vlašáku s rohlíkem, no, tak pak musíte 4 hodiny běhat a celý den už nesmíte nic jiného sníst.
15: No, to je v pořádku,
1: no,
15: ne?
1: No, jako to, tak, to není v pořádku.
15: Jako jít si na 4 hodiny zaběhat je přece v pohodě.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, máme pro vás dva kolegy, kteří mají svoji rubriku.
1: A kteří mají odpověď na každou vaši otázku.
0: Nabízíme cože, tedy odpovědi na to, co vás zajímá.
2: Cože?
3: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Žena říká, že mám posedlost dílnou, ale když se tam půjdu jen sednout a koukat na vercajk, tak je to ještě práce nebo už relax? Dušan 54 Rakovník. No, jako to chození do té dílny, to dívání se na ty nástroje je samozřejmě krásný. Od toho to je, že jo. Já mám to, že rád nakupuju ty různý nářadí a tak a nepoužívám.
5: Přesně tak.
4: Jo. A vždycky, když jdu do toho, jako nechcete dělat reklamu do nějakého toho obě nebo,
5: do toho druhýho.
4: Nebo toho druhýho, tak já tam prostě vždycky chodím a všechno si to hrozně jako chci koupit, ale nikdy to nevyužiju. A vždycky si něco jako koupím, jo.
5: Já jsem si tímhle, co máš ty, prošel 20 let dřív, když jsem mi koupili, že jo, Praže a něco, pak jsme koupili barák nebo chatu. A pak jsem začal nakupovat tyhle ty věci, které jsem vůbec neznal. Jel jsem přesně do toho krámu a tam strunová sekačka.
4: No přesně, křovinaře, šukalka.
5: Ale měl jsem to, že jsem ještě nechtěl dávat tolik prachů. Byl jsem neskušený jakoby a myslel jsem si, že mě to chytne. Jo? Takže jsem to hned koupil tu. Ale koupil jsem třeba za 800 strunovku. Hned došla ta struna. Tak jsem, a tu jsem ti říkal.
4: Ale vytáhl to, zkoušel to.
5: No to jsem samozřejmě zkoušel, ale nešlo mi to. Takže jsem měl koupit další. A takhle jsem v průběhu dvou let koupil třeba 8, až jsem se dostal ke strunovkám jako těch značek a opravdu jako za prchy. A vždycky mi ta struna došla a vždycky jsem utáhl. Pak jsem zjistil po letech, že když to struní, když jedeš a bzučí to, tak máš občas jebnout tím koncem vozem a ta struna se automaticky popotáhne dál. Tou rotací obrovskou.
4: Mm-hmm.
5: A to já vůbec nevěděl. A jel jsem kupovat nový sekačky kvůli tomu. To jsi věděl?
4: Ne, nevěděl jsem, já nemám tu trávu, že jo, takže já nemám sekačku. Mm. Ale jako chtěl bych, víš, jako chodím okolo toho a vlastně, to je ta rada, já si myslím, že není nic špatného na tom, si koupit sekačku, když nemám trávu. Prostě udělat si tu radost.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Majka Jackson na frekvenci na 18 minut po 16. hodině. Pojďme si povídat o dnešní
1: dobrotě. Majonézové saláty. Vlastně jsme se evidentně trefili do chuťových pohárků, protože Vlasta píše 20 deka vlašátku, pochoutkového, paříže nebo luxusní poctivého rybího v majonéze. K tomu dva rohlíky. Bez běhání. Takové dobroty je škoda vyběhávat. Tělo si to nějak přebere, když nám to chutná.
0: Souhlasím. Hlavně jako chodit běhat tady po té dobrotě.
1: No, to je lepší, to je jako proběhnout se před tím, aby člověk měl pocit, že může.
0: No, jasně, jo, jako za odměnu.
1: No, jasně. Potom jsme se tady bavili o tom, že spousta těch salátů se dá vyrobit i doma. A napsala mi k tomu Marie, že saláty se dají doma udělat tak, jak jste říkal, ale zkuste někdy udělat pečenáče. A to je třeba věc, který já jsem nikdy nepřišel na chuť. Pečenáčům.
0: Počkej, pečenáče.
1: To jsou ty ryby v oleji, takový ryby v oleji, pokud se nemýlím.
0: Aha, no. A to pak, jsem možná ani nikdy neměla.
1: Tak. No, já jsem tomu nikdy úplně nepřišel.
0: Pečeš prostě ryby do oleje, nebo...
1: No, jsou to jako pečenáče, se tomu říká. Já to vlastně neumím popsat, jak to nejím, tak jsem se o to nikdy jako moc nezajímal. Vím, že mý rodiče měli rádi pečenáče.
0: Nechutné třeba pepřenky.
1: Pepřenky?
0: To jsou taky ryby.
1: A nebo matesy.
0: Ty zas moc ne, ale třeba... Ty zavináče, jak jsi zmiňoval.
1: No, ty jsou skvělý. Jako... Jak je to kyselý, tak je to úplně
0: Ale musí bojí. To být fakt dobrý zavináč. Jsme si jednou koupili v nějakém supermarketu takový ty zavináče připravený, už zavakuovaný. A to vůbec nebylo dobrý.
1: A když už jsme tady u těch lahůdek, jako...
0: Vlastně

0: půlka vajíčka nebo celý vajíčko a přelejvá se to tou remuládou. A pak mám ještě jeden favorit. A to se u nás prodávalo v jednom řetězci německým, potravinovým se prodával tenhle majonézový salát. Pak to přestali prodávat. Mají to v Německu.
1: A co to je?
0: V Německu se to jmenuje Fleischsalat. A je to v podstatě jenom jako takový ten klasický salám, ten salátový salám, kyselý okurky.
1: Salátový salám?
0: No, takový ten junior, výrobní
1: rozumím,
0: salám.
1: Rozumím.
0: Šunkovej.
1: Jak se do toho dává všechno?
0: No, tak tenhle salám, do toho ještě kyselý okurky a majonéza a vlastně nic jiného, ale ta majonéza v tom Německu byla nějaká speciální, to je tak strašně dobrá.
1: Oni mají v Německu prostě všechno lepší, že jo?
0: Ano.
1: Třeba tam mají výrazně lepší podle mě prací prášky.
0: Jo.
1: Hmm. Zkoušel jsi někdy?
0: Ne, ale můžu ho zkusit vyběhat.
1: Ochutnal jsi to někdy?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

I've been

0: Arnold Flowers na frekvenci 1:30, to znamená, že za malou chvíli budou ve hře peníze.
1: Poslední slovo na vás čeká. Je to poslední slovo ve větě Dagmar Honcové a peněz je tam skutečně hodně. Mm-hmm. Protože jsme hodný, tak vám to i prozradíme, až se mi to tady otevře.
0: 25,5, ne, pokud se nemýlím.
1: 25 500 korun hned po zprávách.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Hezké odpoledne, bylo 4:30, tady jsou rychlé zprávy Frekvence 1. Čeká nás první letošní tropický den, a to už v neděli, kdyby měly teploty vyšplhat nad 30 stupňů. Nejtepleji má být v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků a cítí se dobře. Na sociální síti X to dnes odpoledne uvedla fakultní nemocnice Bulovka, kde je muž v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj mohou objevit první příznaky nemoci. Hostem dnešního presklubu bude karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki-Taka show Milan Kounovský. Ondřej Kopa s ním rozebere oslavy mistrovského titulu na Slávii.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: A jak to jezdí na hlavních tazích, nám řekne Vlaďka.
9: Stále je obousměrně uzavřená dálnice D6 z důvodu vážné dopravní nehody. Ve směru na Karlovy Vary je uzavřená na 33,5 kilometru a odklon dopravy je na 32. kilometru exit Nové Strašecí. Ve směru na Prahu je uzavřená dálnice na 38. kilometru a odklon dopravy se provádí na 38. kilometru exit Dřebničov. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 40 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo 2 hodin. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
1: Volejte právě teď 257 400 999.
0: Můžete vyhrát 25,5 tisíce, když uhodnete poslední slovo.
1: Do té doby Miles Smith.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Martin Zepsár.
3: Martin Zepsár.
2: Tak. Máte nějaký špatný signál?
3: Vy jste v autě, že jo?
4: No, já jdu tady z nějakého obchodu domů, no. Jsem v autě, já zkusím, ale už budu na horizontu, tak to bude.
3: Jo, my to zkusíme s váma sfouknout rychlejš, ať vás nerušíme, ať ty peníze jsou doma a šup na víkend.
2: Tak tady je věta. Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Typněte si.
4: Aladina.
2: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji... Martine, Aladin to není.
3: Aladin to není, i když je to šikovná pomůcka.
2: Ale děkujem za pokus, mějte se krásně, hezký víkend.
3: Naslyšenou. Takže
2: pondělí po víkendu budete s Lubkou a Smírou hrát o 26 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Jsou Ozajlom na frekvenci 1, za 5 minut bude 4:45, my se dnes nevrátíme do ranního vysílání, my se naopak podíváme do budoucnosti.
1: Zítra, tedy v sobotu po 19. hodině startuje Česká hitparáda, nabízí desítku muziky, kterou jste už slyšeli,
0: ano.
1: A pak vždycky dva typy, dvě novinky, o kterých rozhodujete, jestli to má, či nemá šanci,
0: ano.
1: Nemáme rádi slovo potenciál.
0: Potenciál, prostě ideální soundtrack k vaší zítřejší grilovačce. Protože zítra má být hezky, předpokládám, že řada lidí bude grilovat, když si k tomu pustíte frekvenci 1. Ne, ale jako můžete třeba u toho grilování si říkat, jo, to se mi líbí, jdeme hlasovat, kde se hlasuje, frekvence 1.cz, čupa je to tam.
1: Přesně tak, takže si to zítra pustíte, uslyšíte spoustu skvělé muziky a mezi tou muzikou je taky písnička od Miro Šmajdy. Já nevím, jestli si pamatujete Miro Šmajdu, to je výplod nějaký československý superstar.
0: A to on měl takovou, on měl divnou hlavu, on měl takový hodně jako rozcuchaný vlasy, si pamatuju. Miro Šmajda.
1: Máš pravdu.
0: No, že to bylo tak, vypadal jak pankáč, ale přitom to pankáč nebyl.
1: A to je taková jemná duše.
0: No,
1: bylo. No. A ten přichází s písničkou Prší, prší. A právě tato písnička je v české hitparádě. Na jakém místě se dozvíte zítra? Každopádně my vám je teď chceme trošku přiblížit.
0: Ano, ta písnička je závěrečný single z Mirova mini-alba Moodboard a jde o kombinaci popu, elektroniky a rockového přesahu.
1: Pozor. Vy tu písničku vlastně tak trošku znáte, jo?
0: No,
1: nebo aspoň ten nápěv teda.
0: Já myslím, že od mateřské školky.
1: Tak když se řekne prší, prší, jo, no, tak se prostě jenom leje. Tak si pojďme zahrát. No a vy si nezapomeňte zítra po 19. hodině pustit českou hitparádu Frekvence 1.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a půl.

stává dědukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Tohle jsou Ohnutí a ty nás doprovodili k 17. hodině.
1: A 17. hodina vystřelí velké hlavy páteční a ty zahrají třeba Inner Circle.
0: Taky bude Lucka Bílá. Já mám jen teď
1: žádný pak. A nebo Phil Collins.
0: No za chvilku taky zprávy budou.
1: No a my budeme mít víkend a po víkendu se s vámi opět uslyšíme v pondělí ve dvě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
11: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Akci v Brně doprovázejí protesty. Z Prahy se letá do Filadelfie a u památníků začala vzpomínková akce na politické vězně. V Brně začal sjezd sudetských Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Důvody protestu přibližuje za organizátory Tomáš Kotas.
13: My tady jsme, protože máme jako hlavní věc, že je to neúctivý vůči obětem a pamětníkům, a druhé a třetí generace pamětníků, kteří stále žijí. A těch lidí, obzvláště tady v Brně, je řada. Oni sami nás kontaktují. My jsme byli zavaleni jejich dopisy. Sebrali jsme tady petici, která má 3,5 tisíce podpisů. Takže je prostě ta společnost rozdělena.
12: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení potrvá do pondělí. Protesty proti němu jsou hlášeny i v dalších dnech. Provoz nové linky do Filadelfie na pražském letišti slavnostně zahájila letecká společnost American Airlines. Zatím je v plánu její nasazení jen během letní sezóny. Podle mluvčího letiště Jiřího Hanicha ale usilují o její celoroční provoz.
14: Na linku dopravce nasazuje dálkové letadlo typu Boeing 7878 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Podle našich předpokladů využije toto nové spojení během letošní letní sezóny více než 57 tisíc cestujících v obou směrech. Věříme společně s dopravcem, že o tuto linku bude stabilní zájem ze strany cestujících, což dále může vytvořit příznivé podmínky pro její rozšíření po dobu celé letní sezóny a případný provoz během sezóny zimy.
12: Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka, který se akce na letišti zúčastnil, linka zkracuje cestu k investorům a zároveň přivádí do Česka bonitní návštěvníky. U památníku politických vězňů v Horním Slavkově začala vzpomínková akce Jáchymovské peklo, kterou pořádá spolek nositele odkazu Jáchymovské peklo. Pokračovat bude v Ostrově a v sobotu v Jáchymově. Kvůli neschodám organizátorů se ale letos k uctění památky vězňů pracovních táborů v Jáchymově a Horním Slavkově budou konat hned dvě akce. Ta druhá, pořádaná Konfederací politických vězňů, se bude konat 30. května v Jáchymově. Bývalý kladenský útočník Eduard Strelmach se doplňuje lotyšský tým na hokejové mistrovství světa. Připojí se po vyřazení Grand Rapids z playoff American Hockey League.
11: Frekvence 1.
0: Počasí.
12: Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 v Čechách, k 28 v 1000 metrech na horách kolem 19 a Šumava a Krušné hory 23.
15: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
16: Stále je obousměrně uzavřená dálnice D6 z důvodu vážné dopravní nehody. Ve směru na Karlovy Vary je uzavřená na 33,5 kilometru a odkon dopravy je na 32. kilometru exit Nové Strašecí. Ve směru na Prahu je uzavřená dálnice D6 na 38. kilometru a odkon dopravy se provádí na 38. kilometru exit Dřevničov. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut, dopravního centra, ředitelství, silnic a dálnic. Vlaďka.
12: Tolik zprávy a nyní na Frekvenci 1. Startují velké hlavy.
17: Koukám do scénáře, no máme zajímavý program.
18: Tak.
17: Pozdravte.
18: Ahoj.
19: Dobrý den. Guten Tag.
18: Já už jsem se nadechovala, že budu mluvit, ale ještě ne.
19: Věděli jste, že nejdelší a rovná cesta na světě bez jediné zákruty se nachází v Saudské Arábii na dálnici Highway 10 a meria asi 250 kilometrů. Vy 250 kilometrů idete rovno tam alebo
18: nejde,
19: do kopca.
18: Nejde neusnout.
17: A mají tam nějakou pumpu. Já si myslím, že
18: to je hustý.
17: I tam dokáže žena zabloudit.
19: No a když už mluvíš o ženách, tak to bude dneska tak jako předmětem budou naší debaty. A ženy, které sedějí ve velkým autě a neví to.
18: Ne, oni to ví, ale nevidí malý auto.
19: No, anebo tak, prostě ženy za volantem.
17: Takhle jako žena za volantem nevidí, to je
19: jako žena za pultem.
17: A ještě jedna zajímavost o státě Nauru.
11: Velké hlavy, Frekvence 1.
18: Ovšem, pojďme do Ameriky. Tři muži v Kalifornii se pokusili o kuriózní pojistný podvod, když fingovali útok medvěda na svá luxusní auta. Vyšetřování ale ukázalo, že nešlo o skutečného huňáče, ale o člověka, který byl oblečený do medvědího kostýmu.
20: Tyho, ty museli hulit, ale pěkný matroš teda.
19: Tak ale zase na druhou stranu žádná dobrá historka nezačíná slovami to vtedy, keď jsme jedli ten šalát.
17: Ale já jsem to video viděl, jo, jak oni to předváděli. Hele, to bylo věrohodný jak 6 medvědů s cibulkou.
18: Ty skákali po lustrech, jako, to byly dobrý.
17: No jo, byly. Říkám dobrý matroš.

0: O štáte Nauru sa toho veľa nevie, ale oni robia všetko preto, aby o nich vedeli všetko. Veľké
1: hlavy. Frekvence 1. A proto o nich mluvíme. Třetí nejmenší stát světa se chystá změnit název. Tichomořský ostrovní stát Nauru chce opustit koloniální název a chce se přejmenovat na Naoero.
0: Ako ta sušenka? Na Oreo?
2: Na Oreo.
1: Naoero.
0: Naoero, aha.
1: Naoero. Naoero.
2: Jo, ale to je další změna, člověk, aby furt kupoval nový atlas světa.
3: No hlavně, aby Babiš to Oreo našel na svém globusu.
1: Se namáčí do mlíka, měli jste to někdy?
2: Jako globus? Tak tady svět už není v pořádku.

0: Teď jsem koukal na Roberta Downeyho juniora v těch jeho filmech
1: ty jsou nejlepší.
0: Výborný.
1: Já to mám taky nejradši. A víte, jakou má adresu?
2: Downing Street.
0: 120, ne?
1: 221B.
0: Neleste do Ačka, to je špatně.
3: Tak dneska je deň Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle napísal 60 prípadov a vy mi doplníte názvy, pretože to máte rádi.
1: Ešte, to známe všechno.
3: Tak zľahka, pes.
1: Baskervilský.
3: Osamnelá.
2: Žena.
3: Mm-mm.
2: Dáma.
3: Ale je to ženského rodu?
2: Kočka.
1: Duše.
0: Vražetkyně.
2: Šlapka.
3: Osamělá cyklistka.
2: Jo.
1: A sluši je to osamělá pedál.
3: Budeme to stupňovat. Lepenková.
1: Krabice,
3: ty to poznáš.
1: Já to znám,
2: tak co by mohlo být lepenkový?
3: A pozor. Inženýrův.
1: Konec.
2: Inženýrův.
3: Inženýrův pa.
1: Pas.
2: Párek.
1: Palec.
3: Arthur Conan Doyle napísal príbeh inženýru v palec.
0: Jo, čet sem to dvakrát.
3: Posledný. Ring. Pět pomerančových...
1: Slupek.
3: Slupek nie.
2: Pět pomerančových džusů.
3: Je to vo vnútri toho pomaranča.
2: Pecek.
1: Zrníček.
3: Pět pomerančových jadérek.
0: Jo. Strašný příběh mimochodem.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Léto. Doktor Max má

co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil.

0: Máte strach z toho, když vidíte, že řídí žena? Upřímně.
1: Ani ne, tady v Praze, já jsem to jednou počítal, když jsem stál a neměl jsem co dělat. A těch ženských jezdí víc než chlapů.
2: A hlavně jako ženská je podle mě lepší řidič mnohokrát.
3: Je.
2: Když je vyježděná, tak je lepší.
1: To si nemyslím.
3: To si taky nemyslím.
4: Janě, hovoríš o sebe, Janě, teraz, alebo o tom hovoríš?
0: Moc vyježděná, to není úplně jako...
2: Nic, tak rozeberem to za chvilku.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
10: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Stále je obousměrně uzavřená dálnice D6 z důvodu vážné dopravní nehody. Ve směru na Karlovy Vary je uzavřená na 33,5 km a odkon dopravy je na 32. km exit Nové Strašecí. Ve směru na Prahu je uzavřená dálnice D6 na 38. km a odkon dopravy se provádí na 38. km exit Dřevničov. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo 2 hodin. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
10: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Jistá řidička velkého pick-upu v Orlandu na Floridě přehlédla téměř nové Lamborghini a přímo na něj najela. Jo. Ke kuriozní nehodě došlo koncem dubna na parkovišti. Muž sedící za volantem tohoto vozu vyvázl jako zázrakem bez zranění.
1: Já typu, že to povinný ručení má drahý jako cena toho pick-upu.
0: Já zase typu, že ho možná nepřehlídl.
4: Možná si myslela, že to je retardé, rozumíš?
1: Drp, drp.
0: To bylo docela vysoký retarde.

0: jsem nedávno viděl někde nějaký stánek s jídlem a tam bylo napsáno, že můžete platit kartou i bitcoin.
1: Fakt, jo. A mě jednou potkal normálně bezdomovec a řekl mi, že můžu klidně zaplatit kartou.
2: Ale to
1: bitcoin.
2: Oni dělají, to už se mi stalo někdy.
1: Nebo mají QR kód.
2: No.
0: Kde, na čele nebo kde?
1: Já nevím. Velké hlavy.
0: Frekvence 1. Před 16 lety se poprvé něco zaplatilo bitcoiny.
3: No a já vím čo. Čo si za 10 000 bitcoinů koupil vtedy programátor Laszlo Hanejč z Floridy.
0: Tak dneska by si koupil podle mě jako celou firmu Apple.
3: Ano, jo. Ale vtedy to malo jinou hodnotu.
1: Monitor.
3: Ještě,
1: no.
2: Počkej, to je Maďar nějaký.
1: Myš.
3: Maďar z Floridy. Čo si
2: Maďar
3: koupil
2: z Floridy. Rubikovou kostku. Uherák.
3: Lebo sa nudil.
1: Segedínský glon.
3: On si koupil dvě pizze.
1: Dvě pizze?
3: Protože 10 000 bitcoinů před 16 rokmi hodnota byla 41 dolarů.
0: Dvě pizze, jo.
2: Tak
0: to nebyl Maďar, to byl Slovák.
2: Přesně, koupil si dvě pizze a dvě opice, ne. Dvě motýle!

0: Raz, dva.
1: Ne, mohli ani.
0: No tak vidíš. Tak mi stačí.
2: A ne předbíhá. A ne chyba ve scénáři.
1: Tenista Djokovic narozeniny.
2: No ano, tenista Djokovic má dneska narozeniny.
3: Mohli se potkat.
1: Taký rým som stvoril. Je starší Djokovic alebo Moskvič?
2: Ty jsi dobrý.
1: To je čo?
2: To musíme ocenit.
4: To je jasný, že
0: Moskvič je ruský.
4: No jasně, to je Leninovi sáně se tomu
2: takhle
4: říkalo.
2: Zvláštností je, že Djokovic furt ještě hraje a Moskvič furt ještě jezdí.
4: To chci říct.
0: Já myslím, že jezdí.
1: Tak pojďme na ty roky. Tak Djokovic kolko tak může mať? No.
0: A Djokovic má 47.
1: 39, jak on hraje ani.
0: Moskvič?
4: To je takových 80
0: 50.
1: Moskvič 79, dobře?
4: 79, no.
0: Takže je kdo starší, to je jasný, že jo?

0: tak teď jdeme do finále.
1: Ježiš, mi ale ještě teď to nebylo dobrý, no.
2: Tak to dáme sama.
1: Ne.
0: Až zajtra.
1: Tak co, chceš fouknout, foukru.
3: To je ze života. Doporučení. Na místo, kde jste zakopali mrtvolu, nasaďte chráněné rostliny. Tam nikdo kopat nebude. Více zahrádkářských typů zase od velkých hlav příště.
2: Tak z hororu, ne? Ještě kdo zakope pod rostliny.
1: Zaživ.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: 18 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A taky Honza Homolka, dobrý večer.
13: Hezký podvečer. Prezidenta Pavla znepokojuje nepředvídatelnost v NATO. Dříve nás spojenci informovali, řekl v reakci na informaci o vyslání 5 000 amerických vojáků do Polska. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Po návštěvě státního výrobce výbušnina střelivin, to řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Vladimír Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Mexičtí farmáři, učitelé, řidiči kamionů či řídící letového provozu hrozí demonstracemi a stávkami v místech konání fotbalového šampionátu, pokud vláda nesplní jejich požadavky do zahájení mistrovství světa 11. června.
4: Frekvence 1. Počasí.
13: Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území a tvořit oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
4: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
14: Frekvence 1.
4: Doprava.
13: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
15: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde se na 10. kilometru na exitu Modletice došetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
4: Frekvence 1, Press Club. Ondřej Kopa a host.
16: Hezký večer, hostem pátečního přetáčeného presklubu je kreslíř a karikaturista, kterého můžete vidět každé pondělí ve fotbalové Tiki Taka Show na OnePlay Sport. Milan Kounovský.
14: Dobrý večer.
16: Dobrý večer, jsem moc rád, že vás tady vítám. Taky velký fanoušek Slavie Praha, je to tak?
14: Velký fanoušek fotbalu hlavně, protože fotbal jsem hrál, na tu Slavii jsem chodil 10 let skoro na každý zápas, pak to nějak zvrtlo se takový, že já jim dělal vlastně i zadarmo kresby, který předávali, když se loučil Milan Škoda nebo nějaký ty další hráči. A pak najednou to nešlo, měnilo se tam vedení a teď jezdím na všechny možné stadiony, takže to sleduju.
16: Tak dnes to budeme mít spojené, fotbal a kreslení. Jak to jde dohromady?
14: Pro mě úplně suprově, protože mě naši dali v první třídě na kreslení, jenže mě to moc nebavilo, tam byl akademický malíř a já radši chodil, vždycky jsem doma a říkal, hele, on tam nebyl, on tam často nebyl, teda ten náš pan učitel, tak jsem radši běhal na tréninky v Rakovníku na SK, takže a potom už jsem kreslil. Já kreslím od 90. kdy jsem chodil k panu Petránkovi, nebo kreslil pro pana Petránka, takže do Lidovek.
16: Tak začneme tím fotbalem. Máme před sebou poslední ligové kolo té nadstavby, když vlastně v té hře o titul už to bude jenom formální, protože Slavie už je mistrem vlastně 3 kola dopředu. Byť naposledy prohrála v Hradci Králové, ale můžeme se vlastně tak podívat na ten rok zpátky. Jak se vám líbil ten letošní ročník?
14: Hele, já myslím, že byl dobrý, to jako s tím. Některé zápasy byly takový slabší, ale celkově to bylo dobrý. To jako, co můžeme chtít, titul je, takže i když takhle hloupě prokoučovaný s tím, ne prokoučovaný, ale vlastně ty fanoušci, co tam provedli.
16: A to se ještě zeptám.
14: No, takže...
16: A dvakrát jenom prohra v Hradci.
14: No jasný, jenom.
16: Ten Hradec, trošku město, ale
14: dneska zrovna jsme měli Adama Zadražila v Tiki-Taka a ten říkal, ale my bychom měli dostat klíč od Prahy, protože my jsme porazili všechny ty pražský týmy. Takže.
16: Když jsem mluvil o formalitě, tak to vlastně nebude platit úplně v boji o záchranu, protože tam se bude v tom posledním kole rozhodovat na Julišce mezi Duklou a Baníkem. Dukla nebo Baník?
14: Já myslím, byl jsem totiž v sobotu, jsem byl v Teplicích na Dukle, abych to viděl, co a jak, protože jsem si říkal, teď 2 měsíce
16: sporný,
14: nebude.
16: Sporně neuznaný gól.
14: Za mě to nemohl vidět tu ruku, protože i když teď jsem zase slyšel v rádiu někde, že říkali, jak se bavili vlastně s tím VARem, takže ten jim tým tvrdil, že to ruka byla. Ale mně připadalo, že ten...
16: Ale žádný záběr nebyl.
14: Ne. No ale proč jim to teda říkají ve VARu, že jo? Z VARu slyší ten Berka, že ruka byla. Ale Berka to zase zapískal hned, na rozdíl od toho, když hunal třeba, což vlastně Šuster, trenér, říkal, jak to, že si nechal nebo koukal na VAR, když byl faul Hunala a to šel koukat na VAR a nepísknul to, až potom vlastně písknul to červenou, to mohl tady taky se jít podívat na VAR, nic by tam neviděl. Jo, že to bylo takový...
16: No ale rozhodovat se bude na té Julisce.
14: Bude se rozhodovat na Julisce, která už je, slyšel jsem, vyprodaná. Měli jsme dneska zrovna, že to musím opakovat, zase Richarda Krajča se synem a ten už se těší jako baníkovec, že tam půjde.
16: No ale zase to nikdo nezažil. Loňská sezóna, jasně. 3. místo.
14: Takovýhle spát.
16: Kvalifikace o poháry a pát až do toho bahna.
14: Nevím, co na to říct tohle. To si musí vyřešit vlastně ten Baník. Asi tam měli vyměnit toho trenéra dřív, mně připadá, že to je jako pozdější. Jo, tak pojďme,
16: pojďme na Slavii. Ty už si to trošku naťukl, Milane. Tak jak se ti líbilo to přerušené derby vlastně? Vniknutí fanoušků?
14: Jak se to může normálnímu fanouškovi líbit? Mně připadá, že to muselo být nějak, jestli to bylo připravený, že se chtěli některý fanoušci tam pomlátit nebo něco, že z té tribuny Sever prostě, že vyrazí, aby mohli se vrhnout na ty Spartany. To, že napadnou ještě hráči, je úplně trapný.
16: Brankáře,
14: no.
16: Asi tam byla taky souhra několika nešťastných náhod, ale přistoupil k tomu klub dobře?
14: Ze začátku určitě, ale teď se vlastně všechno otočilo o tom týdnu. Před týdnem jsme tam měli vlastně pana Tvrdíka s Frantou Čuprem ze Sparty a tam pan Tvrdík sekál vlastně, ten už si dával rovnou tresty, ještě vlastně nebylo rozhodnuto a kontumace a všechno možný, že na všechno přistoupí, že nebudou oslavy a teď všechno to, co říkal, dokonce už jsem slyšel, že i Douděra s Chorym, že to vlastně padá, ty vyhazovy a tak tomu jako moc nerozumím. No.
16: Dovedeš si představit fotbal bez Pira?
14: Dovedu, dovedu. Jako někdo říká, proč to jde v Anglii? Teď jako je to zase jsem dneska, ne dneska, někdy jsem prostě slyšel názor, že je to tam úplně mrtvý, že když tam někdo byl na fotbale, takže fandí jenom ty venkovní fanoušci, ne ani ty domácí, ale že je to...
16: Já k tomu totiž mám dvě polohy. A když jsem chodil na fotbal s malými dětmi, tak to bylo občas ostrach samozřejmě. Jako.
14: Věřím tomu.
16: Ale jako postupem času si víc užíváme tu atmosféru na tom stadionu, kterou občas i to Pyro samozřejmě, když je nějak kontrolované, tak ji dotváří.
14: Určitě. Ty chore a přeci tribuny se verte krása. Jako já to beru z toho kreslířského hlediska, že to je úplně super. Asi teď to dělá umělá inteligence všechno, protože když vidím i některé ty karikatury, vztahuju to na sebe, tak ty jsou perfektní. Je škoda, že někde tam je 6 prstů, 3 nohy nebo něco takového, že to AI přežene, ale jako je to parádní, ale když to tam bude někde svítit, kde to má svítit, třeba je tam nějaký otvor v tom choreu, je to perfektní. Ale to, aby se to házelo někam mezi lidi, to je přeci hloupost. Ještě se do někoho trefovat.
16: To podepisu. Kreslíř Milan Kounovský je hostem pátečního presklubu.
12: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
16: Jdeme malování, jak to u tebe začalo? Už jsi něco řekl?
14: Ale u mě to začalo v těch 6 letech, kdy jsem si maloval pořád nějaký čmárání, tak naši říkali v Rakovníku, tak říkali, tak půjdeš do lidové školy umění, ale k tomu jsem hrál ještě fotbal, že jo? Ale ta lidovka to bylo takový, že pan akademický malíř si posadil malý děti až do 15 let u jednoho stolu, postavil jim tam skleničku a kreslete skleničku, co my mrňousové jsme na to mohli dělat, že jo. A nebavilo mě to prostě tam. Když jsem měl zadaný, jako všichni, teď budete kreslit větvičku nebo hrneček, tak mě to moc nebavilo, jo. A různý techniky. Je pravda, že on na to moc nedbal, všichni jsme dostali dvojku na konci, ten jako to bral jenom, že měl nějakou povinnost, takže domů vždycky jsem přišel, hele, dneska nemáme kreslení a běžel jsem na SK a už jsme hráli fotbal.
16: Takže... Já jsem měl zkreslení trojku.
14: Ale to já vždycky jedničku.
16: Ty jsi v roce 1993 získal stříbrnou medaili Pantlon Clubu Ancona.
14: V Itálii.
16: Na světovém bienálu. Mm-hmm. Jak se to stalo?
14: Hele, stalo se to tak, že jsem byl člen České unie karikaturistů a oni nás oslovili s tím, že tam máme poslat nějaký sportovní věci. Takže v té době si vzpomínám přesně, že jsem tam posílal kresbu z Kuhravýho, Gráfový a Magica Johnsona.
16: A to bylo chvíli po mistrovství světa.
14: To bylo chvíli po mistrovství světa. Takže pochopitelně v Itálii. To byl hvězda, že jo. Teď jsem s ním nedávno někde mluvil na nějakém fotbale. Takže jsem to tam poslal, originály a přišel velký diplom, přišla plaketa, stříbrná a je to takový milý, že tě to, takže já to uvádím jako do toho, že mám nějaký takovýhle ty výsledky. Ty originály už se mi nevrátily. To jako...
16: A proč vlastně sportovní karikatura a pamatuješ si vůbec, co byla první ta karikatura, kterou jsi nakreslil?
14: Hele, první karikatura, to bylo zrovna v nějaký 8., 9. třídě, kdy kamarád Jirka Vaňourek, který seděl vedle mě, tak hrál volejbal. A já jsem kreslil, tak jsem udělal velkou hlavičku a nějak jsem ho tam nakreslil, pak jsem kreslil fotbalisty, mě bavily i ty drezy. Jo, takový. A bavilo mě i kreslit auta. Jo, tak jsem takhle to různě si počmárával, no a
16: kdo má karikatury... nejlepší dres na kreslení?
14: Hele, teď už jsou složitý, teď je to, ale ta Slávie, že jo, to se
16: kreslí. To je jednoduchý, jo.
14: To se kreslí hezky, akorát nesmíš ty hvězdičky, teď jak mají ten přechod, víš, ale tohle to fakt studuju, to se mi to líbí, no.
16: Kolik na karikaturu potřebuješ času?
14: Když dělám, já dělám i narozeninový karikatury, které jsou, že se ozvou lidi, že chtějí určitýho člověka, který udělám v nějaký poloze, že mě dají mě nějaký scénář, že to třeba rybář a já nevím, elektrikář, tak něco, tak tam už vymyslím něco a tam to dělám takových 4-5 hodin.
16: Dodává Milan Kounovský, který je hostem pátečního Presklubu.
12: Frekvence 1 Presklub. Každý den aktuální host.
16: Ty jsi spojený s fotbalovou show Tiki Taka, jak už jsem říkal na začátku. Pamatuješ si, kolik jsi vlastně udělal kreseb?
14: Kolik jsem jich udělal, tak jako minimálně, každý ten díl je kresba, kde je těch 5 hostů, někdy 6 hostů plus svěca, takže jsem svěcu kreslil nejvíc a mám dojem, že je to přes 200 dílů, co jsem dělal, protože jsem tam 6. rok, 7. rok, to bude v srpnu a každý díl, tak si to spočítej.
16: No, díl má 90 minut, ty ano. Začínáš kreslit hned na začátku. Jak to vlastně děláš, že to stihneš? Je tam nějaká příprava? Předkresluješ?
14: Předkresluju, pochopitelně. Je už, vím v neděli, kdy mě rejža Vojta Nouzák pošle prostě, jaký bude sezení a i když někdy to je taková svízel, že to posílá a potom někdo vypadne. Takže já v neděli vím, kde kdo bude sedět, najdu si ty fotky a udělám si jen tak přibližnou skicu. Skicu té hlavičky. Ale dodělávám si u ženských, třeba nechávám si jenom obličej, vlasy, jim tam vizážistka Helča, jim tam vlastně dělá třeba jinak vlasy. A nebo se mi i stalo to, že jak si to sleduju, tak Petr Rada v sobotu hrál zápas, měl plnovou, tak si vyfotím Péťu Radu.
16: A on přijde oholený
14: a já: Petře, proč? A on, teď je první jarní den, víš, takovýhle záludnosti. Nebo i se nám stalo, že měl přijet Marek Ztracený a já ho tam měl nakreslený. Jo. Ale tady já to dělám jinou technikou, že je to čistě tuškou. Tuška, stínování a ty detaily jsou dobarvovaný. Takže já tam můžu gumovat. Ale toho Ztraceného jsem prostě škrtnul a dal jsem tam... Ztracený se ztratil, hotovo.
16: A pak doplňuješ taky ty výroky.
14: Ty texty, ono, tam je to složitý s tím,
16: Šmanca,
14: že...
16: U Petra se to doplňuje samo, ne?
14: Je to tak, no. Protože, ale let's kdy, což se mi stalo dokonce i dneska, že tam dával nějaký příspěvek, nějakou něco, co si pamatoval ještě ze Slávie. A Svěca mu říkal, no to vystříhnem. A pak se mě Svěca ptá, jestli
16: to má co tam,
14: ne, co tam máš vždycky od tu přestávku. A já říkám, a můžu se zeptat tady na to? A na konci mě říkali, no tak to tě vystříhnem, protože vystříhnem jeho. Jo, že tam bylo, no. Že tam bylo prostě něco takového.
16: Koho kreslíš nejraději? Dá se to říct?
14: To se nedá říct, to je jako vůbec, víš co, já už musím, já kreslil i psy, já nevím, jeleny pro myslivecký sbor, nebo koníky, jako reklamní věci.
16: A z těch fotbalistů, kdo se dělá?
14: Z těch fotbalistů špatně se dělají a to jsem se shod i s jinýma karikaturistama, s kterýma jsem nějak byl ve styku, tak se dělají hezký lidi. Musí, když teď se koukám na tebe. Když má bratku, brejle a jen tak vlasy, tak tam máš se čeho chytit. Ale když je to nějaký švihák, Švanci se dělá blbě. On to o sobě říká, jaký je to krasavec, jo, to je jeho. Ale ten se dělá docela blbě, no.
16: Už tě někdo naopak s kresbou vyhnal? Že se mu to nelíbilo?
14: To se mi nestalo, ale stalo se mi, když jsem dělal ty narozeninový, že ale je to za od roku 90, vlastně 35, 36 let, tak, že se někdo ozval, že si není podobnej, ale tam jde o to, že já potřebuji opravdu dobrou kresbu. Mně stačí kresba na WhatsAppu, nebo fotka na WhatsAppu a já podle ní kreslím, zvětším si to, takže to jde. Ale to bylo, jestli třikrát za 30 let, tak myslím, že to není tak hrozné.
16: Ale ve studiu je to pohoda, ti lidé sedí, kresel si na zápasech. Ty jsi říkal, že jsi začínal nějakým tím volejbalem.
14: Ne, to bylo ve škole normálně o přestávce, že jsem toho kámoše kreslil jenom a pak jsem kreslil další. Ale to jsem nekreslil. Kreslil jsem u kamaráda, který měl nějaký kulatiny a kreslil jsem mu velkou kresbu a ten říkal, a já bych tam chtěl na té oslavě karikaturistu. Já říkal, to si děláš srandu? To víš, jak by mě to potupilo? A tam jsem začal s tím, že ty lidi si vyfotím, položím si ten mobil a můžou někam jít a kreslil jsem to na takový ty tácky na párky. Ono to má krásný rámeček a když to tam nakreslíš, trvá mi to, já nevím, 15-20 minut. Nejsem fakt rychlokreslíř, já mám jiný styl. A takže tam jsem začal s tímhle a pak jsem to dělal na pár akcích. Velký úspěch, ale mě to nějak nebralo s tím, že se v tom necejtím. Prostě styl, že já to mám vypiplaný, každý ten detailík.
16: No, ty ilustruješ třeba i knihy Václava Upíra Krejčího nebo Marie Formáčkové.
14: Ty začínali.
16: Jo, to jsou 90.
14: To byly v Upírovi asi dvě knížky a pak jsem dělal další asi 13 knížek jsem člověk.
16: A teď na něčem pracuješ, nebo co třeba nějaká autorská kniha?
14: Autorskou knihu já se spíš schovávám na ty polokulatiny, protože mě bude za 2 roky 65, takže bych řekl, že tam možná by byla nějaká taková možnost udělat nějakou sbírku, nějaký soubor a do toho něco, jo, jako takový to jako uzavřít, ale proč to uzavírat, že jo?
16: No tak přeji, ať ti malování dělá hlavně radost a fotbal taky.
14: Určitě, moc děkuju.
16: To byl Milan Kounovský, díky za rozhovor.
14: Děkuju.
16: No a Ondřej Kopa přeje hezký víkend, třeba s Frekvencí 1.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
19: Frekvence 1.
20: To nejlepší z muziky.
19: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
20: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak co, poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, moc jsem se na vás těšil a jsem rád, že spolu strávíme show konečně pátek. Víkend je tady, já myslím, že takhle v 18.20 můžeme víkend klidně vyhlásit za zahájený. A vypadá to, co se počasí týká, že by se teda měl vydařit. Do Česka míří mimořádné vedro, v neděli bude i 30 stupňů. Třeba tohle hlásá o nadcházejícím víkendu jeden z titulků v novinách. Tak za 20 minut zvedám telefon a volám Dášu Honzu.

0: Tak tohle byl, přátelé, na Frekvenci 1 25-letý sympaťák Alex Warren s obrovským hitem loňského roku Ordinary. Ostatně díky tomuhle songu získal taky nominaci na cenu Grammy. On začínal jako youtuber a tiktoker. Až později začal zpívat a přešel k hudbě a měl docela těžký život. V 18 letech už byl bezdomová, spal v autě a jeho dnešní žena, tehdejší přítelkyně, s ním zůstala i v téhleté těžké době. A to všechno byla inspirace pro písničku, kterou jste právě teď slyšeli. Protože Ordinary je písnička o tom, že pravá láska dokáže změnit obyčejný život na ten neobyčejný. A je to vlastně jeho cesta, jak se chtěl vyznat z obrovské lásky svojí ženě, že napsal tuhle tu písničku. Že je skvělá a ten život s ní rozhodně není obyčejný. I díky tomu všemu, co společně ti dva prožili.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Máme před sebou hodně hezký a hodně slunný víkend. To znamená, že máme před sebou takhle v pátek v 18.30 i hodně problémů na cestách.
2: S menším zdržením počítejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem, kde na 17,5 kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 25. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 10. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. V této koloně si navíc dejte pozor na 10. kilometru u Loděnice, kde došlo k dopravní nehodě. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
0: Vlaďko, díky moc a vy ostatní, kdo jste za volantem, dobře dojeďte, ať máte víkend v pohodě.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a teď společně míříme za Palem Haberou a jeho loňskou novinkou Za to všetko, láska, můžeš ty. Což je věta, kterou můžete vzít jako vyznání, anebo výčitku. Tak jak to Palo Habera myslel?
3: No je mi to úplně jasné, že já jsem tady hovoril, když jsme hrávali na takých akustických koncertoch, že chlapci, ktorí sa budú vracať z pohostinstva večer v takom veselom stave a keď sa otvoria tie dvere, tak prvá veta zaznie Za to všetko, láska, môžeš ty. Aj takto sa to dá zobrať, ale my sme to samozrejme mysleli s Danom Heverom, ktorý to textoval ako naozaj tú lyriku, to vyznanie našim ženám.

0: Ahoj Dášo, prý bude o víkendu hits, jak to vidíš?
1: Dobrý podvečer. Je to tak, od jeho západu k nám totiž už nyní proniká teplý vzduch, takže dneska jsme pokořili letní hranici 25 stupňů Celsia a o víkendu naměříme letošní první třicítky.
0: Kde to bude?
1: No, tak tím to vypadá, že v Polabí a v Pohoří. Tady by odpolední maxima měla vystupovat až ke 30 stupňům Celsia, ale daleko tepleji bude například v takovém karlovarském kraji, než třeba ve Zlínském kraji tentokrát.
0: Jak bude vypadat sobota? Modré nebe, slunce, pohoda na zahradě? Tak nějak bych si to chtěl představovat.
1: Přesně tak, já už jenom doplním informací, že nás čeká až 14-hodinová délka slunečního svitu, ale pozor, UV index bude na vysokých hodnotách, takže se namažte opalovacím krémem, jinak riskujete spálení už po 30 minutách.
0: Wow, tak to ale vypadá, že bude opravdu parádně, takže možná už i první koupačky sobota neděle, co? Osměříš se, osvěžit se?
1: Ne, protože ta je pouze pro tužilce. Teplota vody v přírodních nádržích se pohybuje pouze kolem 16 stupňů Celsia, takže já si ještě nějaký ten pátek počkám.
0: Vydrží tohle krásné počasí?
1: Vydrží do úterý. V pondělí a v úterý ještě budeme skloňovat nádherné slunečné počasí a 31 stupňů Celsia. Pak je tam taková parádní studená fronta od severu, takže ve středu to bude odpolední maxima zhruba o 8 stupňů Celsia nižší, ale příští víkend už přinese opět léto.
0: Říkal jsem si, jak to bude vypadat s teplotami v noci, sobota, neděle. Říkal jsem si, že bychom mohli s dětmi vyrazit stanovat, tak ještě teplý spacáka nebo už to bude v pohodě?
1: Vyražte klidně stanovat a spacák nechám na vás, protože ranní minimální teploty zpravidla nebudou klesat pod 10 stupňů Celsia.
0: A tak to je dobrý. To my jsme otužili táborníci, tohle zvládneme i s těmi nejmenšími. Co tvoje plány na víkend, prosím tě?
1: Já zítra vyrážím na sběr jahod. A v neděli potom se strašně těším na chalupu posekat trávu, protože po těch srážkách o minulém víkendu mám pocit, že roste před očima.
0: Hele, tak to ti závidím, protože u nás už 2 týdny nepršelo a zemědělci zaorávají úrodu, protože jim to uschlo. Ale vím, že řada těch našich regionů, hlavně na východě území, si teda deště minulý víkend užila do sytosti. Ale bohužel my jsme teda mezi ně nepatřili. Rozhodně. Díky moc, Dášo, za předpověď. Parádní víkend před námi, užijte se ho i vy. Ahoj.
1: Krásný víkend, naslyšenou.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: A ty dnešní pro vás má Honzo Homolka. Milý Honzo, dobrý večer.
5: Hezký večer. Pavla znepokuje NATO, stát uvažuje o prodeji Explosie a hokejisty čeká Slovensko. Prezidenta Petra Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference Globsec v Praze tak reagoval na oznámení prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Pavel zmínil, že dříve se spojenci o jakýchkoliv změnách v počtu vojáků a jejich rozmístění informovali. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naší armádu.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády. Takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
5: Podle premiéra se Explosie extrémně daří a zpětinásobila své zisky, především kvůli aktuálnímu válečnému konfliktu. Do Česka se sune od jeho západu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i na 30 stupňů. Přes víkend zesílí příliv teplého vzduchu od jeho západu a teploty v Česku dosáhnou tropických hodnot. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých, 39 lidí utrpělo zranění a dalších 15 je nezvěstných. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe narazí na mistrovství světa po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. Nejvyšší je teploty 21 až 26 stupňů.
7: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má pro vás na Frekvenci 1 Vlaďka.
8: S kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 25. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 10. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. V této koloně si navíc dejte pozor na dálnici D5 na 10. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dál nic,
5: plačka. Tolik zprávy po 19. hodině. S vámi Ondra Kubala.
4: Honzo, díky moc za zprávy. My se uslyšíme za půl hodinky, protože spolu
5: probereme... To je pro mě novinka teda.
4: No, protože spolu probereme náš hokejový tým na mistrovství světa, protože ty jsi nejenom zpráva Frekvence 1, ale jsi zároveň špičkový sportovní komentátor. No jo? Tak mě bude
5: když
4: zajímat,
5: myslíš, děkuju, věřím, že důvěrou ve mě vloženou nesklamete.
4: Ano, uvidíme za 30 minut na frekvenci 1. No ale už za chviličku tady budou skupina, nebo kluci ze skupiny No Name, protože tento rok slaví 30 let na hudební scéně. No a my se s nimi vracíme k jejich největším písničkám. A tentokrát se vrátíme do roku 2019, kdy měla v našich kinech premiéru komedie Jiřího Vejdělka, Poslední aristokratka. A No Name pro ní složili jeden docela zajímavý hit. Tak si ho za malý okamžik na Frekvenci 1 připomeneme.
3: Frekvence 1. Konečně pátek.

0: Tohle byly na frekvenci 1 Ace of Base. Za malý okamžik už se chystám na to, že předám náš hudební playlist do vašich rukou. Bude tady páteční song za obměnu, tak už přemýšlejte o tom, kdo by si ho od vás takhle v pátek podvečer zasloužil, jakou písničku byste mu chtěli věnovat a hlavně co hezkého budete chtít vzkázat. Ale teď vás vezmu do kina, respektive do kina a za slovenskými No Name najednou. Vzpomínáte si na komedii Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka s Hinkem Čermákem a Táňovou Dykovou v hlavních rolích? Ona měla premiéru v našich kinech před, no 7 let už to bude, byl to rok 2019. No a právě pro tuhle komedii natočila slovenská skupina No Name písničku I prokletí může být štěstí. A je to vlastně unikát, protože ji Igor Tymko, frontman skupiny, naspíval v češtině. Tak za malou chviličku uslyšíte Igora, aby vám povyprávil o tom, jak tahle písnička vznikala, dáme se i ten song a zároveň nezapomeňte na to, že No Name společně i s Frekvencí 1 slaví letos 30 let na hudební scéně. No a chystají na 12. prosinec velký narozeninový koncert do pražské O2 arény, kde je oslaví ty 30. na scéně společně s vámi. Takže dejte si to do diáře, sežeňte lístky a za chviličku Igor Tymko o tom, jak vznikala písnička pro komedii Jiřího Vejdělka.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba. 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, jsem Igor Tymko a dnes vám prezradím něco o pesničke I prokletí může být štěstí. Pre každého muzikanta je jednou z vysnívaných mét urobiť muziku pre film. My jsme mali to šťastie, že nás jeden z najúspešnejších filmov v histórii českej kinematografie Poslední aristokratka oslovil producent Ondřej Zima. Stretli sme sa v Prahe, pozreli si film a večer zhodou okolností nás na oslavu svojich narodenín pozval sám Karel Gott. Narodenín boli super, dobré jedlo, dobré pití a v ten večer nám napadlo, že človek sa najviac hecne, keď je sám v núdzi, presne ako vo filme Poslední aristokratka. Po vypočutí našej piesne producent filmu Ondřej Zima prehlásil, že na túto pesničku vo filme čakali. Už a vďaka Nóny sa aj dočkali. Film Poslední aristokratka zaznamenal fenomenálny úspech a my sme mali konečne filmovú titulku. Dnes špeciálne pre poslucháčov Rádia Frekvence 1 I prokletí môže byť šťastie.

máme ten ideální čas vyhlásit páteční song za odměnu. Komu ho chcete věnovat, je jenom na vás. Jaká muzika to bude? I to bude právě teď ve vašich rukách. Stačí zvednout telefon a volat frekvenci 1. Číslo dobře znáte. 257 400 a 39. No a než se mi dovoláte, než si svůj song za odměnu pro toho, koho máte rádi, anebo kdo vám třeba s něčím parádně pomohl, tak než si ho rozmyslíte, tak vám posílám Roxette. Listen to your heart. Protože poslouchat svoje srdce, já myslím, že to se v životě vždycky vyplatí.

0: páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: A já už mám na drátě Jarku Skrnova. Dobrý večer, Jarko.
2: Dobrý večer.
1: Jak tam máte? Tady je krásně, svítí slunce v Praze. Co u vás?
2: Tady je taky krásně.
1: Jo? Řekněte
2: ale
1: mi.
2: Ale už se trochu mraky dělají, ale tak mírně.
1: Kdo si zaslouží váš song za odměnu takhle v podvečer?
2: No, já bych strašně chtěla poslat písničku svojí dceři, protože je to strašně moc hodné děvče. Je to strašně milá holka, je to nejlepší dcera na světě.
1: Wow, jak se jmenuje? Aspoň přesně řekněte.
2: Jmenuje se Natálie.
1: Natálka, to jste jí ale dala krásné jméno. A řekněte mi...
2: Je to krásné jméno a jestli můžu dodat...
1: No, povídejte.
2: Tak moji dcera jako už je taky starší, já mám 70 a moje dcera se narodila na malé vesnici za komunismu. A když se mi dala jméno Natálie, tak se mnou všichni opovrhovali. A jedna komunistka velice významného komunisty řekla, proč si ji nedala aspoň Natašu?
1: Tak, já tak to by nebylo perlička. Úplně ono, co? To by nebylo ono. Já myslím, že ona sama je docela ráda teď, že je Natálka. Ale ať no to nezamluvíme. Povídáme si o songu za odměnu pro vaši dceru. Co budeme hrát?
2: Já bych strašně chtěla, abyste jí zahráli písničku, kterou má moc ráda a jmenuje se Marie.
1: Tu novou od skupiny Lucie?
2: Ano, ano, ano, tu novou. Ona byla na tom koncertě tehdy, já nevím, kde to bylo. Ona si tak ráda s mojí vnučkou vyjedou na koncert.
1: Tak jo, tak mám to tady připravené. Jarko, mějte se hezky, užívejte v Krnově a tady je váš song za odměnu. Naslyšenou.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: s námi, přátelé, na hokej, protože náš hokejový nároďák čeká zítra zápas se Slovenskem. No a já bych chtěl využít toho, že je tady se mnou Honza Homolka na večerní zprávařské šichtě. Vy ho sice znáte jako zprávaře Frekvence 1, ale on je taky šéf komentátorem a komentátorem One Play Sport a podílí se i na podcastu Mistři světa. Takže Honzo, dáme řeč o hokej.
1: No povedej.
0: No ne, ne, počkej, ty povídej. Máme za sebou 4 zápasy, 3 jsme vyhráli, 1 prohráli. A jaká je šance, že se dostaneme do čtvrtfinále? Teď už asi velká, ne?
1: No hele, tak z hlediska historického, že Češi nikdy nechyběli ve čtvrtfinále.
0: To je pravda, vždycky jsme tam došli a tam to dost často skončilo.
1: No a Švédsko tam chybělo jednou za tu celou historii, myslím, že Rusové dvakrát, ještě když hráli. Takže nechci říct, že to je jasný, ale to je jako povinnost.
0: To je povinnost. To by byl průser.
1: No jasně, tam jako o medaile reálně ti hraje 5 týmů. Občas tam někdo přišmrdlák
0: tak trochu
1: k té pětici, nebo že prostě mu to vyjde, ale reálně dlouhodobě je to o 5 týmech.
0: No. Které to jsou, kromě Čechů?
1: No máš tam Švédsko, Finsko, Kanada, Amerika a poslední rok je Švýcarsko, to už tam jako musíme brát. Vlastně tak trochu nahradili Rusy. Já myslím, že Švýcaři jsou s Kanadou největším favoritem tohoto turnaje, že, ale nikdy to nevyhráli, tak třeba budou mít premiéru doma. No a pak máš ten druhý sled, Německo, Lotyšsko, Slovensko a tam občas někdo vystřelí a zahraje si třeba semifinále. Dáni minulý rok vyřadili, že o Kanadu. Občas to stane na tom mistrovství.
0: No a když sleduješ, jak se těm týmům daří, tak vidíš tam už nějaký talent, který by mohl takhle z té další pětice jako ustřelit do toho topu?
1: Ale jako myslíš jiný, jako jiný národ?
0: Jiný národ.
1: A ne. Tam, jako, tam je ten rozdíl je pořád velký. Samozřejmě není to jako to dřív bývalo, tak oni Švýcaři 30 let zpátky jako taky hráli jedno semifinále ve 92. tady v Praze, pak 98. a dlouho čekali. Takže tam jako se dostat do té pětky, šestky dlouhodobě je strašně těžký. Na druhou stranu Německo má hráče jako Dreisaitl, že jo? Oni ty hráče finál mají leckdy na úrovni český nebo možná lepší, ale samozřejmě není to tak hloubkový, protože my máme taky strašně omluvenek, tam hrajou 3 hráči z NHL vlastně za český tým, takže tenhle tým jako by neměl mít na papíře takový ambice.
0: Dobře, a papírová věc je jedna věc a druhá, jak nám to jde na ledě. Já jako chápu, že porazit Dánsko jako je tak asi povinnost trošku. No, ale
1: porazit Slovensko taky a prohrálo se.
0: to je pravda, no. Tak jak nám to jde z tvého pohledu?
1: Hele, já myslím, že výsledky jsou lepší než předvedená hra. Tomu týmu nejde vytknout bojovnost, nejde mu vytknout to, že by se něco odfláklo vůbec. Ten tým jako má, je zdravý, je charismatický, je prostě charakterní. Ale já mám problém, že prostě ta kvalita v zakončení, ty máš si tálí 60 střel, dáš 3 góly, 1 do prázdné, trápíš se v zakončení, trápíš se na přesilovce a máš hrůzostrašný oslabení a to si myslím, že vytrestá ten tým, protože opravdu není na papíře nejsi tak silný jako Kanada, ani jako to Švýcarsko, ani jako to Finsko.
0: Takže bude fajn, když překvapíme.
1: Že máš teď 3 výhry, je podle mě dobrý, se Slovenskem těžký zápas, Norové okradli Kanadu obo, taky těžký zápas a futrý Kanada se uvidí a pak to čtvrtfinále, no, koho dostaneš. Bylo by dobrý se vyhnout Finsku, bylo by dobrý se vyhnout Švýcarsku.
0: Co náš golman? Jak mu to jde?
1: Hele, golmani, protože chytali 2, chytal Kořenář, chytal
0: to je pravda vlastně.
1: Pavlát to neměl jednoduchý, prakticky na něj nic nešlo se Slovinskem a ten zápas prohrál, byť těžko mohl něco dělat. S Itálií chytil zastavuju jedna velkou šanci, Kořenář chytal v pohodě. Zase, stejně jako ten tým prověří, je to čtvrtfinále, prověří je Kanada, nebo ho, já typu, že to bude Pepa Kořenář a bude se vidět ten čtvrtfinále, jak se to zvládne, nebo ne, no, podle toho se to bude hodnotit. Protože postup do semifinále bych v téhle sestavě bral jako úspěch, ať už to bude proti komukoliv.
0: No a teď mi jenom řekni, koho si myslí, že bychom si měli v tom čtvrtfinále spíš přát?
1: No, ne Finsko a ne Švýcarsko. Amerika se rozjede trošku, teď přijel Tkačák. Německo hraje špatně, ale pokud porazí Rakousko, tak má reálnou možnost být čtvrté, ale to ti půjde asi na Kanadu, že? Ty tu skupinu nevyhraješ pravděpodobně. Uvidíme zítra, ale bylo by dobrý bejt druhej.
0: No tak uvidíme. Honza Homolka, za chvilku se slyšíme zase ve zprávách Frekvence 1 a zítra společně s vámi všichni fandíme českému nároďáku proti Slovensku.
1: No, tak fanděte slušně. Děkuji.
2: Frekvence 1 fandí hokejovému

0: Pojďte se mnou za naším Jabloňákem, tady za Petrem Jablonským. O víkendu v neděli po 13. tu s vámi bude živě, ale teď rychlé ohlednutí za minulou neděli. Volala Lucka z Pardubic a víte, s kým chtěla dát řeč? S Luďkem Sobotou.
1: Já, Lucko, já vás zdravím.
2: Dobrý den, Lucko.
1: Jsem tady, už jsem připravený, jak si zodpovědět všechny vaše otázky.
2: Tak klidně
1: je na mě naklaďte.
2: Tak já kladu, chtěla bych se zeptat, co Luděk Sobota vaří takhle v neděli na oběd.
1: No tak takhle, podívejte se, Ludko, já opravdu se dá, že jsem tedy jaksi, že vařím, občas teda se přiznám, že malinko vařím, jo, ale no, asi bych vám to nepřál. Podívejte se, ono to není jako jednoduchý, jo, protože třeba já teda vařím nejradši takový ty opravdu český, jako takový ty jídla, jako jo, a dám ty výpečky a kachnu a takový, protože já bych vám tady dal takový recept. Víte, jak správně připravit tofu?
2: Tofu? Tak to nevím. Tofu. Tak to si nechám poradit.
1: Já vám poradím. Tak za prvé, hoďte ho do koše, za druhý vylujte nějaký maso.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A taky Honza Homolka, teď už zase jako zprávař.
3: Hezký večer, Brně začal sjezd sudetských Němců. Češi budou v létě méně v zahraničí a Kanada má jisté čtvrtfinále. V Brně začal sjezd sudetských Němců. Akci provázely protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic, které nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Důvody přibližuje za organizátory Tomáš Kotas.
4: My tady jsme, protože máme jako hlavní věc, že je to neúctivý vůči obětem a pamětníkům a druhé a třetí generace pamětníků, kteří stále žijí. A těch lidí, obzvláště tady v Brně, je řada. Oni sami nás kontaktují. My jsme byli zavaleni jejich dopisy. Sebrali jsme tady petici, která má 3,5 tisíce podpisů. Takže je prostě ta společnost rozdělena.
3: Sjezd sudeto německého krajanského sdružení potrvá do pondělí. Protesty proti němu jsou hlášeny i v dalších dnech. Trávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů, oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller Frekvenci 1 řekl, že motivací není jen cena.
5: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě.
3: Při neštěstí v marockém Fezu, kde se ve čtvrtek zřítila 4-patrová budova, zahynulo nejméně 15 lidí, informuje agentura AFP. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa je 5. utkání. Po vítězství je 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Friburgu vede zámořský celek se ziskem 14 bodů. Jedinou ztrátu zaznamenalo při vítězství nad Norskem v prodloužení.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra ráno bude slunečno, pak se začne hlavně ve východní polovině tvořit oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 26 přes den.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
7: S kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravní nehody na 22. a půltém kilometru počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 25. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna mezi 14. až 20. čtvrtým kilometrem z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
3: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi Ondra Kubala.
8: Díky Honzo za zprávy, slyšíme se za hodinu. Souhlasíš? Přejdeš?
3: Co mi zbývá?
8: No, to je tak líp, bych to asi neřekl. Tak Honzo Homolko opět za hodinku, no ale my máme před sebou 60 minut, které věnujeme celebritám, hudebním celebritám a taky jejich hudebním novinkám. Blíží se fotbalové mistrovství světa. No a Shakira pro něj natočila po 16 letech opět oficiální song. Jo, jo, je to už 16 let od Waka Waka. Tak ho uslyšíte a řeknu vám taky další novinky, které se týkají showbiznisu a fotbalu. A vezmu vás i za Australankou Kylie Minogue. Netflix o ní natočil krásný dokument a zároveň k němu vznikla i nová melodie od Kylie Minogue. Tak i tu uslyšíte.
1: Frekvence 1. Konečně pátek. A Ondra Kubala.

0: Pojďte se mnou na fotbal. Když jsme minulém hodině mluvili o mistrovství světa v hokeji, tak se nám taky blíží fotbalové mistrovství. 11. června začíná, tentokrát ho budou hostit Spojené státy, Mexiko a Kanada. A je to už neuvěřitelně, jak ten čas letí, ale je to 16 let, co Shakira natočila tuhle fotbalovou hymnu. Ta písnička obletěla celý svět, stala se neuvěřitelně populární a bylo to tehdy pro fotbalové mistrovství v Jihoafrické republice. No a něco podobného se chystá i na letošní rok. Jednak Shakira natočila po 16 letech novou fotbalovou hymnu. Nemenuje se Waka Waka, ale jmenuje se Die Die. Natočila ji s Burna Boyem. Za chviličku ji uslyšíte, ale pak tady bude ještě jedna velká fotbalová novinka. Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé taky poločasová hudební show. Je to model převzaný z amerického Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL. No a Mezinárodní federace FIFA představila už na Instagramu taky hlavní aktéry. Během té fotbalové poločasové show vystoupí Madonna, Shakira anebo korejská hudební skupina BTS. To finále by mělo na finálovém stadionu sledovat více než 82 tisíc lidí. A tu plánovanou velkolepou hudební show v poločase připravuje celou na zakázku zpěvák a kytarista britských Coldplay Chris Martin. A FIFA si od téhle novinky slibuje, až, že získá navíc a vydělá až 100 milionů dolarů, které využije na fotbalové a vzdělávací projekty po celém světě. Takže bude to obrovská premiéra mistrovství světa ve fotbale, poločasová show s celebritami jako BTS, Shakira anebo Madonna. Uvidíme společně 24. června při tom velkém fotbalovém finále. Ale sliboval jsem vám fotbalovou hymnu pro letošní rok od Shakiry, jmenuje se Die Die a dejte mi pár vteřin a posílám jí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: Horká novinka.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Žena říká, že mám posedlost dílnou, ale když se tam půjdu jen sednout a koukat na vercajk, tak je to ještě práce nebo už relax? Dušan 54 Rakovník. No, jako to chození do té dílny, to dívání se na ty nástroje je samozřejmě krásný. Od toho to je, že jo. Já mám to, že rád nakupuju ty různý nářadí a tak a nepoužívám.
2: Přesně tak.
1: Jo. A vždycky, když jdu do toho, jako nechcete dělat reklamu do nějakého toho obě nebo...
2: No, do toho druhého.
1: Nebo toho druhého, tak já tam prostě vždycky chodím a všechno si to hrozně jako chci koupit, ale nikdy to nevyužiju. A vždycky si něco jako koupím, jo.
2: Já jsem si tímhle, co máš teď, prošel 20 let dřív, když jsem mi koupili, že jo, Praže a něco, pak jsme koupili barák nebo chatu. A pak jsem začal nakupovat tyhle ty věci, které jsem vůbec neznal. Jel jsem přesně do toho krámu a tam strunová sekačka.
1: No přesně, křovinaře, šukalka.
2: Ale měl jsem to, že jsem ještě nechtěl dávat tolik prachů. Byl jsem neskušený jakoby a myslel jsem si, že mě to chytne. Jo? Takže jsem to hned koupil tu. Ale koupil jsem třeba za 800 tu strunovku. Hned došla ta struna. Tak jsem, a tu jsem ti říkal.
1: Ale vytáhl to, zkoušel to.
2: No to jsem samozřejmě zkoušel, ale nešlo mi to. Takže jsem měl koupit další. A takhle jsem v průběhu dvou let koupil třeba 8, až jsem se dostal ke strunovkám jako těch značek a opravdu jako za prachy. A vždycky mi ta struna došla a vždycky mu tahal. Pak jsem zjistil po letech, že když to struní, když jedeš a bzučí to, tak máš občas jebnout tím koncem vozem a ta struna se automaticky popotáhne dál. Tou rotací obrovskou.
1: Mm-hmm.
2: A to já vůbec nevěděl. A jel jsem kupovat nový sekačky kvůli tomu. To jsi věděl?
1: Ne, nevěděl jsem, já nemám tu trávu, že jo, takže já nemám sekačku, ale jako chtěl bych, víš, jako chodím okolo toho a vlastně, to je ta rada, já si myslím, že není nic špatného na tom si koupit sekačku, když nemám trávu, prostě udělat si tu radost.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Tak tohle byla sympatická blondýnka z Německa, mladá holka, její něco kolem 26 a jmenuje se Leonie. Ostatně teď byla taky porotkyní v německé talentové show The Voice, tedy Hlas, který známe i od nás, ale ve verzi The Voice Kids, to znamená talentové soutěži, kde soutěží děti. A byla tam společně s Alvarem Solerem porotkyní, a nebo třeba s Michaelem Patrickem Kellym ze slavných Kelly Family. Ale teď s vámi chci dát řeč o šumperské partě s frontmanem Tomášem Polákem, tedy od skupině Opět a Radeček. Mají hodně aktuální hit Všechno je v pořádku. Ta písnička se drží už několik týdnů mezi top 10 nejhranějšími písničkami v českém éteru. A teď k němu pouští do světa i nový videoklip, který natočili při velkém koncertu v pražské O2 aréně. A zároveň zvou všechny fanoušky, a to je ta nová zpráva pro vás, pokud je máte rádi, aby s vámi tak trošičku slavili svoji existenci na hudební scéně velkým megakoncertem v pražské O2 aréně, který proběhne 26. února, ale pozor, až 2028. A měl by to být zatím jejich největší hudební koncert a největší hudební show v historii. A nebudou tam sami, budou tam s Moravskou filharmonií Olomouc. Tomáš Polák k tomu novinářům řekl: víte, hudba s orchestrem dodává našim písním úplně nový rozměr. Některé skladby jsou najednou ještě mnohem emotivnější a silnější. Tak pokud byste to chtěli zažít, Opět a Radeček, Moravskou filharmonii Olomouc, jejich hosty, tak do diáře si dejte datum 26.2.2028.
1: Co dělají slavní?
2: Někdy padá na mě stín. A já netuším, co s tím.

legendární Metallica na Frekvenci 1. Teď ale trošičku odlehčíme. O téhleté krásné balady vás vezmu za taneční muzikou a za zpěvačkou Kylie Minogue. Ano, za slavnou a krásnou Australankou, protože Netflix o ní natočil novou dokumentární třídílnou sérii. A někteří novináři o tom dokumentu píší titulky, že je to sex, láska, drogy a taky hudba. A je pravda, že Kylie Minogue se v tom dokumentu svěří s mnohým. Se svými vztahy, se svým bojem s rakovinou, anebo třeba taky s nevěrou. Kylie Minogue dobře znáte. Kdo by na tohle v 90. netancovala v 80. Locomotion, anebo tuhle. Jedním z těch déle trvajících vztahů, které Kylie Minogue měla, byl její partner, nejdříve herecký a potom životní Jason Donovan. Ti dva se seznámili v 80. letech při natáčení australského seriálu Neighbors, kde hráli sourozence. No a její vztah se pak přenesl i do reálného života a chodili spolu zhruba do od poloviny 80. let, řekněme. A taky spolu naspívali jeden krásný duet.

0: No a když už mluvíme o Kylie Minogue, tak nesmíme zapomenout na tuhle nádhernou melodii, kterou natočila se svým přítelem, zpěvákem Nickem Cavem a jeho hudební partou The Bad Seeds. Where the Wild Roses Grow. Nádherná písnička. Já osobně ji strašně miluju a má dramatický text a hlavně to strašně špatně skončí, když se ten text přeložíte. Ale o tom jsem s vámi nechtěl mluvit. Kylie Minogue v tom novém seriálu Netflixu mluví opravdu o mnohem. Vrátí se i ke vztahu, který podle jejich vlastních slov ovlivnil celý život. Byla Jasonovi Donovanovi nevěrná a řeč je o rockerovi Michaelu Hutchinsovi, se kterým prý přeskočila jiskra téměř okamžitě, když se viděli, i přesto, že byla tehdy zadaná. A ten intenzivní vztah byl tříletý, skončil v roce 91, když zpěvák potom o 6 let později spáchal sebevraždu. I o tom v tom novém dokumentu mluví. No a ta třídílná série Netflixu měla premiéru před 2 dny. A Kylie v ní hovoří taky o tom, jak už 2x překonala rakovinu. Opravdu, 2x. Vlastně se rozhodla podělit fanoušky o informaci, kterou posledních 5 let držela v úplné tajnosti. Že jí lékaři počátkem roku 21 podruhé diagnostikovali nádorové onemocnění. A v tom dokumentu říká, tentokrát jsem si to v klidu mohla nechat pro sebe. Ne jako poprvé, vypráví v dokumentu. S odkazem na svou první léčbu v roce 2005, kterou tehdy média velmi bedlivě sledovala. Naštěstí jsem to zvládla. Znovu jsem to zvládla a všechno je v pořádku. Ubezpečila svoje fanoušky. Pokud jí máte rádi, mrkněte na nový dokument, je tam toho ještě mnohem a mnohem víc a dozvíte se opravdu hodně o jejím životě i o tom, jak tvořila muziku. A pokud máte rádi právě její hudbu, tak věřím, že vás bude zajímat taky hudební novinka, kterou natočila a pustila do světa společně s premiérou toho nového dokumentu sama o sobě. Je to už 2 dny, co hudební svět brázdí její novinka, která se jmenuje Light Up. Tak si ji pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Honza Homolka. Honzo, co tam máš?
2: Hezký večer. Pavla znepokojuje na to. Stát uvažuje o prodeji Explozie a v pražském kulturním domě Ládví začíná připomínka antropoidu. Prezidenta Petra Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Pavel zmínil, že dříve se spojenci o jakýchkoliv změnách v počtu vojáků a jejich rozmístění informovali. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale i další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naší armádu.
3: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády. Takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
2: Podle premiéra se Explozie extrémně daří a zpětinásobila své zisky. V pražském kulturním domě Ládví začala připomínka vojenské operace Antropoid. Ta vyvrcholila atentátem na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Součástí úvodního dne byla přednáška o domácím odboji proti fašismu a křest třetí části knihy Pavla Černého o štábním kapitánovi Václavu Morávkovi a jeho spolupracovnících. Hlavní část akce pokračuje v sobotu. Organizátor a místostarosta Praje 8 Jiří Vítek k sobotnímu programu říká.
4: Zítra od 1 hodiny to tady vypukne ve velkém, nejenom, že to bude replika letounů Spitfire, ale samozřejmě i Mercedes, se kterým jel Reinhard Heydrich na svoji poslední cestu. Budou před kulturním domem Ládví, ale uvnitř samozřejmě budou probíhat zase další přednášky, které se budou věnovat především odboji těm, kteří se postavili německému nacismu a také operace Antropoid.
2: Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Putin a ministerstvo obrany pak vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki Taka Show Milan Kounovský popisuje zákulisí pořadu a vypráví v Press Clubu, jak začala jeho malířská kariéra. Hodnotí také uplynulý ročník fotbalové ligy.
5: Pro mě úplně suprově, protože mě naši dali v první třídě na kreslení, jenže mě to moc nebavilo. Tam byl akademický malíř a já radši chodil. Vždycky jsem doma říkal, hele, on tam nebyl, on tam často nebyl, teda ten náš pan učitel, tak jsem radši běhal na tréninky v Rakovníku na SK, takže a potom už jsem kreslil.
2: Celý Press Club na našem webu, frekvence1.cz.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno bude slunečno, postupně ve východní polovině území je oblačno, nejvyšší teploty 21 až 26.
6: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Ondřej.
7: Vážná nehoda uzavřela hradeckou dálnici D11 směrem na Prahu na 38. kilometru. V místě s dopravním omezením se střetla motorka s nákladním autem. Místem nyní řidiči neprojedou. Odklon dopravy policie provádí exitem na 39. kilometru. Zpět na dálnici lze potom najet u Vrbové Lhoty na 35. kilometru. Střet autobusu s nákladním autem došetřují policisté na 15. kilometru. Dálnice D1 u Všechrom. Na výjezdu z Prahy překáží následky nehody v prostředním pruhu, zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Tolik zprávy a po 21. hodině Ondra Kubala a naštěstí není sám.
8: Ano, řekl jsi to moc krásně, Honzo. Tak díky moc, přátelé. Začínáme další hodinou show konečně pátek a zvu vás na kus řeči, protože máme 5 minut po 21.
0: Večerní pokec.
8: A ve studiu jsou se mnou 2 cestovatelé, kteří hledají ve světě štěstí. Aspoň takhle bychom to mohli říct. Kristýna Tronečková a taky Matouš Hurtík. Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Kristýno, vy nejste jenom cestovatelka, jste taky psycholožka, která se zabývá tématem štěstí.
10: Ano.
8: Ale mě by zajímalo, z těch zemí, kde jste byli, budeme si povídat o cestování, o bližších krajinách, o dalekých krajinách. Kde jsou podle vás lidi nejšťastnější? Když byste měli říct jednu zemi, Matouši.
9: Já si myslím, že v Butánu, ta jejich filozofie tomu prostě tak krásně plyne v těch jejich životech a Bután to je opravdu za mě zemí štěstí.
8: A co umí jinak než my?
9: Umí se tak nějak uklidnit, umí tak ten život prožívat tak, jak je, soustředit se na ten daný okamžik a možná méně se stresovat, než je na západě časté a tak to máme.
8: Kristýno, souhlasila byste s Butánem?
10: Jo, určitě bych řekla, že je to země, která mě změnila život. Já jsem tam vlastně žila, píšeme o tom knížky, tady ty naše barevné. A je to o tom, že vlastně to štěstí, si myslím, že se dá uchopit různým způsobem, o tom se asi budeme bavit.
8: Mě by zajímal ten Bután teď.
10: Tak já právě na to chci navázat, že ten Bután, jak říkal Matouš, tak určitě s ním souhlasím, ale myslím si, že jsou i další země nebo další kultury, které vlastně to štěstí vnímají jako takový středobod jejich každodenního života skrz třeba modlitby, jako třeba Balíci, nebo třeba jako Kostaričani, kteří chodí do toho tropického deštného lesa, pročistit si hlavu.
8: Probereme detaily. Našimi hosty jsou Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík.
0: Frekvence 1.

0: Cestovatelé Kristýna Tronečková a Matuš Hurtík jsou našimi hosty. Budeme si povídat o tom, jak se ve světě hledá štěstí. Kristýno, jak vás napadlo vlastně ve světě hledat jako štěstí, kde jsou lidé šťastní a kde ne?
1: Protože mně přijde, že lidi si často stěžují a že víc se zaměřují na to, co nefunguje. Já jsem si říkala, že by bylo fajn naopak jít tou pozitivní cestou a zjišťovat, jak to funguje a jak můžeme být ještě šťastnější, jak se můžeme inspirovat právě třeba od různých národů.
0: A v tom říká se, že my Češi jsme v tomhletom přeborníci na všechno neustále remcat a frflát a tak.
1: Tak a ještě k nám můžu třeba přiřadit Turky. Ti se taky moc rádi stěžují. My jsme tam vlastně 2 měsíce zkoumali v hloubkových rozhovorech, jak jsou tam lidi šťastní. A než se dostali k tomu, co je opravdu dělá šťastnými, uběhly třeba 2 hodiny stížností.
0: A pak jste se tam prokousali.
1: Jo, prokousali, jasně.
0: Já jsem žil nějaký čas v Americe a tam vám zase všichni říkají, jak je to všechno super, ale je to jako falešné super.
1: Jo.
0: A tak já si taky nejsem úplně jistý, jestli jsou šťastní, protože to nevychází z toho srdce.
1: Jasně.
0: Byli jste v Americe nebo vy to máte spíš směrem od nás na východ, Matouši?
2: Ne, byli jsme i v Americe. Neskoumali jsme teda štěstí jako takové, ale nějaký čas jsme tam určitě strávili. A zase mě napadá, takhle jak to mají Američané, jsou pořád šťastní.
0: Nebo takhle oni se tváří, že jsou pořád šťastní.
2: Oni se tváří, že jsou pořád šťastní. Třeba Japonci, u těch taky nikdy nepoznáte, jak na tom jsou, protože oni mají takový, my tomu říkáme kabuki masky, takové ty divadelní masky. Oni se neustále tváří úslužně, ale vůbec nevíte, jestli vás ve své mysli neposílají ke všem šípkům.
0: A čertům. Tohle je problém teda, i když se setkáte s medvědem. Já vím, že odbočuju, ale málo kdo ví, že medvěd nemá jako mimické svaly, takže vy nepoznáte, kdy je naštvaný, jak se vás sežrat a kdy je úplně v pohodě, protože medvěd vypadá za všech okolností pořád stejně, jo? A nemá voco, s kterým by vrtěl. Takže nesetkali jste se s tímhle někdy?
1: Ne, ale až ho uvidím, tak si vzpomenu, že je to jako Japonec.
0: No, jasně, akorát je blbý teda, že vy nevíte, jestli ho uvidíte pak ještě po druhý ten okamžik nebo ne. Matouš, ale byste chtěl reagovat.
2: No, já jsem říkal, že já radši poběžím dál,
0: než abyste zkoumal medvěda.
2: Tak.
0: Vy jste mluvil o tom Bhútánu. Trošičku mi to znělo, jako kdyby tam byli lidé v zenu, ale i tam jsou přece rodiče několika malých dětí a řeší s nimi jejich školní problémy a řeší prostě problémy ve městech. Já nechtěl bych, aby to vyznělo, jako že celý Bhútán medituje a je šťastný, protože asi nevěřím tomu, že by to tak bylo.
2: Ne, tak ty problémy jsou všude ve světě. Ať se dostanete do jakékoliv země, tak ty problémy tam vždycky jsou. Otázka je, jak moc a jak se s tím ty lidé vyrovnávají. To znamená, ano, mají problémy s dětmi, mají problémy s penězmi, Bhútán není nijak bohatá země, ale nějakým způsobem tou svojí filozofií buddhistickou si k tomu najdou cestu, že se tak nějak ne samo naštvou a snaží se s tím naopak hledat tu cestu dál.
0: Byli jste někdy v Bhútánu v rodině, kde mají hodně malých dětí? Mě by zajímala taková maminka v 6 ráno. Jestli jako je v tom zenu nebo není?
1: Já jsem žila asi měsíc u rodiny, kde maminka neuměla číst a psát, ale uměla anglicky, což je vážně zajímavý, protože ti lidé mají neuvěřitelný talent na jazyky. V Bhútánu je mnoho různých jazyků v rámci toho jednoho státu a rozdílných jazyků, jak to nebyl jednotný stát. A ty děti teda už byly odrostlejší, já jsem s nima chodila na výlety a přišlo mi to takový jako velice pohodový. Jo? Nebyla jsem v rodině, kde by byly úplně malí děti a jo, máme kamaráda, který tam má malé dítě, ale ne tak jako, že by toho bylo mnoho kolem nich a přijde mi, že pro ně hlavně to gro, když jsem se jich třeba ptala, jestli jim něco přináší smutek, tak naše sousedka se hluboce zamyslela a řekla, že vlastně situace, kdy ten den nestihne udělat svoji duševní hygienu. Tím pádem ona myslela, že se pomodlí, zamedituje třeba 30 minut, hodinu, 2 hodiny denně.
0: A řešíte s nimi štěstí? A nebo spíš spokojenost? Protože někdy psychologové říkají, že štěstí je taková ta spíš jako kratší, silnější emoce a to dlouhodobé je spokojenost.
1: Nedávno jsem odevzdala tady na to disertaci a je to fakt terminus technicus. Různě lidé to chápou různě. My tady v Česku to máme tak, že vlastně štěstí tak trošku rovná se loterie, když si chceme něco vsadit. Ale přitom vlastně jako happiness, tady to slovo je všeobjímající. Takže podle mě je to jedno, jak to člověk nazve, jestli štěstí nebo spokojenost, hlavně abychom
0: byli spokojeni.
1: Nebo šťastní.
3: Večerní pokec.

0: Jovi a nádherná roková balada Always na frekvenci 1. Když o tom tak přemýšlím, Kristýno Matouši, máte něco, co vás, když zpívali Always, vždycky překvapí na cestách?
1: Já si myslím, že pro mě je úžasný to, že ať cestujete, kam cestujete,

0: On tam se prorazilo kolo v autě, když jsme tam jeli. A takže jsme jen tak sjeli z dálnice, jsme tam mezi poli čekali, co se bude dít na tureckém venkově.
1: A co se dělo?
0: Dělo se to, že někdo jel v 10, v 11 hodin večer ze zahrady a zjistil, že my tam stojíme s cizí značkou, my jsme tam byli českým autem. My jsme koukali, oni koukali, oni nic anglicky, my nic turecky. Skončilo to tak, že nás pozvali k sobě domů, získali pro nás odtahovku, co nás dotáhla do nejbližšího města. My u nich přespali, dostali večeři, snídani a nic za to nechtěli.
1: Takže happy end a jedno oko nezůstane suché na
0: šorec. Vlastně tak.
1: Kristýno, ale tohle mě baví, co jste otevřeli za téma. Tak co, máte nějaký největší fuck up na cestách, na který si říkáte, tyjo, tak na tohle fakt nezapomenu?
2: No tak těch bude asi hodně.
1: Tak nějaký vytáhněte.
2: Já si myslím, no, povídejte, máš něco?
0: No tak nastalo se nám třeba to, že před námi ve vlnách v Kostarice zemřel hoch, kterého jsme celá pláž se ho snažila zachránit a nepodařilo se to, zpětné proudy ho dotáhli do moře a on se bohužel utopil. Tak to je takový fuck up, ne náš, protože všichni se mu snažili pomoct, ale je to takový fuck up života, abych řekl.
2: Ale musíme ještě tady dát na vědomí, že ta pláž měla asi tak jako 10, možná 5 lidí celkem, že to bylo opravdu uprostřed ničeho, uprostřed džungle. Bylo to takový velice náročný, že jsme tam běželi pro pomoc, dělali, co jsme mohli. Mysleli jsme, že uběhly třeba 2 hodiny. Ano, uběhlo 6 minut, když jsem se zpátky podívala na telefon. Takže jo, tady tohle to je asi taková nejdrsnější situace, co se nám tady přihodila.
1: Matouš to líčí všechno, jak vlastně, že ty cesty jsou nádherné, skvělé a krásné.
2: Jsou?
1: A kdy nejsou? No tak... Já budeme mluvit hodinu o štěstí, tak ať to trochu naředíme taky.
2: Jo, tak třeba tady to, co teďka zmínil s tím klukem, který umřel, tak to je... Jde o to, jak kdo pojímá smrt. Jo? Třeba pro Butánce, pro Balice ta smrt není konec a je to naopak oslava dalšího pokračování té duše, protože oni tam věří v reinkarnaci a řekněme, že my s Matoušem máme k tomu buddhismu taky velmi blízko, nebo řekla bych, že jsme buddhisti. Takže chápeme je, ale... Pro západního člověka ta smrt je velmi těžká uchopit, takže se to v nás tam mísilo a trvalo velkou dobu, než jsme vlastně zpracovali to, že nám vlastně před očima zemřel kluk.
1: Bylo to Turecko. Strávili jste víc času v těch asijských zemích nebo v Evropě, Matouši?
0: Toho výzkumu určitě řekl bych v Asii, asi jinak života samozřejmě v Evropě. Tak vyrůstali jsme tady v té naší evropské společnosti, ale když takhle koukám na ty země, tak možná půl na půl mezi Evropou a Asií.
1: A jak se vám vrací do Evropy? Pokud načerpáte energii, východní filozofii a pak přijedete do Prahy.
0: Já mám takový zážitek z vídeňského letiště, kam většinou ty letadla z Asie lítají. A jednou jsme takhle přilétali z Bali, kde se na vás opravdu každý směje. Oni nevidí nic jako problém, když to problém je. Prostě všichni veselí. A já tak chodím do Vídně, do jedné kavárny tam na tom letišti a tam se pán kavárník na mě hrozně mračí.
2: Po každé.
0: Takže já si to tak dávám jako terapii šokem, abych si nemyslel, že to bude stejný jako v té západní, v tom východním cípu naší země.
1: Kristýno, vy jste psycholožka.
2: No.
1: Proč se lidé mračí?
2: Protože můžou.
1: A to Balíci můžou taky, ne?
2: No ano, každý den vlastně máme ten výběr, jestli chceme působit vzpruzeně, nebo naopak si v sobě budeme živit to pozitivní. A je to jenom na nás, je to o té volbě. A když se někdo zvolí to, že chce být připrdlej, no tak jo, tak si to zvolil, je to jeho věc. Když někdo zase chce jít tím směrem té vnitřní spokojenosti, no tak prosím, je to taky jeho věc. Protože můžeme, protože máme ty volby. Takhle jednoduchý to je.
1: Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík jsou našimi hosty. Frekvence

0: bych se s vámi rád, Kristýno Matouši, ještě vrátil k nám frflajícím Čechům, jo? Co bychom si, když bych vás poprosil třeba o tři typy každého z vás, co bychom si mohli vzít od těch kultur, které jste navštívili? Co by nám jak prospělo, Kristýno?
1: Tak myslím si, že třeba to, co umí dobře Kostaričani, jak jsem říkala, nebo právě Butánci, Balíci, tak je to, že se umí zastavit a mají ten prostor pro tu duševní hygienu každý den. Ať už tomu někdo říká meditace nebo rozjímání, nebo třeba jenom procházka v parku. Jenom to, že třeba můžeme pomalu jít, jenom co noha nohu mine a vnímat to, co se odehrává v nás, tlukot srdce, ptáky, který zrovna zpívají. A takhle se na chvíli zastavit a uvědomit si vlastně tu podstatu. A s ním vlastně souvisí druhý typ, ty můžeš říct pak třetí, a to je vděčnost.
0: Máte svolení, Matouši. Tady je jasně vidět, kdo ve vaší dvojici velí. Jo.
1: Ano,
0: a ty
1: to
0: pak
1: tak není.
0: Můžeš říct taky něco.
1: Ano, to tak není.
0: A to je ten druhý typ, pardon.
1: Druhý typ je vděčnost. Když se člověk víc uvědomuje vděčnost, tak s tím roste i to štěstí. To je takhle jednoduchý.
0: To je docela hezké takové mentální cvičení.
1: Jo.
0: Před spaním si třeba projít ten den, co člověk absolvoval.
1: Určitě.
0: A říct si, za co jsem vlastně byl vděčný.
1: No jasně. Třeba.
0: No, pak třeba ten svět vypadá líp.
1: Přesně tak.
0: Vaše typy, Matouši?
2: Já bych se klidně vrátil k tomu Turecku, ať si vezmeme nějakou výzvu, protože, jak jsme říkali na začátku, Turci si rádi stěžují, mají to podobný jako my, ale když jsme s nimi zapředli ty dlouhé hovory, což je ten náš výzkumný postup, tak oni pak přijdou na to, co jim dělá štěstí, ať už je to rodina, kamarádi, i ten čaj, který tam pijou denodenně po hektolitrech. Ale víte to, že se neulupějí na té první myšlence, která je teda tak negativní, ale vlastně jdou do hloubky sami sebe a najdou to, co jim dělá to bytostný štěstí.
0: Takže a co je ten tip teda pro mě jako pro frflajícího Čecha, že si to mám vzít?
2: Já bych prostě neulpěl na tom prvním pocitu. Já bych zkusil najít to, ta věc, která vás štve, jak by se dala otočit do pozitivna.
0: Často se říká, že žijeme hodně stresu v dnešní době, v té západní civilizaci. Jsou některé národy tak podobně uhoněné a vystresované jako my?
1: Jo, Číňani třeba.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Jedou naplno?
1: Na 150%.
2: I Japonci. Japonci, to je kultura, která je, čistě si říká o výkon. Tam nesmíte opustit kancelář, než ji opustí šéf. Takže tam jsou lidi, kteří třeba od 2 hodin odpoledne nemají co dělat, ale šéf jde domů v 7, tak oni tam zůstanou.
0: Tak je tam obrovské množství sebevražd v Japonsku.
2: Je to tak?
0: Dovedete si představit žít, kdy vy jste tak jako na pohodu si cestujete, zpovídáte si pro svůj výzkum, o kterém píšete knížky, k tomu se ještě dostaneme. Různé lidi s různými filozofickými směry, různých národností. Tak jste sami někdy ve stresu?
1: Jo, někdy
0: co stresuje Kristýnu?
1: No tak třeba teďka ty objížďky, jak jsme jeli tady do rádia.
0: Je pravda, že jste do rádia přijeli asi tak 2 minuty před vysíláním. To je pravda.
1: Tak to jsem si říkala, ty jo, to bude dá na knop.
2: No, to mě třeba stresuje, když vyjíždíme později, než bych chtěl. A pak samozřejmě my nejsme imunní oproti tomu, že ten život vám přináší výzvy. Těch výzev je hodně, ať už je to hodně práce, ať už je to nějaké ty fuck-upy na těch cestách, ať už je to, že scháníme hotel ve 12 v noci, protože nás na prvních 3 nechtěli ubytovat, což se nám v Turecku stalo taky.
1: Skoro denně.
0: Nelíbili jste se jim?
1: Ne, proč? Na tom východě ne, protože oni jsou tam zvyklí.
0: A přitom takový sympatičtí lidé.
1: No že jo, já si taky říkám. Ale oni jsou Turci extrémně upřímní. A to na nich zase miluju, protože když vás někdo má rád, tak vás pozve na čaj, pozve vás na večeři a je to skvělý, jak třeba Matouš právě popisoval tu rodinu, co nám chtěla pomoct. A když vás někdo nemá rád, no tak vám prostě bouchne pěstí do auta jenom proto, že jste bílí, přijeli jste ze západu a děláte něco divného v jeho vesnici. Tím divným myslím to, že jste se tam objevili na východě Turecka, kde normálně hosté nezavítají takhle ze západu a jsou tam jenom ti místní. Takže, ale já je chápu, oni prostě byli obezřetní vůči těm cizincům, jo, takže proto.
0: Ale to je dobré téma. Upřímnost. Které národy jsou ještě takhle jako upřímné? My jsme tady nakousli ty Američani, že se na vás vždycky usmívají. Ono to takhle není. To taky trošku stereotyp. Hmm. Ale které z těch národů, které jste navštívili, byste ještě řekli, že vám to fakt jako řeknou všechno do očí?
1: Já si myslím, že i Dánové jsou velice upřímní. To, co my jsme vlastně s nima měli ty rozhovory, a to je další země, která si myslím, že oni dokonce říkají, jak jsme se bavili o tom štěstí a spokojenosti, tak náš kamarád Dán říkal, to štěstí, to je takový jako hodně jako vyhypovaný slovo. My bychom spíš potřeba užili slovo spokojenost, protože být spokojený to nám stačí a oni jsou takový, že ta skromnost, to, že vlastně mají rádi tu svoji pohodu, to hygge, aby se cítili dobře v té společnosti, tak to je pro ně velmi důležitý.
0: A Matouši, za vás hodně upřímný národ?
2: Já si myslím, že klidně i Izraelci jsou upřímný národ. Oni vědí, jak to v tom světě pro ně je.
0: A řeknou vám, co si myslí.
2: Matouš
0: Hurtík a Kristýna Trnečková, povídáme si o cestování, o cestách za štěstím. Pokud máte chuť se našich cestovatelů na něco zeptat, anebo nám třeba říct svoje zkušenosti, tak budeme moc rádi. Stačí zvednout telefon a zavolat 257 400 39. To číslo znáte. Večerní pokec.

0: Kristýna Tronečková, Matouš Hurčík, povídáme si o cestování. A my jsme nakousli ty jako nejupřímnější národy. Stalo se vám, že byste se někdy říkali, tyjo, lidi v tahle zemi jsou takový jako fakt neupřímný, falešný? Je to jenom na oko všechno? Matouši?
1: Já si myslím, že v tom Japonsku třeba, ne, že by byli falešní, ale prostě nevíte, co si myslí. Prostě i naši kamarádi, co tam žili dlouhou dobu, roky, tak z toho byli tak nějak rozvrkočení, tak nějak zaskočení, že vlastně nevědí, na čem jsou.
0: Kristýno, my už jsme zmínili, že vy jste psycholožka, že se věnujete výzkumu lidského štěstí. Já si jen říkám, jestli to vlastně není všechno záminka pro to, abyste mohla courat po světě.
2: To teda ne.
0: Protože... to teda ne, jo. To je vědecká práce.
2: No tak my o tom píšeme ty knížky a to je pro mě takovej přesah, který chci dávat lidem. To, proč vlastně dělám to, co dělám. To, že mám nějaké svoje poslání, který cítím, že... Proto jsem se tady narodila. Jedna z těch věcí je to, že prostě chci lidem předávat nějaký inspirace skrz ty různý kultury, jak jsou ti lidi šťastní. A samozřejmě, jestli mě cestování baví, jo, miluju to. Ale miluju i to a zabývat se tím štěstím. Je to prostě kombinace.
0: Jak vy dva jste se vlastně potkali? Při cestách? A nebo ještě před cestami,
2: ne, Matouši? Při cestách.
0: Jo. Jak to bylo?
2: No, tak já jsem žila v Norsku, chtěla jsem jet do Číny studijně, a tak jsem napsala na jednu skupinu Digital Nomads Around the World, jestli někdo nebyl v Číně, aby sdílel tipy, a Matouš se ozval a tak nějak postupně z toho vyplynulo to, že vlastně spolu chodíme.
0: Matouši, vaše verze?
1: Ne, je to tak, jak říkala, já jsem předtím žil v Číně nějakou dobu, takže jsem sdílel tipy a pak z toho vzniklo to, že jsem měl jsem naplánovanou cestu do Norska, tak jsme se tam potkali a to je zbytek je historie.
0: Vy cestujete i spacekem?
2: Ano.
0: Je to vždycky snadné?
2: Ne.
0: A jak to přežít tady?
2: Takže toho psa milujete a chcete, aby s váma ty knížky psal. Takže pak ho prostě dotáhnete do všech těch koutů světa, nebo téměř do všech, kde to jde, kde cestujete i vy. A tam, kde to bylo třeba jednoduchý, tak to je Dánsko. To pokud někdo má rád psa a cestování, tak to velice doporučuji, protože tam opravdu cítí tu svobodu. Nebo Norsko, kde teďka my pobýváme, tak to je taky neuvěřitelná svoboda, kde člověk prostě den je s tím psem někde v horách, nikoho nepotká a pes je tam šťastný. A kde to je třeba zase naopak náročný, tak to je takový Peru, kdy jsme tam hodně řešili smečky těch divokých psů.
0: To je třeba i Rumunsko, na tohle to těžké.
2: Jo. A tam je potřeba potom být velmi obezřetný. My jsme měli tipy různě od odborníků, jak vlastně při takové situaci se zachovat, když už jde do tuhýho, no tak byli jsme prostě vyzbrojeni informacema a velice se nám tam hodili. Takže třeba můžeme říct tip pro posluchače, že mně fungují líp hůlky na zastrašení turistické na psy, než abych třeba házela před ty psy kámen na zastrašení. To je zajímavý, protože většina lidí si myslí, že to je kámen, a ne, že bych ho hodila potom psovi, to primárně ne, ale nám stačilo jenom je postrašit těma hulkama.
0: Já mám docela nepříjemné zkušenosti z Rumunska. Z cestování a schození po hor, ale to, kdo zkusil, tak tam prostě ty psy potkáte. A to jsme šli s kamarádem jednou do hodně odlehlé takové jako lokality. Už je to teda mnoho let. A tam byla smečka. A ta smečka se k sebe běhla okamžitě a udělala kolem nás kruh.
2: Jo.
0: A šla s náma.
2: No.
0: Jo. Šla s náma a ten kruh se pořád zmenšoval.
2: Jo.
0: Pořád zmenšoval. Žádný kameny, žádný klacek, vůbec nic jako nefungovalo. Co vám na tohle to teda radili ještě odborníci? Pokud by někdo jel třeba do bulharských nebo rumunských hor. Matouši.
1: Tak vy musíte být ten dominantní, to prostě vy jste musíte se stát vůdcem té smečky a zahnatý, ať už je to tím zvukem těch houlek, že o sebe s nimi bušíte, nebo jim pohrozíte těm psům. A hlavně se pak, když by se došlo k tomu, že by se ty psy, protože my jsme řešili to, že máme E2, který jde
0: jasně,
1: s námi a nějaký psy, tak hlavně se do toho nestaží se odtrhnout. Prostě když už by došlo k nějakému konfliktu, tak je to vlastně mnohem nebezpečnější se to nějak snažit roztrhnout, než že si ty psy to spolu pak vyřídí.
0: Takže necháte vyřídit si to.
2: No, ale zase asi spíš jo, no, ale je to prostě fakt blbá situace tohle. Do toho se nechcete dostat, takže dělat všechno
0: ani
2: pro
0: jako
2: to.
0: Turista se psem, bez psa se tam nechcete dostat, no.
2: No, právě, takže
1: předcházet to předcházet těm situacím je nejdůležitější.
0: Jak tomu mám předcházet? Já nevím, kde ta smečka v těch horách bude.
1: Hmm. Tak třeba máte ty turistické hůlky. Je lepší prostě to, na té cestě jít s hůlkama než bez, protože to je ta vaše zbraň. Když někdo přijde, tak vy jste větší, máte tu zbraň, většina těch psů to pochopí.
0: Jo.
2: A navíc koukat, že jo, tak vidíte z dálky většinou, když je tam ten pes, jo. Hmm. Takže nemusíte jít až do toho jeho teritoria na pár metrů, ale můžete prostě to obejít. Přesně tak.
0: Je pravda, že ty smečky nás doprovázely, než jsme opustili jejich teritorium a pak se vrátili a nechali nás odejít. Hmm. Jenom se tak nějak chtěli přesvědčit, že nebyli jsme žrádlo, byli jsme jenom nepřítel v ten okamžik.

0: Pojďme se podívat na vaše knížky. Vy jezdíte po světě a zpovídáte lidi. Je to hlavně angličtina? Nebo jak se domlouváte daleko od českých hranic?
1: Primárně angličtinou, tak to je takový náš dominantní jazyk, takže a ono vlastně je to teďka takový, řekla bych, esperanto, takže vždycky v každé zemi najdeme lidi, co mluví anglicky, anebo lidi, co mluví anglicky a znají někoho, s kým bychom chtěli mít ten rozhovor, tak nám to třeba přetlumočí.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, když druhá strana nemluví anglicky, tak není v knížce potom.
1: No, anebo právě máme ty tlumočníky, anebo nějaký další jazyky, ale tu angličtinu užíváme nejraději, protože je to prostě takový plynulý ten rozhovor a čistý.
0: A jsou země, kde mi ani ta angličtina nepomůže? Matouši?
2: No tak třeba v Číně to vždycky byla výzva, protože Číňani tu angličtinu, oni vám třeba rozumí, velmi pravděpodobně, ale nechtějí s vámi mluvit v mnoha místech.
0: Takže taky docela upřímný návod.
1: Jo, no.
2: Ale třeba velký vývoj se stal v Japonsku. Já jsem tam poprvé byl v roce 2009 a to jsme skoro nikoho nenašli, kdo by mluvil anglicky, opravdu téměř nikdo. A teď, když jsme tam byli za výzkumem před 3 lety, tak jsme s tím neměli problém. Takže i v tomhle tom je vývoj třeba v těch asijských zemích.
0: Vy už jste zmiňoval, že jste nějaký čas žil v Číně. Mm-hmm. Jak se tam mluváte?
2: Tak já jsem žil v Šanghaji, to je trošku...
0: Tak to je dobrý.
2: To je dobrý, protože pro to, co jsem potřeboval, když jsem tam pracoval nebo něco studoval, tak ta angličtina tam byla k využívání. Ale když jsem třeba pak jako cestoval po těch dalších místech v Číně, tak trošku nějaké čínštiny, oni se vám víc smějou, než by vám chtěli... Ne, že by se smáli zlověstně, ale připadá jim hrozně roztomilé, jak vy mluvíte, se snažíte nějakou čínštinou a pak rukama na manu. A dneska už je to dobrý, protože dneska vám telefony s internetem pomůžou v mnohem, takže dneska je to o mnoho jednodušší, než třeba před těmi 15 lety.
0: A já vám skočil, Kristýno, do řeči předtím, byste chtěla na Matouše navázat.
1: Jo, že jenom, že když jsme přijeli do toho Japonska, tak mi právě říkal, že když tam byl tehdy ještě kdysi dávno, takže se nepamatoval, že by ti Japonci disponovali takhle angličtinou, že jdou prostě s tou dobou, takže to bylo super, že jsme tam neměli žádný problém. V té Číně to bylo horší, no, ale taky se dalo, ale bylo to náročný, protože oni se hrozně stydějí. Oni ne, že by neuměli anglicky, ale prostě nějak se stydějí, že nejsou dost dobrý, no.
0: Vy jste svoji první knížku Cesty za štěstím vydali, tuším, v roce 2019, to znamená 7 let zpátky.
1: Jo, to jsem vydala sama, to ještě bez Matouše, no. Ale pak už se pak u té třetí a čtvrté, u té nejnovější Cesty za štěstím, naše Cesty za štěstím, Hravé cesty za štěstím, tak to už jsme psali spolu.
0: No a ta nejnovější, kterou máte právě teď před sebou, ta je oranžová.
1: Ano, ona je taková, já tomu říkám grepová, někdo tomu říká červená, někdo růžová.
0: To se omlouvám, to je paleta barev, kterou muž už neovládá.
2: Přesně tak.
0: Jako pardon, ale grepová, já tady vidím oranžovou knihu. Ne, ale tak dobře, máme tady grepovou knihu.
1: Dobrá, to je jedno.
0: No ale o čem je ta nejnovější?
1: O Dánsku, Peru a Bali. A to jsou vlastně země, které jsme, nebo krajiny, kultury, které jsme procestovali převážně i s Itou, takže to bylo takový velice hravý, proto ty hravý cesty za štěstím.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co na tom bylo zrovna na těch zemích, jako je Dánsko, Peru a Bali, hravého?
1: Hlavně ten Ita, že jo?
0: Jo, jasně, tak jezdím se psem.
1: No ale je to tak, že třeba oproti té předchozí knížce, kde vlastně je ta Kostarika, Turecko, Japonsko, tak v té Kostarice se nám stalo několik velmi náročných momentů. Matouš zmiňoval toho kluka, který umřel, nebo teďka vlastně mezi vysíláním vám tedy říkal, jak stoupnul na toho skoro stoupnul na toho superjedovatýho hada, takže jsme tam měli takový různý prekérní situace a to Turecko taky nebylo úplně jednoduchý, to bylo daleko náročnější, než jsme se za začátku představovali, ale bylo to prostě spalující, bylo to nádherný, ale fakt to sebralo strašně moc energie. A tady ta knížka, to byla pohoda. Najednou jsme prostě neřešili životu ohrožující situace nebo někoho, kdo by nám jen tak, protože jsme bílí, bušil do auta. Jo, takže fakt jsme se to užívali takový to pijánko, takovou tu poravidu, co říkají Kostaričané.
0: Matouši, já jenom v rychlosti ještě. Vy jste stoupnul na nějakého mega jedovatého hada, jak teď Kristýna zmiňovala.
1: Skoro.
2: Těsně vedle jsem stoupil. Mm-hmm. Vlastně, když jsme v Kostarice vyrazili do džungle, aby jsme ji taky trochu prozkoumali, tak jsem ho přeskočil a ani jsem o tom nevěděl. Takže já jsem byl v klidu, pak ho uviděla Kristýna a byli jsme rozděleni hadem místo plotu.
0: A co na to had?
2: Had byl úplně v klidu, to byl nejpohodovější had světa.
0: I když teda jeden z těch nejdovatějších.
2: Přesně tak.

0: Baví mě, že jsme na závěr otevřeli jedovaté potvory a nebezpečná zvířátka, která člověk potká na cestách, protože co by to bylo za show, kdyby nebylo zvířátko nakonec. Jo? Kde to je takové nejdrsnější z pohledu jedovatých hadů, hmyzu a dalších matří?
1: Mně se zdá, že Kostarika a Bali mají ten život takový nejkošatější, takže tam nebylo snad dne, kdyby jsme nepotkali hada, pavouka nebo něco dalšího podobného. Ale zároveň třeba v té Kostarice jsme, když jsme tam přijeli, jsme si říkali, jestli my uvidíme nějakou divokou zvěř, ty tukany a ty papoušky ara a tady ty všechny krásná zvířata. Čiže my jsme tady zvyklí, že vidíme jednu srnku na podzim.
0: A říkáme je, srnka.
1: A tak jsme si říkali, a pak jsme viděli jednoho tukana z 50 metrů a pak jsme viděli 1000 tukanů na 2 metry. Takže z tohohle pohledu to bylo krásné.
0: Kamarád cestoval po Novém Zélandu a vyprávěl mi, jak se mu papoušci během noci proklovali do Nivy české.
2: Jo.
0: Strašně jim to vonělo. Ale Kristýno, a vy a zvířátka na cestách?
2: Já miluju Kostariku, protože tam prostě fakt jdete a myslíte si, nebo na začátku jsme si mysleli, že budeme fakt šťastní, že potkáme, že budeme mít to štěstí, když potkáme pár těch papoušků ár, pár opic a pak nakonec byli všude. Jo, je to tam hodně. Je to takový, řekla bych, Manhattan pro zvířata, tam žijou všichni. A když jsem tam mezi nima, tak si připadám, že prostě se vždycky dotknou takový podstaty života, takový jo, jasně, člověk, kdyby se tam lehl na zem, tak ho to za chvilku dekompostuje, jo, protože je tam fakt život. Ale jsem tam v takovém propojení, stejně třeba jako v Norských horách, když nikoho nepotkám celý den a jedeme s ním i tou někde třeba na běžkách nebo na freeridu, tak je to takový to propojení s něčím vyšším, tak to já na to miluju.
0: Vy jste zmínili, že jste přiletěli za námi do rádia na chviličku do Česka taky, jo. Z Norska.
2: Jo.
0: A takže teď jste v Norsku, počítám.
2: Teďka ne, teďka jsme tady u vás v rádiu.
0: Ano, všiml jsem si. Děkuji za upřesnění. Ale budete se vracet do Norska.
2: Jo, za měsíc tam budeme ještě na chvíli vracet. No.
0: A co máte dál před sebou?
2: A další knížku.
0: A odkud budou další knížky?
2: To je ještě teďka v procesu.
0: O čem sníte, kam pojedete?
2: Tak jedna z těch možností je, budeme to říkat, nebo to necháme
0: úplně jako překvapit. Tak to řekněte, nedělejte za gorky teď už.
1: Lákala by nás Itálie, protože je to taková historická země. No a pak ty další země jsou opravdu tam, kde my tu diskuzi vedeme, jestli to bude víc evropskou cestou, že bychom prozkoumali kus Evropy, anebo tou světovou, tak jako ty naše předchozí knihy.
0: Mně se na tom vašem cestovatelském životě líbí, že to necháváte náhodě prostě a uvidíte někdy.
2: No taky. Tak jasně, tak já si myslím, že flexibilita, s tou si tykáme velice dlouho, takže to je nutný.
0: Matouš Hurtík a Kristýna Tronečková, moc díky, že jste přiletěli za posluchači Frekvence 1 a hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Hezký večer.
3: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
4: Aktuální hity.
5: Je to tak správně, jen se neumím.
4: A oblíbenou klasiku.
3: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
6: kdo slaví a co,
3: a taky kam vyrazit a proč.
4: Víkendový tým Frekvence 1.
3: Petr Wagner,
6: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
4: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Češi budou v létě méně v zahraničí a hokejisté Kanady mají jisté čtvrtfinále šampionátu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Důvody protestu přiblížil za organizátory Tomáš Kotas.
8: My tady jsme, protože máme jako hlavní věc, že je to neúctivý vůči obětem a pamětníkům a druhé a třetí generace pamětníků, kteří stále žijí. A těch lidí, obzvláště tady v Brně, je řada, oni sami nás kontaktují, my jsme byli zavaleni jejich dopisy, sebrali jsme tady petici, která má 3,5 tisíce podpisů. Takže je prostě ta společnost rozdělena.
7: Sjezd sudet německého krajanského sdružení potrvá do pondělí. Protesty proti němu jsou hlášeny také v dalších dnech. Strávit letní dovolenou v Tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů a proti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller v Frekvenci 1 řekl, že motivací není jen cena.
9: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě.
7: Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina odložila dovolenou úplně. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V sedmičlenné rodině onemocnili celkem 3 děti. U jednoho byl průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen jedno dítě. Jak v Frekvenci 1 řekl epidemiolog Roman Primula, který je zároveň místopředsedou vakcinologické společnosti, odmítání vakcín poslední roky způsobuje návrat dávno vymícených nemocí.
10: Jsme se dostali na čísla, která tady dříve nebyla. V podstatě se můžeme setkat už i s případy záškrtu v České republice, který tady skutečně tehdyž nebyl v minulosti. Máme tady případy spalniček a je jasné, že pokud rodiče dítě neočkují, tak se samozřejmě vystavují nebezpečí, že tomuto onemocnění může dojít a samozřejmě čím více osob v populaci nebude očkováno, tak přestane fungovat ta takzvaná kolektivní imunita.
7: Lékaři doporučují i u záškrtu nebo dalších nemocí preventivní přeočkování je v dospělosti. Zatím ale vakcíny nejsou všechny hrazeny pojištěním. Český v Morském Fezu, kde se ve čtvrtek zřítila 4-patrová budova, zahynulo nejméně 15 lidí, informuje agentura AFP. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa také 5. utkání. Po vítězství 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Friburgu vede Kanada se ziskem 14 bodů. Jedinou ztrátu zaznamenala při vítězství nad Norskem v prodloužení.
3: Frekvence 1. Počasí.
7: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
11: Sponzorem počasí je Midea. Užijte si léto venku naplno, doma pak v příjemném klimatu. Midea. Klimatizace, která myslí na vás.
0: No a před námi ještě jedna hodinka show, konečně pátek, máme 4 minuty po 22. hodině. Co pro vás mám? To nejlepší z dnešních velkých hlav, jednu hudební novinku od zpěváka Alexe Warrena, no a taky vás vezmu za jedním živým hudebním vystoupením, které před tuším 2-3 týdny doslova zbouralo sociální sítě po celém světě. Slavná písnička od Madony, Like a Prayer, jaký zaspívala s budoucí nebo s vycházející popovou hvězdou Sabrinou Carpenter. Byl to naprosto neuvěřitelný duet, který, já myslím, že můžeme říct, pohltil celý popový svět. Tak já vás na ten koncert za nějakých 15 minut vezmu a jsem zvědavý, co na to řeknete.
3: Frekvence 1. Konečně pátek. A Ondra.

0: Usain Dura, Nene Sherry a Seven Seconds. Nádherná melodie, ale docela dramatická písnička o tom, jak prvních 7 sekund v životě člověka rozhodne díky barvě jeho pleti, jak se bude po zbytek života cítit a jak s ním budou zacházet. Ale teď je trošičku na jiné téma. Zůstaneme ale v Americe, respektive půjdeme do Ameriky společně, protože vám chci pustit součást jednoho hudebního vystoupení, které v posledním měsíci doslova zbořilo sociální sítě. A mluvím o koncertu mladé americké zpěvačky, které je 26 let a je to Sabrina Carpenter. Ona měla v Kalifornii koncert, byl tam velký festival, Music and Arts Festival, Coachella Valley se jmenuje, no a bylo to 17. duben, druhý víkend festivalu. A Sabrina Carpenter tam měla oznámené vystoupení, na které přišly 10 000 lidí. Je to sympatická mladá zpěvačka, která začínala jako herečka v některých takových teenagerovských seriálech na Disney Channel. No a teď se vyšvihla v Americe mezi takové, řekl bych, popové blondýnky. Amerika jí má opravdu hodně ráda, i tím, že jí zná z těch Disney Channel seriálů, na kterých všichni teenageři ve Spojených státech vyrůstají. No a co se stalo? Z ničeho nic se objevila na pódiu s ní jako naprosto nečekaný host zpěvačka Madonna. A společně vystřihli jednu naprostou klasiku. A to je Madonin song Like a Prayer. Je to už víc než 35 let stará písnička, je z let 88 až 89 a myslím, že můžeme v klidu říct, že to je klasika. Najednou, opravdu nikdo to nečekal, se vedle Sabriny Carpenter objevila na pódiu Madonna a společně zaspívali Like a Prayer jako duet. A ten dav na tom festivalu hudebním v Kalifornii doslova šílel. Je z toho obrovské množství videí, které obletěly sociální sítě celého světa. Společně potom ještě zaspívali písničku Vogue a přidali jeden nový hit, který se jmenuje Bring Your Love. Takhle zní. A nakonec se ukázalo, že to vlastně celé je tak trošičku i reklama na jejich novou hudební spolupráci. Písnička Bring Your Love natočili jako duet Madonna i Sabrina Carpenter a je to vlastně původně písnička Madony, kterou Madonna nikdy nevydala. Měla být součástí chystaného alba Confessions 2. No a šlo o debut té skladby poprvé před veřejností. Takhle zní jejich společná novinka v té studiové nahrávce. Nicméně, já bych vám chtěl pustit takhle v pátek večer to živé vystoupení, jak Madonna a Sabrina Carpenter zaspívali živě v Kalifornii na hudebním festivalu legendární Like a Prayer. Dejte mi 20 vteřin a ta písnička za vámi letí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz Frekvence 1.

0: Vezmu vás teď do Ameriky za 25-letým sympatiákem, který se jmenuje Alex Warren. Začínal na TikToku, ale přátelé, tohle není jenom další TikToker, který se vyšvihl do showbiznisu, ale je za ním docela silný příběh. To je on, jeho nejslavnější písnička Ordinary, která ho proslavila opravdu po celém světě v roce 2025 a za kterou získali nominaci na ceny Grammy pro mladé talenty. Alex Warren měl docela těžké dětství, když mu bylo 9, tak mu umřel táta na rakovinu, měl spory s mámou, ta ho vyhodila z baráku, nějaký čas byl bezdomovcem, spal v autech u kamarádů a potom byl taky zakladajícím členem Hype House, což je velká skupina TikTokových influencerů. Začínal s pranky, vlogy, sketchy na YouTube a na TikToku, ale nakonec se dostal až do mainstreamu, protože začal dělat muziku, která se lidem strašně začala líbit. A první písničky vydal až v roce 21, takže do 4 let měl obří hit Ordinary. Mimochodem Ordinary je vyznání jeho ženě, která s ním i ten pobyt v tom autě a všechny ty těžké chvíle zvládla. A on v té písni se zpívá, že je skvělá a život s ní prostě rozhodně není obyčejný. Ale možná ho znáte i takhle. On My Mind, což je písnička, kterou vydal solově, ale taky s korejskou popovou zpěvačkou Rosie. Tak třeba tohle to je Alex Warren. Já vám ale o něm teď říkám, protože má zajímavou hudební novinku, kterou vám chci představit. Ta písnička se jmenuje Fine Place to Die a je to romantická balada se vším všudy, kde dává krásně vyniknout tomu svému silnému hlasu. A vypráví o tom, jak láska dokáže poskytnout útěchu i v těch nejtěžších chvílích života. Jako upřímně Alex Warren teď zažívá přelomový rok své hudební kariéry a má obrovský úspěch po celém světě. Tak si pojďte poslechnout jeho horkou novinku. Fine to Place Die.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters arising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Rhythm is a Dancer, obrovský hit hudební skupiny Snap z roku 1992. I když teda Snap, já myslím, že nemůžeme říct úplně, že to byla klasická kapela s pevnými členy, byl to spíš německý hudební eurodancový projekt několika producentů, kde se střídali zpěváci a repeři, no, jak na běžícím pásu. Teď ale velké hlavy. Přátelé, pozor na retardéry, zvlášť pokud jedete a vypadají jako Lamborghini.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Jistá řidička velkého pick-upu v Orlandu na Floridě přehlédla téměř nové Lamborghini a přímo na něj najela. Jo. Ke kuriozní nehodě došlo koncem dubna na parkovišti. Muž sedící za volantem tohoto vozu vyvázl jako zázrakem bez zranění.
3: Já typu, že to povinný ručení má drahý jako cena toho pick-upu.
4: Já zase typu, že ho možná nepřehlídla.
5: Možná si rozumím.
6: Možná si myslela, že to je retardér. Rozumím, že...
3: Drip, drip.
4: To byl docela vysoký retarde. We were staring down disaster.

nádherná melodie od slovenských Elán Voda, čo ma drží nad vodou. Víte, že tuhle písničku Jož Horáš, frontman skupiny, vlastně vůbec neměl rád. On několikrát v rozhovorech otevřeně přiznal, že tu písničku zpívá hlavně proto, že to byla zakázka pro film. Dokonce v jednom rozhovoru řekl, víte, byl to prostě obyčejný kšeft do filmu. A vlastně pak dodal, že ho spíš štve, že ji musí pořád hrát, protože ji lidi milují. No, takže je to vlastně úplný paradox, protože frontman písničky ji složil jen tak jako zakázku, lidi si ji zamilovali a tak trošičku proti jeho vůle. Za chviličku už bude 11 večer, tak vám přeju dobrou noc, užijte si víkend, bude tentokrát opravdu, ale opravdu nádherně a já vám posílám, vlastně dalo by se říct pořád ještě z Brusu novou Katy Perry, Band Aids, tedy Náplast, to je písnička, kterou pustila do světa loni v listopadu, no a je to písnička o zlomeném srdci, které je potřeba tak trošičku slepit tou náplastí.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Prezidenta Pavla znepokojuje NATO. Stát uvažuje o prodeji explozie a hokejisty čeká v sobotu Slovensko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Petra Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference Globsec v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Pavel zmínil, že dříve se spojenci o jakýchkoliv změnách v počtu vojáků a jejich rozmístění informovali. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliviny řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naší armádu.
3: Pokud by došlo k tomu, že bychom explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a české armády, takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
2: Podle premiéra se explozie extrémně daří a zpětinásobila své zisky, především kvůli aktuálním válečným konfliktům. Karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki Taka Show Milan Kounovský popisuje zákulisí pořadu a také vypráví v Press klubu, jak začala jeho kariéra. Hodnotí také uplynulý ročník fotbalové ligy.
4: Pro mě úplně suprově, protože mě naši dali v první třídě na kreslení, jenže mě to moc nebavilo, tam byl akademický malíř a já radši chodil, vždycky jsem doma a říkal, hele, on tam nebyl, on tam často nebyl, teda ten náš pan učitel, tak jsem radši běhal na tréninky v Rakovníku na SK, takže a potom už jsem kreslil.
2: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých, 39 lidí utrpělo zranění a dalších 15 je nezvěstných. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Frekvence 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Češi budou v létě méně v zahraničí a hokejisté Kanady mají jisté čtvrtfinále šampionátu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Důvody protestu přiblížil za organizátory Tomáš Kotas.
3: My tady jsme, protože máme jako hlavní věc, že je to neúctivý vůči obětem a pamětníkům a druhé a třetí generace pamětníků, kteří stále žijí. A těch lidí, obzvláště tady v Brně, je řada, oni sami nás kontaktují, my jsme byli zavaleni jejich dopisy, sebrali jsme tady petici, která má 3,5 tisíce podpisů. Takže je prostě ta společnost rozdělena.
2: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení potrvá do pondělí. Protesty proti němu jsou hlášeny také v dalších dnech. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů, oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller v Frekvenci 1 řekl, že motivací není jen cena.
4: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě.
2: Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina odložila dovolenou úplně. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V sedmičlenné rodině onemocněly celkem 3 děti. U jednoho byl průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen jedno dítě. Jak v Frekvenci 1 řekl epidemiolog Roman Primula, který je zároveň místopředsedou vakcinologické společnosti, odmítání vakcín poslední roky způsobuje návrat dávno vymícených nemocí.
5: Jsme se dostali na čísla, která tady dříve nebyla. V podstatě se můžeme setkat už s případy záškrtu v České republice, který tady skutečně téměř nebyl v minulosti. Máme tady případy spalniček a je jasné, že pokud rodiče dítě neočkují, tak se samozřejmě vystavují nebezpečí, že k tomuto onemocnění může dojít a samozřejmě čím více osob populaci nebude očkováno, tak přestane fungovat ta takzvaná kolektivní imunita.
2: Lékaři doporučují i u záškrtu nebo dalších nemocí preventivní přeočkování je v dospělosti. Zatím ale vakcíny nejsou všechny hrazeny pojištěním. Štěstí v morském Fezu, kde se ve čtvrtek zřítila 4-patrová budova, zahynulo nejméně 15 lidí, informuje agentura AFP. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa také 5. utkání. Po vítězství 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Friburgu vede Kanada se ziskem 14 bodů. Jedinou ztrátu zaznamenala při vítězství nad Norskem v prodloužení.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezidenta Pavla znepokojuje NATO. Stát uvažuje o prodeji explozie a hokejisty čeká v sobotu Slovensko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Petra Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference Globsec v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Pavel zmínil, že dříve se spojenci o jakýchkoliv změnách v počtu vojáků a jejich rozmístění informovali. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliviny řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naší armádu.
2: Pokud by došlo k tomu, že bychom explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a české armády, takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
1: Podle premiéra se explozie extrémně daří a zpětinásobila své zisky, především kvůli aktuálním válečným konfliktům. Karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki Taka Show Milan Kounovský popisuje zákulisí pořadu a také vypráví v presklubu, jak začala jeho kariéra. Hodnotí také uplynulý ročník fotbalové ligy.
3: Pro mě úplně suprově, protože mě naši dali v první třídě na kreslení, jenže mě to moc nebavilo, tam byl akademický malíř a já radši chodil, vždycky jsem doma a říkal, hele, on tam nebyl, on tam často nebyl, teda ten náš pan učitel, tak jsem radši běhal na tréninky v Rakovníku na SK, takže a potom už jsem kreslil.
1: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých, 39 lidí utrpělo zranění a dalších 15 je nezvěstných. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.